na Rádio Praha. Praha, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praha, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

žasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc. Až se začneš ráno bát,

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Prince zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My dnes budeme hodně pohádkový, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantasy, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
2: Ano, je to tak.
1: Pohádka Prince zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
2: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
1: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
2: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak, ale když se budeme bavit o Princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového, ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel, hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě ty kouzla, jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně i sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho. A to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 2028.
1: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Mm-hmm. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
2: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazie, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazi pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později, ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
1: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
2: Ano.
1: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
2: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu. A tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
1: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
2: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava, když je to prostě jako...
1: Ta nejzlejší osoba.
2: Ta nejzlejší osoba v princezně jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví. Za prvé to je fenomenální herečka a za druhý tý postavě já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v český pohádce byla.

0: až na dřeň.
1: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu až na dřeně, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně lomeno princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
2: No, ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Zaprvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
1: to se musím podívat znovu.
2: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážník, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
1: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
2: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
1: Vy jste chtěl dostat vázu.
2: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím zloutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnu. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
1: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za tomu, že Petr Kubík?
2: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli si tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takový vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
1: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
2: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhý. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to, většinou to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže potom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
1: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
2: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve dvou rovinách. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélie, ta je v tomhletom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélie má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věci. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas, tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak už jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
2: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá, jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
1: Když vy jako jednou rukou píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
2: Noty ne, ale poznámky hudby. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele dost jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskládaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
1: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
2: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu. Takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet ta hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se Eliška do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No, ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme. Ale tam nejsou dialogy.
1: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání? A jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání? AI a jiné věci.
2: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já se pořád cítil jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterního, jak vy říkáte. Je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyjo, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny, tak abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živý orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živýma nástrojema. A tohle je moje workflow. No.
1: Takže moderní technologie, ano, AI jenom s omezením. Tak,
2: tak abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
1: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Hraje ve filmu?
2: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj. Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to být napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva. A v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější. Super je prostě z různých triky. Super je vygradovat hudbu, vygradovat a najednou úplně ticho. A tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrá vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

0: až na dřeň.
1: Pojďme se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
2: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně. Jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím.
1: A svatá žena.
2: No, velmi, no jasně, že jo. Jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy. To je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo, tehdy. Já, když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Já tam rád přirovnávám.
1: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
2: Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gympl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gympl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gymplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal, ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně. I přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gymplu. Ale chtěl jsem jenom říct, že to nebyl omyl, protože já jsem tam našel paní učitelku Alenu Odehnalovou, která mě naučila psát. Ona vedla literární kroužek. A já jsem se tam přihlásil a ona už tehdy byla v docela pokročilém věku a ona byla neuvěřitelně soutěživá. Takže jakmile měla někoho, kdo psal a měl to zájem a makal, tak ona ho prostě přihlásila do všech soutěží možných a potom na něho tlačila, aby to dopsal. A ona mi vysvětlila, jak se staví postavy, co je to motivace. Vytříbila mi sloh, co se týká mýho psaní. Takže já si myslím, že kdybych nechodil na tenhle gympl, který byl ale matematicko-fyzikální, tak bych se nenaučil takhle správně psát třeba.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika.

0: Až na dřeň.
1: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
2: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo. U nás je to tak, že my jsme byli čtyři, táta, máma, brácha, já mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně po tom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizerný, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi čtyřmi prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další tři vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď ti klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
1: Kolik vám vlastně bylo let? To relativně málo, když tatínek odešel.
2: 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta

0: reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat. No. A já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, co jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašný jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco, na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
1: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
0: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležitý ho udržovat. Ono je důležitý udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. A já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď? Jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčnej za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčnej za to, že můžu žít tenhle život, ve kterým neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčný. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Princezna Elena z pohádek, které už léta tvoříte, se opakovaně vrací do jednoho dne, aby pod vlivem prožitých věcí vlastně dělala ty věci líp a líp a líp. Máte vy ve svém životě nějaký den, do kterého byste se, kdyby to šlo, vrátil a udělal třeba něco líp?
2: Určitě jo. Ale to nevím, jestli o tom chci mluvit. Ale stoprocentně, stoprocentně. Ale zase jako s rozvahou. Protože jsou to malé věci, jako třeba když se s někým pohádáte, tak si říkáte, a to jsem možná nemusel takhle reagovat. Prostě mohl jsem zůstat v klidu, mohl jsem se nad tím víc zamyslet. To je spousta věcí, které bych takhle rád změnil. Ale potom jsou věci, které jsou třeba zásadnější. Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhej si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
1: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
2: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Merlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hibernii. Premiéru máme 1.10.27. Předtím pojedeme ještě letní scény. A to je vlastně ohromná srdcová záležitost, protože to je vlastně, řekl bych, jako životní projekt pro mě. Je to muzikál, který navazuje na artušovské legendy, ale je to fantasy. A já jsem vždycky snil o tom přenést diváka v momentě, kdy přijde do divadla, přenést do toho jiného světa. Film je super, ale to divadlo je autentičtější. Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa. A já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té Hibernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Merlin, no. Merlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte co, on je čaroděj. Protože náš Merlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
1: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dřeň byl Lukáš Daniel Pařík. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 6 hodin Rádio Praha je s vámi. Ve studiu Rádia Praha je už Monika Verchatová se zprávami. Monče, ty máš nějakou divnou barvu. Jo, ty jsi vyspaná do růžova. Ahoj.
1: Ahoj. Přeji pěkné ráno. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Praha 10 chce spolupracovat se společenstvím vlastníků na sídlišti Vlasta v proměně okolí bývalé radnice a kulturního domu Eden. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národu ve Španělsku 1-3 a neděle bude zpočátku slunečná, postupně se čeká až oblačnost s teplotami do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
1: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Praha 10 bude spolupracovat se zástupci vlastníků bytů a domů na sídlišti Vlasta při proměně okolí staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která naplánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo třeba pěší trasy, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
4: Jde o další krok k revitalizaci území kolem bývalé radnice a kulturního domu Eden po jejich prodeji silnému investorovi. Dokument tak vytváří prostor, aby se budoucí podoba lokality utvářela v dohodě mezi lidmi, kteří v ní žijí, městskou částí a investorem.
1: Cenitálie za herecký výkon v činohře míří letos do Prahy. V ženské kategorii zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si pak odnesl Stanislav Majer. V představení Amadoka divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. Cenu udělovanou hereckou asociací si oba herci převzali při slavnostním večeru v Národním divadle. Brazilci dnes budou volit prezidenta. Favority jsou podle předvolebních průzkumů současná levicová prezidentka Luiz Inácio Lula da Silva a Flávio Bolsonaro, syn bývalého kontroverzního prezidenta Jaira Bolsonara. Ten chce mimo jiné pro svého otce prosadit amnestii. Jair Bolsonaro si od loňska odpikává v domácím vězení 27 let za pokus o státní převrat. Průzkumy ukazují těsný souboj a je možné, že o prezidentovi rozhodne až druhé kolo 25. října. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii, která v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne postupně až oblačno a nejvyšší teploty se budou v Praze a okolí pohybovat mezi 19 a 21 stupni, teď je kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. D1 ve směru na Prahu, 38,5. kilometr. Dejte pozor, je tam nehoda dvou nákladních aut, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme i na D5 na 33,5. až 34,5. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň, tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. No a pozor si dejte i na D11 na 25. až 41. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. I tady probíhají práce na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Ještě se podíváme do pražských ulic. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do konce roku. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré první nedělní ráno v měsíci říjnu. Teprve čtvrtý den tohoto měsíce trvá 6 hodin a 5 minut. A na Rádiu Praha už vás se svou muzikou čeká Leony. So baby, don't worry. Kapela Linkin Park. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Možná k dnešnímu vašemu probuzení přispěl i Tom Gregory na Rádiu Praha. Teď je téměř 6:45, přejeme krásné nedělní ráno a v pražské zoologické zahradě můžete právě dnes oslavit Světový den zvířat. Během komentovaných krmení a setkání u vybraných druhů se dozvíte spoustu zajímavostí z jejich života. Mimochodem podíváte se k medvědům, slonům, velkým želvám, wombatům, plazům nebo gorilám. A pro cestu do zoo si můžete zvolit ještě do 18. října, tedy ještě pár dní o víkendech, tedy i dnes, loď pražské paroplavební společnosti. Ta vyjíždí z Rašínova nábřeží, cesta trvá zhruba 75 minut. Během ní uvidíte historické centrum metropole z trošku jiného úhlu. No a podrobné informace získáte také v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířili i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů. Praha je nej.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý vítr nebo ze severních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A jdeme na silnice, máme tady pár míst, kde byste měli velmi zpozornět. Pokud se ku Praze blížíte po dálnici D1, tak opatrně na 38,5 kilometru. Tady máme nehodu dvou nákladních vozidel. Opatrně taky na D10, a to mezi 64. a 63,5 kilometrem ve směru do Prahy. Tady je sražená zvěř na vozovce v levém jízdním pruhu. Komplikace máme stále i na D11, 25. až 41. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. A připojím ještě Hybernskou ulici v Praze 1, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: George Ezra dospíval na rádiu Praha, je 6:30 a máme pro vás další zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Pěkné nedělní ráno. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje, upozorňuje ale na možná rizika. Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou objednat 3měsíční státní dluhopis Flexibond. Investovat můžou maximálně 3 miliony korun. Peníze musí zaplatit do 13. října. Dluhopis nabízí roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň. Další nabídku státních dluhopisů plánuje rezort zřejmě v listopadu. Jemenští husijové tvrdí, že drony a raketami zaútočily na závod ropné společnosti v Saudské Arábii. Podle povstalců podporovaných Íránem je to reakce na údajné ostřelování jemenského hlavního města Sana, napsala to agentura Reuters. Riad zatím žádné údery nepotvrdil. Boje mezi jemenskými povstalci a Saudskou Arábií se obnovily letos v červenci. V pražské O2 aréně vystoupí večer americký rapper ASAP Rocky. Do Česka přijede představit své album Don't Be Dump. Rocky patří k výrazným postavám současného hip-hopu. Za svou tvorbu byl 3x nominovaný na Grammy. Kromě hudby se věnuje také módě a působí jako kreativní ředitel některých módních značek. Nizozemský pilot Red Bullu Verstappen odstartuje z prvního místa do hlavního závodu Formule 1 v Malajzii, který nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. Kvalifikaci ovládl před Britem Hamiltonem z Ferrari. Začátek je v 9 hodin českého času. 4. říjen bude v Praze a okolí provázený polojasnou až skoro jasnou oblohou. Během odpoledne a večera bude od severozápadu až oblačno a teploty, které se teď drží u devítky, vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme varováním z dálnice D1. Pokud se blížíte ku Praze, tak dejte pozor na 38,5 kilometru D1. Je tady nehoda dvou nákladních aut, tak opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1 na 22. až 25. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. D1, 25,5 až 22 km ve směru na Prahu, tedy ten samý úsek, ale v opačném směru. Tady je úplně stejný problém, práce na silnici a vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. D11, 25 a 41 km ve směru z Prahy na Jaroměř. I tady probíhají práce na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. A připojím ještě D5, 33,5 až 34,5 km ve směru z Prahy na Plzeň. I tady probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu.

0: 6 hodin 45 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásné nedělní ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
2: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: A co s tím, abych to změnil?
2: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek, a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera se od severozápadu až tady bude oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. A přidáme aktuální informace z dopravy. Začneme s problémem v Evropské ulici v Praze mezi křižovatkami ulic U Dejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6 se pracuje na silnici. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Opatrně také v ulici Květnového vítězství v Praze 11, kde probíhají stavební práce. Je tady kyvadlový provoz mezi křižovatkami ulic Valentova a Benkova. Problémy zůstávají i na D5, a to konkrétně na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru na Plzeň, tedy z Prahy. Pracuje se tady na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Sedmá hodina je tady na Rádiu Praha. Pro vás máme další zprávy. Monika Vrchotová už je ve studiu. Mončo, ale musím se tě zeptat ještě před zprávami, co říkáš na české fotbalisty?
1: No, já to nebudu komentovat.
0: Jo, dobře. Tak necháme fotbal raději do zpráv.

0: výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 tisíc aut, většinou Škodovky. Lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 funguje 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Čeští fotbalisté stále čekají na body v Lize národů. Tentokrát prohráli ve Španělsku a dnes bude slunečno, postupně oblačno s teplotami kolem 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto chce ho vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Nová lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 je pro zákazníky otevřená non-stop. Lidé ji v případě potřeby můžou navštívit i o víkendech nebo během svátků, říká ředitel nemocnice Jan Duben.
2: Nová lékárna v nemocnici na Františku je bezbariérová a dostupnější. Lidé ji najdou blíž k hlavnímu vstupu do nemocnice. Vydává kromě léků také zdravotnické prostředky, jako jsou berle, ortézy, bandáže a podobně.
0: Ukrajina zesílí útoky na ruské ropné rafinérie, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Reaguje tím na novou ruskou strategii. Moskva se podle Zelenského teď snaží svými útoky zhoršit lidem život natolik, aby z Kyjeva a dalších velkých měst odešli.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve velkém rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že ukrajinská reakce bude zaměřená na ruskou energetiku a především na ropné rafinérie. Nebudeme jako oni útočit na libovolné civilní objekty, zdůraznil Zelenský. Ukrajinský prezident očekává, že už na podzim bude mít armáda k dispozici balistickou raketu FP-9 ukrajinské výroby, která je schopná zasáhnout Moskvu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Ovědu podlehli španělským mistrům světa 1-3. Ve druhém poločase nastoupil taky Ryan Nadery, útočník skotských Rangers, který se narodil v Německu bulharskému otci a české matce. Nadery se rozhodl pro českou reprezentaci a proti úřadujícím světovým šampionům oblékl dres národního týmu poprvé.
4: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem se to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě, užívám se to.
0: Český tým čeká v úterý v Londýně poslední duel této reprezentační přestávky, a to proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Dnes bude oproti předchozím dnům v Praze a okolí více oblačnosti a slabě se ochladí. Čeká se polojasno až skoro jasno. Odpoledne postupně od severozápadu až oblačno s teplotami od 19 do 21 stupňů. Teď je kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď už je prostor pro aktuální dopravní informace. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí na Vackově pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený, práce tady potrvají do 11. října. Komplikace máme stále také v Radlické ulici, a to v Praze 5. Pracuje se tady na silnici, je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati a práce potrvají ještě do konce října. A ve Vlznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do 15. listopadu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hezké 4. říjnové a dnes taky nedělní ráno. Už za chvíli se do historie tohoto data vrátíme s Petrem Jungmanem a ještě nejbližší hity, s těmi už na rádiu Praha čeká Kateřina Marie Tichá.
6: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady
5: Nebo Eva Farna s kapelou Miraj. Je to tak správně, jen se neumím učit. Ještě tu někde najdu tvoje věc. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík. Teď je 7 hodin 6 minut.

0: Pernuden, Rádia Pernuden.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 4. října, svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
4: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
3: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
5: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
6: Chlapci.
3: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. Na to schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Zákon umožňující stavbu plotu na hranici s Mexikem, který má bránit vstupu imigrantů, podepsal americký prezident George Bush před 20 lety. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
7: Dělám to nerad, ale musí to být. O Bušku. Hitler, hej.
3: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
8: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze připomínám například Evropskou ulici mezi křižovatkami ulic u Dejvického rybníčku a Starodejvická, je to Praha 6. Tady se pracuje na silnici, jízdní pruh je uzavřený, projíždějte opatrně. Komplikace máme i na D5, a to na 33. a půltém až 34. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. I v tomto místě se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě se vrátím do pražských ulic, kde máme problém v ulici Květnového vítězství, to je Praha 11. Probíhají tady stavební práce a v místě je kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. A to mezi křižovatkami ulic Valentova a Benkova. S omezením tady počítejte do 20. listopadu. A dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
9: Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
0: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku. Viny.

0: Je 7:30, přejeme krásné nedělní ráno. Na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy a ve studiu už je Monika Vrchotová.
1: Přeji klidné nedělní ráno. V pražské fakultní nemocnici v Motole po havárii potrubí zatopila voda sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě ve čtvrtém suterénu. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace. Další měření ale ještě provede chemická laboratoř z Kamenice. Podle nemocnice je situace pod kontrolou a lidem nehrozí nebezpečí. Těžší obytné vozy by od příštího roku mohly na dálnicích jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Teď je to nejvýš 80 km v hodině. Změnu plánuje ministerstvo dopravy v připravované novele zákona, která by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Středočeský kraj vybuduje na Příbramsku novou cyklostezku. Vznikne mezi Chotilskem, Přední Lhotou a Mokrskem a měřit bude více než 3 km. Stavba za skoro 70 milionů korun by mohla začít v roce 2028. Cyklostezka má být součástí mezinárodní trasy, která vede z Norska až na Maltu. V německém Mnichově končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. Na festivalu si lidé kromě piva můžou koupit taky tradiční preclíky a klobásy nebo obléct typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už přes 200 let. Filip Salač dojel v motocyklové velké ceně Japonska třetí a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Na vítězného Španěla Guevaru ztratil zhruba sekundu. V průběžném pořadí světového šampionátu zůstává Salač sedmý. Nedělní obloha nad Prahou a okolím bude zpočátku polojasná až skoro jasná. Během odpoledne a večera bude přibývat mraku až na oblačno a naměříme 19 až 21 stupňů. Teď je kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. D1, pokud jdete z Prahy směrem na Brno, tak opatrně na 44. až 44. a půltém kilometru tvoří se tam kolona. Pražský okruh, 11. až 13. kilometr ve směru od Ruzyně k D7. V místě se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Komplikace máme na pražském okruhu také mezi 7. a 9. kilometrem, opět ve směru od Ruzyně k D7. Provoz je v tomto místě převedený do protisměru a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. A připojím ještě Evropskou ulici mezi křižovatkami ulic Udejvického rybníčku a Starodejvická v Praze 6. Tady se pracuje na silnici, jeden jízdní pruh je uzavřený, tak projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je 7:30, pěkné nedělní ráno. Letos v říjnu uplyne 100 let od úmrtí Rudolfa Jedličky, průkopníka moderní péče o tělesně postižené děti a mladé lidi. Vzpomínkovou akci včera uspořádal Jedličkův ústav a my se k ní za chvíli vrátíme. A svůj song na Rádiu Praha nechá stranou ani Anna K.
4: Jsi můj ztracený král, já tvoje údolí včel.
0: A taky Tempo City. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Je krátce po 7:45, s vámi je Rádio Praha. A v Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si včera připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař na začátku 20. století založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí. A ten funguje dodnes.
1: Já třeba, když jdu do školy, tak radši chodím tímhletím směrem, že jdu přes tu zahradu, okolo toho sadu a vkročím do školy tady tímhletím vchodem vinným krásným. Tak mám pocit, že jsem někde v lázních.
2: Irena Vlachová je od září asistentka pedagoga v učebním oboru keramická výroba a teď mě provází místy, kde se studenty tvoří.
1: Tak, prosím.
2: Děkuji.
1: Tady je takovýhle prostor krásný. Dvě takový třídy, ale je to vlastně celý propojený.
2: Co tady máte všechno? Vidíme štětce, vidíme barvy.
1: Pod těma modrýma igelitama jsou různě rozpracované věci.
2: A je to oblíbený obor?
1: No jo, třeba bych sem chtěla chodit.
2: Já zajdu ještě do jiné části staré budovy, takzvané jedle, jak ústavu místní říkají. Tam je Hana Lebedová.
3: Nacházíme se v knihařské dílně Jedličkova ústavu, což je učební obor knihařské práce.
2: Kolik máte těch žáků?
3: Máme 13 žáků, jsme ve 3 ročnících.
2: Tady máte po stolech vyskládané papírové krabičky.
3: V průběhu toho vzdělávání vlastně se učí od nejjednodušších knihařských výrobků. Začínají různými spisovými deskami, krabičkami a závěr by měly být zavěšované vazby.
2: Taká ta pevná vazba,
3: ano,
2: kterou známe.
3: Kterou znáte úplně běžně, když jdete do knihkupectví.
2: Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
4: Rudolfa Jedličku všichni znají právě díky naší škole, ale rozhodně to nebyla jediná aktivita, které se věnoval. On prakticky paralelně otevřel dnes, to známe všichni jako Podolskou porodnici, ústav pro matku a dítě, ale tehdy to bylo pražské sanatorium. On byl velký inovátor na poli medicíny, zejména byl průkopník rentgenologie a to se mu nakonec vlastně asi také stalo osudným.
2: Říká Radek Musílek, který má v Jedličkově ústavu na starosti mediální zastoupení, ale taky učí dějepis a základy společenských věd.
4: Já s nutnou dávkou černého humoru, který nám je tady vlastní, říkám, že to byl takový osvícený člověk, protože oni tehdy netušili, že ty záhadné paprsky X mají nebezpečný vliv na lidské tělo, takže on se nějak nechránil a dokonce ten rentgen každý den nastavoval na své vlastní ruce.
2: Na začátku fungování poskytoval Jedličku v ústav péči 10 chlapcům. Dnes je to asi 200 žáků, studentů a klientů, protože kromě učebních oborů nebo dalších středních škol nabízí i volnočasové aktivity. Sport, divadlo, kreativní dílny, ale taky třeba fyzioterapii, ergoterapii nebo logopedii. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Doplníme aktuální dopravní informace, začneme dálnicí D1, pokud jdete z Prahy směrem na Brno, tak opatrně mezi 25. a 27. kilometrem. Je tady hlášena nehoda, a to konkrétně dodávky, která narazila do svodidel. V místě neprojedete levým jízdním pruhem. Komplikace máme také na Pražském okruhu, a to na 76. a 5. až 77. a 5. kilometru ve směru od Ruzyně, kde je Myčce. Probíhají tady práce na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pozor také na Pražském okruhu mezi 12. a 13. a 5. kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. I tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Pozor i na 7. až 9. kilometru Pražského okruhu, opět ve směru od Ruzyně k D7. Tady je provoz převedený do protisměru a vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Scrollujete? Jen si klidně zkusit.

0: údolí včel jsme se ocitli s Anou Kahn, Rádio Praha. Necelá minuta zbývá do 8 hodiny raní, vedle už mě, už se připravuje na zprávy je Monika Vrchotová. Moniko, zdravím tě. Mimochodem, dívám se, že budeš mluvit i o tenise. Umíš hrát tenis, nebo kdy jsi naposledy hrál tenis?
1: Naposledy nevím kdy, ale uměla jsem ho.
0: No, já někdy v roce 2000 na memoriálu Strýčka Jedličky.
1: Já jsem pinkala pravidelně o dům.
0: Mě porazil Karel Šíp.

0: pražské Hostivaři je nové hlídané parkoviště pro 50 aut. Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Tenistka Bartuňková v Pekingu vyřadila nedávnou světovou jedničku Sabalenkovou. Dnes bude slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nové parkoviště můžou využívat lidé v pražské Hostivaři. Nachází se nedaleko křižovatky ulic u Průseku a Švehlovy. Je na něm stání pro 50 osobních aut a dodávek. Parkoviště je oplocené a hlídané kamerovým systémem. Na místě donedávna byla černá skládka, kterou městská část zlikvidovala za 150 tisíc korun.
2: Parkoviště provozuje soukromá firma. Jednodenní stání pro osobní auto na něm stojí 200 korun. Řidiči si můžou zarezervovat i dlouhodobé parkování na celý měsíc. U toho mají zvýhodněnou cenu lidé s trvalým bydlištěm v Praze 15. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmů. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Víc než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy zhruba 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoct zaplatit zdravotní pojištění. První lidé je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. Trumpova vláda už minulý týden začala posílat $500 taky části lidí pojištěných v systému Obamacare. Trump navíc znovu slíbil $5000 každému dospělému Američanovi, pokud jeho republikánská strana vyhraje obě komory kongresu. Podobné sliby z minulosti, například podíly z cel, zatím nesplnila. Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný.
3: Zdena Herfortová!
4: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
5: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
6: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
5: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Tenistka Nikola Bartuňková vyřadila ve třetím kole turnaje v Pekingu světovou dvojku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Nedávnou jedničku žebříčku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3. Pro 20-letou Bartuňkovou jde o největší vítězství v kariéře. V osmifinále je čeká Rakušanka Krausová. V Pekingu se ještě dnes představí další 3 české tenistky. Jako první už zhruba za půl hodiny wimbledonská vítězka Linda Nosková, kterou čeká Švýcarka Golubicová. Karolína Muchová nastoupí proti Rusce Samsonovové a Sara Bejlek vyzve Japonku Osakovou. První říjnová neděle slibuje příjemné podzimní počasí, bude polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer od severozápadu až oblačno a teploty, které se teď pohybují kolem 9 stupňů, vystoupí na 19 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Tak, Monika si jde opět zapinkat o zeď a my si dáme aktuální dopravní informace. D1, tam je stále problém ve směru z Prahy na Brno na 26,5 kilometru. Je tam nehoda dodávky, která narazila do svodidel. Probíhají tam záchranné práce u nehody, a to z protisměru. A neprojedete levým jízdním pruhem, tak velmi opatrně v tomto místě, a to v obou směrech D1. D7, tady máme stále problém mezi 9. a 17. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Podíváme se také do Prahy na Pražský okruh. Máme tady hned několik komplikací. Na 76. a půltém až 77. a půltém kilometru dejte pozor ve směru od Ruzyně k D7. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. A Pražský okruh ještě jednou 12. až 13. a půltý kilometr ve směru od Ruzyně k D7. I tady probíhají práce na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Je 8 hodin 5,5 minuty a společně si stále užíváme nedělní ráno. Na Rádiu Praha k němu dnes patří i skupina Black Eyed Peas. A taky kapela Činasky. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.
8: Praha.

0: lying.
1: Tak tohle byly Black Eyed Peas na rádiu Praha, je 8 hodin 15,5 minuty, jsme moc rádi, že jste s námi a užíváme si taky vlastně teprve první neděli v měsíci říjnu, je 4. Dnes pokračuje posledním dnem jubilejní 30. ročník celostátní kampaně Týden knihoven. Letošní ročník nese hlavní motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V Praze se do akce zapojili a zapojují desítky poboček a institucí, přičemž je zajímavý program nabízí například Městská knihovna v Praze. Součástí je třeba setkání nad tématem digitalizace historických a ohrožených dokumentů, netradiční street party přímo na tramvajové zastávce nádraží Holešovice nebo výměna knih mezi čtenáři a sdílení čtenářských tipů. Kompletní přehled akcí napříč republikou sledujte na oficiálních stránkách Týdne knihoven. No a inspiraci pro vás máme i na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Doplníme aktuální dopravní informace, připomínám nehodu na dálnici D1, komplikace jsou na 26. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Dodávka tady havarovala do svodidel, na místě zasahují záchranné složky a to i z protisměru, tak projíždějte v obou směrech v tomto místě velmi opatrně. No a komplikace ty máme například i na D8, a to mezi 9. a 2. kilometrem ve směru do Prahy. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a je tady neprůjezdná krajnice. D7, komplikace jsou mezi 9. a 17. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. A ještě připojíme Pražský okruh, 7. až 9. kilometr ve směru od Ruzyně k D7. Provoz je v tomto místě převedený do protisměru a vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 8:30 na Rádiu Praha, čas na další zprávy. Po Lady Gaga už přichází Monika Vrchotová.
1: Hezké ráno, dálnice D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na chodce Rady uzavřená. Na 26. kilometru se srazila dodávka a nákladní auto, spolujezdec v dodávce zůstal zaklíněný. Na místě je vrtulník. Další informace přidá Vláďa po zprávách. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Nemocnice Mělník otevřela nový pavilon pro lůžková oddělení chirurgie a ortopedie. V celkem 30 pokojích s vlastním sociálním zařízením jsou i lůžka, na kterých pacienty monitorují přístroje. Modernizace vyšla na 124 miliony korun. V podchodu pod Prašným mostem v Praze vznikla veřejná technická dílna. Zájemci si tam můžou vyzkoušet práci s technologiemi a nástroji opravování, vyrábění nebo 3D tisk. Dílnu Lab Davice vytvořila Praha 6, Dům dětí a mládeže a vzdělávací institut Makr institut, který provozuje, sloužit má také studentům a školám. Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Bláto pokrylo silnice a na farmách zničilo úrodu. Basketbalisté Slávie vyhráli i páté utkání v novém ročníku domácí soutěže a vyšla jim generálka před vstupem do Ligy mistrů. Pražané, kteří se v létě spojili s mistrovským Nymburkem, zvítězili v Hradci Králové 101-75. V dresu USK Praha se 36 body blízkl Kenneth Dusset, který se při vítězství nad Pískem 105-89 postaral o nejlepší střelecký výkon začínající sezony. Počasí dnes bude přát výletům a procházkám, bude slunečno, během odpoledne od severozápadu až oblačno, s teplotami mezi 19 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme už zmiňovanou nehodou na dálnici D1 na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Dálnice je momentálně v tomto místě uzavřená, je to kvůli nehodě nákladního auta a dodávky. Odklon je prováděný na exitu 29 Hvězdonice, tak opatrně na silnicích. Komplikace máme také na D8, a to mezi 9. a 2. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená. D7, 9. až 17. kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. I tady se pracuje na vozovce a pohybuje se tady vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je v místě uzavřený. A D5, tady stále máme komplikace na 33,5 až 34,5 kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Kvůli práci na silnici je tady uzavřený pravý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné první nedělní jitro v říjnu. Je po 8:30 a za chvíli pro vás máme pár skvělých tipů pro volný čas. A o muziku se na Rádiu Praha postará Lola Young. Nebo Nico Santos. Přeji vám dokonalý den i poslech.

0: Je po 8:45 nedělní ráno na Rádiu Praha, to jsou také pražské typy a s nimi teď Jirka Štefl.
1: Oslavte Světový den zvířat. Pražská zoo pro vás na neděli připravila speciální program plný komentovaných krmení a setkání u zvířat. Těšit se můžete třeba na krmení tučňáků, goril, wombatů nebo luskounů. Dozvíte se taky zajímavosti o žirafách, slonech, medvědech nebo koních Převalského. Program vás zavede napříč celou zoologickou zahradou a na své si přijdou děti i dospělí. Městská část Praha Petrovice vás zase zve na tradiční petrovické posvícení. Těšit se tam můžete na hudbu, dětské písničky, vystoupení sokolníka i malování na ruce a obličej. Milovníci polévek by zase neměli chybět na Karlínském náměstí, kde si v neděli dáte české klasiky, jako jsou bramboračka, zelňačka, kulajda nebo česnečka. Ochutnat můžete taky světové polévky, třeba vietnamské pho nebo francouzskou cibulačku. A ve finále je filmový festival Futuregate. Ten představuje aktuální sci-fi snímky. V kině Lucerna můžete v neděli večer vidět film Digitální tsunami, který se zaměřuje na stále větší vliv umělé inteligence, sociálních sítích a digitálních technologií na naše životy. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. A vracíme se na silnice, sledujeme situaci na dálnici D1 za Chocerady, tam je stále uzavřená dálnice. Ve směru z Brna do Prahy na 26. kilometru zasahují u těžké nehody nákladního auta a dodávky záchranáři. Na místě zasahoval i vrtulník, ten už odletěl. Místem stále neprojedete, odklon dopravy je prováděný na exitu 29 Chocerady. Před ním je stále kolona už z 31. kilometru. Objízdná trasa je pouze pro osobní dopravu, kamiony sjíždět nemohou. Místě nehody na dálnici D1 na 26. kilometru zůstává omezený provoz i v opačném směru, tedy ve směru z Prahy na Brno. V levém pruhu a pravém pruhu se pohybují záchranné složky, opatrně se tak projíždí jen odstavným a následně stoupacím pruhem, tak velmi opatrně i v tomto místě. Komplikace zůstávají i v Praze v Počernické ulici, kde probíhají stavební práce. Mezi křižovatkami ulice Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. A ještě připojím D8 mezi 9. a 2. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V místě je průjezdná, respektive uzavřená zpevněná krajnice. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Devátá hodina je tady, na Rádiu Praha je už ve studiu připravená Monika Vrchotová se zprávami v 9 hodin.
1: Přeji pěkné ráno. Umělou inteligenci využívají i učitelé, mají na to speciální výukové aplikace. Pediatr Václav Holý a hudebník Jiří Hošek získali čestná občanství Prahy 8. Hokejista Martin Nečas v NHL 3 body řídil výhru Koloráda. Na slunečné obloze bude odpoledne přibývat mraků až na oblačno a teploty vystoupí v Praze a okolí maximálně na 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy. Například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
1: Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že napadená země potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merz se doprovází podnikatelská delegace se zástupci německých zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda slíbit dodání nejméně tisícovky systémů na sestřelování dronů. Vedení Prahy 8 udělilo čestné občanství dvou lidem. Vyznamenání získali pediatra a pedagog Václav Holý a hudebník Jiří Hošek. Městská část ocenění uděluje každoročně posledních 10 let.
4: Václav Holý působil na poliklinice Mazurská a ve fakultní nemocnici Bulovka. Zároveň vyučoval pediatrii na střední zdravotnické škole. Lékařskou praxi ukončil po 55 letech v roce 2019. Čestné občanství získal také Jiří Hošek, pedagog na hudební fakultě pražské AMU a bývalý koncertní mistr symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je považován za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Ovědu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii, která v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v nové sezóně NHL. Colorado pomohl k vítězství na St. Louis 6-1 dvěma góly a jednou asistencí. K výhře New Yorku Islanders nad New Jersey 6-0 přispěl brankou Ondřej Palát a v dresu Buffalo se prosadil Jiří Kulich, který rozhodl o jeho vítězství 4-3 nad Chicagem. Nedělní ráno je v Praze okolí provázené polojasnou až skoro jasnou oblohou a teplotami kolem 10 stupňů. Během odpoledne a večera se čeká od severozápadu až oblačno a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální informace také mimo jiné z dálnice D1, která byla uzavřená, a to na 26. kilometru. Tady máme trošku lepší zprávy. Na 26. a půl kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto a dodávka, levý jízdní pruh je ještě stále uzavřený. Komplikace máme také z dálnice D1 z 29. kilometru ve směru na Prahu, tady už otevřeli exit 29. Připomínám problémy, které jsou také na dalších místech, například v Počernické ulici v Praze 10 probíhají stavební práce. Mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí Navackově na silnici pracuje a pravý jízdní pruh je uzavřený. Práce v místě potrvají do 11. října. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha.
0: Pěknou neděli vám všem. Máme 5,5 minuty po 9. hodině a za pár minut se společně s Petrem Jungmanem ohlédneme do historie dnešního data, tedy 4. říjnového dne. Přidáme i další hudební pecky. Na Rádiu Praha se o ně postarají Coldplay z BTS. A taky David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
5: Raní Praha.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
4: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
3: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
5: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
6: Chlapci.
3: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezonu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, které mu předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Zákon umožňující stavbu plotu na hranici s Mexikem, který má bránit vstupu imigrantů, podepsal americký prezident George Bush před 20 lety. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
7: Dělám to nerad, ale musí to být. O Bušku. Hitler, hej.
3: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
8: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné i na dálnici D1, kde byl velký problém na 26,5 kilometru. Teď 26,5 kilometr ve směru na Prahu už je průjezdný levým jízdním pruhem, ale stále neprojedete, takže je tady omezený průjezd. A komplikace ty máme také například v Podjavorinské ulici v Praze u křižovatky s Michnovou. Je tady hlášená nehoda motocyklu, probíhá vyšetřování té nehody, projíždějte proto velmi opatrně. Problémy zůstávají i na Pražském okruhu. Na 12. až 13,5 kilometru ve směru od Ruzyně, kde sedmičce se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy a přidám ještě D7, 9. až 17. kilometr ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Za pár vteřin bude 9:30. Na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy, přináší je Monika Vrchotová.
1: Přeji pěknou neděli. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb vyrobené v letech 2013 až 2024. Svolávací akci automobilky teprve chystají. Tři nová pítka přibudou do konce roku v Praze 12. Dělníci je umístí do parků v Modřanech, Cholupicích a před základní školu v Kamíku. Městská část zařízení pořídí za více než 2 miliony korun, z toho 800 tisíc pokryje dotace od magistrátu. Lidé v Bosně a Hercegovině dnes volí nové poslance i vedení země. Poprvé se při hlasování povinně ověřuje totožnost voličů pomocí biometrických údajů a lístky se elektronicky skenují. Úřady tak chtějí rychleji sečíst hlasy. Novinka má taky zabránit volebním podvodům z minulých let. V pražské O2 aréně vystoupí večer americký rapper A$AP Rocky. Do Česka přijede představit své album Don't Be Dumb. Rocky patří k výrazným postavám současného hip-hopu. Za svou tvorbu byl 3x nominovaný na Grammy. Kromě hudby se věnuje také módě a působí jako kreativní ředitel některých módních značek. Vítěznou premiéru prožil nový kouč volejbalových Lvic Zdeněk Pomer. Pražanky na úvod extra ligové sezony porazili doma mistrovské Šelmy Brno 3-1. Stejným výsledkem zvítězil ve Štemberku pražský Olymp, který se v minulé sezóně musel zachraňovat mezi elitou v baráži. Neděle slibuje v Praze a okolí převážně slunečno, je polojasno až skoro jasno odpoledne, ale začne přibývat mraků a postupně bude až oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Připomínám, komplikace na dálnici D1 na 26,5 kilometru před časem havarovalo nákladní auto a dodávka. Momentálně v místě ve směru na Prahu dálnice průjezdná pravým jízdním pruhem, levý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace máme také na D7 mezi 9. a 17. kilometrem ve směru na Chomutov. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. D8, 9. až 2. kilometr ve směru na Prahu, tady se pohybuje také pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě neprojedete po krajnici. Připomínám také komplikace kvůli nehodě v pražských ulicích, konkrétně v ulici Podjavorinské u křižovatky s Michnovou, tam havaroval motocykl, stále tam máme hlášené problémy. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík stojí za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase 1 a 2. Právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení? I o tom bude řeč v pořadu Až na dřeň.
5: Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.
6: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přeji vám vydařený nedělní den Rádio Praha. Je po 9:30, hlavní události týdne v krátkém souhrnu, to už je za chvíli rubrika Týden v Praze. Dnes třeba o investicích hlavního města. A taky si opět zahrajeme, nechybí LP. I Walk the Moon. Přeji vám příjemný poslech.

0: Je krátce po 9:45 a tady ten správný čas na hlavní události týdne v krátkém souhrnu. Ano, máte pravdu, je tady rubrika Týden v Praze, dnes třeba o investicích hlavního města. Slovo má Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. Tento týden byl o jeden pracovní den kratší. Hned v pondělí byl totiž státní svátek. A na Pražském hradě skončila výstava českých korunovačních klenotů. Letos měla podtitul Habsburkové 500. Zoo také slavila, a to konkrétně 95 let od svého otevření, a slavila ve stylu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. V úterý osadila Praha 6 dvě modré dodatkové tabulky, které upřesňují, po kom jsou pojmenovány ulice Eliášova a generála Píky. Tabule připomínají generály, kteří se zapojili do domácího a zahraničního odboje proti nacistům. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklu a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr koupilo město, a to za 260 tisíc. Praha-Libuš oznámila, že se spolu s obecními volbami bude v městské části konat místní referendum, a to kvůli plánované revitalizaci sídliště na Písnici. Místní totiž nesouhlasí třeba s novou výstavbou. Ve třech propojených domech v Šlinově ulici vznikne domov pro seniory. Kapacita 99 míst. Rekonstrukce vybydlených objektů vyjde na 950 milionů a v bezbariérovém zařízení bude 69 pokojů, taky kavárna, společenské místnosti a ve vnitrobloku zahrada. Praha plánuje do roku 2028 investovat do modernizace teplárenství dalších 270 milionů. Peníze by měly směřovat zejména do systematické obnovy zařízení. Investice tak mírně vzrostou, jak oznámilo vedení města. A vedení města taky vypsalo tender za více než 64 milionů na úpravy části Vltavského nábřeží u ledáren v Braníku. Má tam vzniknout stezka pro pěší a cyklisty s lávkou přes tamní záliv. Ve středu se do základní školy v Újezdě nad Lesy vrátili zdraví žáci. Od minulého týdne byla škola uzavřená kvůli rozšíření nákazy salmonelózou. Ta se pravděpodobně rozšířila po použití prošlých vajec. V zasažených zařízeních proběhla dezinfekce a hygienické kontroly a v budovách také budou v blízké době platit zvýšená hygienická opatření. V Hodkovské ulici ve čtvrtek dopoledne unikal plyn, a protože se ho nedařilo více než hodinu zastavit, byli na místě hasiči, kteří raději z nedalekých domů evakuovali jejich obyvatele. Na železniční trati mezi Prahou Bubny a Prahou Výstavištěm zastavila odpoledne provoz nedovolená jízda vlaku. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Dopravní omezení a netradiční podívaná. To byl čtvrtek večer na Trojském mostě. Hasiči a policisté tam zasahovali kvůli muži bez domova. Rozhodlo se, že přespí na oblouku stavby. A jsou definitivně zpět, a trvalo to 46 let. Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Na první tramvaje si tam ale ještě musíme počkat do příštího léta. Od soboty pak nejezdí tramvaje mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Tolik hlavní události tohoto týdne a rubrika Týden v Praze. Díky za pozornost a hezký zbytek dne od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. A na silnicích stále opatrně, nehoda je v Podjavorinské ulici v Praze u křižovatky s Michnovou, havaroval tady motocykl. Problémy jsme měli i na dálnici D1 na 26,5 kilometru, kde před časem havarovalo nákladní auto a dodávka, je stále neprůjezdný levý jízdní pruh, tedy ve směru na Prahu. Komplikace máme také na dálnici D1 na 22. až 25. kilometru ve směru z Prahy na Brno, pracuje se tady na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pozor na D11C 25. až 41. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. I v tomto místě probíhají práce na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
4: Pražákům je hej na Rádiu Praha.
5: Pražákům je hej.
4: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
5: Pražákům je hej.
4: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je s ní i zprávy a Monika Vrchotová ve studiu. Ahoj.
1: Pěkné dopoledne. Praha 10 chce spolupracovat se společenstvím vlastníků na sídlišti Vlasta v proměně okolí bývalé radnice a kulturního domu Eden. Těžší obytné vozy by od příštího roku mohly na dálnicích jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Motocyklista Salač dojel v Motegi třetí a vybojoval 5. pódium v sezóně světového šampionátu. A na slunečné obloze má odpoledne začít přibývat mraku a bude maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 10 bude spolupracovat se zástupci vlastníků bytů a domů na sídlišti Vlasta při proměně okolí staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která plánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo třeba pěší trasy, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
3: Jde o další krok k revitalizaci území kolem bývalé radnice a kulturního domu Eden po jejich prodeji silnému investorovi. Dokument tak vytváří prostor, aby se budoucí podoba lokality utvářela v dohodě mezi lidmi, kteří v ní žijí, městskou částí a investorem.
1: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů rezort nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
4: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
1: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Brazilci dnes volí prezidenta. Výsledek mimo jiné ovlivní budoucnost amazonského pralesa. Jeho kácení ve velkém dopadá na změny klimatu způsobené člověkem a na vymírání přírodních druhů. Podle aktuální analýzy se za vlády současného prezidenta Luly podařilo odlesňování Amazonie výrazně zbrzdit.
5: Po návratu do funkce před 4 lety slíbil brazilský prezident Lula da Silva zastavit odlesňování Amazonie do roku 2030. Zavedl opatření na ochranu pralesa a podle analýzy webu Carbon Brief se tím podařilo zachránit deštný les o rozloze víc než čtvrtiny Česka. Tempo odlesňování brazilské Amazonie kleslo za Lulovy vlády na méně než polovinu. Analýza současný stav srovnává s trendem, který předtím nastavil Lulův předchůdce a otec jeho současného protikandidáta Jair Bolsonaro. Ten ochranu Amazonie naopak omezil a míra kácení výrazně vzrostla. Podobnou politiku prosazuje i Flávio Bolsonaro. Podle průzkumů má podobné šance na zvolení jako současný prezident Lula. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Dnes je Mezinárodní den zvířat. Každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považovaný za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začíná charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky. Lidé jim můžou přispívat až do konce roku. Filip Salač dojel v motocyklové velké ceně Japonska třetí a po 5. v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Guevara, na kterého 24-letý český jezdec ztratil zhruba sekundu. V průběžném pořadí světového šampionátu zůstává Salač sedmý. Závod MotoGP vyhrál Španěl Marquez před Krajanem a lídrem šampionátu Martinem a v průběžném pořadí na něj ztrácí už jen 2 body. V Praze a okolí už od rána převládá polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se postupně čeká až oblačno a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 21 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na nehodu v Praze v Podjavorinské ulici. U křižovatky s Michnovou tam havaroval motocykl, stále tam máme hlášené komplikace. S komplikacemi počítejte i na dalších místech, například v Radlické ulici v Praze 5 se pracuje na silnici. Je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati, práce potrvají do konce října. Komplikace máme také opět z Podjavorinské ulice, kde jsme před okamžikem hlásili nehodu motocyklu. Vidím, že ta nehoda už v této chvíli byla odstraněna a v místě tedy problémy už nejsou. A připojím ještě Velznovou ulici v Praze 1, kde ve směru do centra probíhají na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu jsou tady etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do poloviny listopadu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5,5 minuty po 10. hodině a dnes první říjnovou neděli s datem 4. Od smutné historie Ukrajiny až po komunitní soužití. To jsou témata, kterými žije České divadlo. Právě za výkony v těchto inscenacích si odnesli cenu Thálie Lucie Žáčková nebo Stanislav Majer. Podrobnosti uslyšíte už v 10:30. A na Rádiu Praha pro vás máme i další vybranou muziku, postará se o ní kromě jiného i Olivia.

0: 10 hodin 16,5 minuty, Radio Praha stále s vámi a v Praze dnes pokračuje už 16. ročník populárního festivalu Den architektury. Letos nese podtitul Bydlím, tedy jsem a zaměřuje se na bydlení, jako na jednu z nejzásadnějších otázek současné společnosti. Po celé Praze se tak otevírají běžně nepřístupné budovy a probíhají komentované procházky či přednášky s architekty. Festival potrvá do 7. října a spolu s ním probíhá i další ročník sesterského festivalu Film a architektura. Podrobný program Dne architektury 2026 najdete na oficiálním webu akce a další tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká světelný

0: zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích. Bohužel tady máme přírůstek v podobě dopravní nehody, a to v Praze v ulici U Náhonu. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Opatrně také na Pražském okruhu na 7. až 9. kilometru ve směru od Ruzyně, kde sedmičce je provoz převedený do protisměru, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Problémy jsou na Pražském okruhu i mezi 12. a 13. půltým kilometrem ve směru od Ruzyně, kde sedmičce. I tady se pracuje na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Problémy jsou i na D7 mezi 9. a 17. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. A připojím ještě D8 mezi 9. a 2. kilometrem ve směru do Prahy. I tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V místě je uzavřená zpevněná krajnice. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Tomas Robin na Rádiu Praha, je 10:30, jsme moc rádi, že jste s námi. Spejbl v baletní sukni a vedle něj stoletý hurvínek. I tak vypadalo letošní předávání Centálie v Pražském národním divadle. Ocenění si během večera převzali 20 divadelních osobností. Mezi nimi taky herci Lucie Žáčková a Stanislav Majer.
1: Taky se vám stávalo v dětství, že jste měla pocit, že když se ohlédnete, ten svět, který zůstal za vám, se najednou rozpustí ve tmě a zmizí.
2: Cenu získává Stanislav Majer.
3: Bez falešné skromnosti bych chtěl říct, že si tuhle tu cenu rozhodně neponesu domů. Ta půjde rovnou do herecký šatny divadla X10, protože jestli někde panuje kolektivní energie, kolektivní duch a nějaký heslo ve smyslu jeden za všechny a všichni za jednoho, tak je to právě tam.
4: Inscenace Amadoka, za kterou ocenění získal, vypráví o Ukrajině od doby před 100 lety až po současnost.
5: Je to pro mě důležitý, protože pracovat s Dušanem Pařížským pro mě znamená mít postoj. Mít nějaký jasný občanský postoj k tomuhle a to, že je ta věc vyprodaná, mi dává nějaký pocit, že to snad má smysl.
4: Lucie Žáčková z Pražského činoherního klubu pak získala svou druhou tálii, a to za roli Anny ve hře Komuna.
6: Dokážeš si představit, že to stupit?
7: 100% určitě, ale muselo by to tu patřit všem.
8: Moje Anna je postava, kterou pořád hledám. Zároveň vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
4: Jednu scén předával i stoletý hurvínek a Spejbl v baletní sukni.
9: Je to těžký, tak berte to nádobí.
10: Berte to, máte.
4: Cenu České akademie divadelníků si odnesl nejstarší člen Pražské Ypsilonky Miroslav Kořínek.
11: Já mám takový pocit, že už mám všechno hotový, jenomže ještě tam mám něco rozdělený.
12: Já tomu vůbec nerozumím.
13: Já taky ne, ale mně je to fuk. Já stejně nemám ani maturitu.
4: Za celoživotní umělecké mistrovství dostali cenu Tálie dlouholetý herec Pražského činoherního klubu Petr Nárožný a brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
14: Víkendová Praha.
15: A Vláďa Malošík.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Věčné ulici u IP Pavlova, dejte pozor. Havaroval tady motocykl a osobní auto. A nehoda je také v ulici U Náhonu. Tady se jedná o kolizi dvou osobních vozidel. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně i na Pražském okruhu mezi 61. a 5. až 61. kilometrem ve směru k dálnici D10 se pracuje na silnici a je tam omezení. Tak opatrně, komplikace máme na Pražském okruhu také mezi 12. a 13. půltým kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. I tady se pracuje na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Opatrně i na D7 mezi 9. a 17. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
14: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
16: Dnes večer v České televizi.
17: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
18: Vinyl.
14: Každé pondělí na Rádiu Praha.
19: Na Rádiu Praha.
18: V pondělí si dáme rock. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. News nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: Je 10:45 na rádiu Praha dospívala Ella Henderson. Víte, jakou roli sehrál pes v dějinách pastevectví? Proč mají pastevečtí psy nenahraditelnou úlohu při ochraně stát? Nebo jakou roli hrají psy při návratu vlka do krajiny? Odpovědi na tyto a další otázky přináší nová výstava Pes odvěký pomocník stát, kterou připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií a spolkem Rok s pastevcem. Navštívit ji můžete do 10. ledna 2027 a vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. No a my se teď podíváme na informace týkající se dopravy. Připomínám komplikace kvůli nehodě Věčné ulici v Praze. Tady u IP Pavlova havaroval motocykl a osobní auto. Projíždějte opatrně. Komplikace zůstávají kvůli nehodě i v ulici U Náhonu. Tady havarovala dvě osobní vozidla. Na Pražském okruhu máme stále problémy na 61. a 5. až 61. kilometru ve směru k D10. Pracuje se tady na vozovce a Krajnice je v tomto místě uzavřená. D8, tady máme problém mezi 9. a 2. kilometrem ve směru do Prahy. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je uzavřená Krajnice. Připomínám také komplikace na D5, 33. a 5. až 34. a 5. kilometr ve směru z Prahy na Plzeň. I v tomto místě se pracuje na silnici a v místě je momentálně pravý jízdní pruh uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Rádio Praha. 107,1 FM a dále.

0: Skupina One Republic teď na rádiu Praha uvolňuje místo Monice Vrchotové, která přináší zprávy. Mončo, vítám tě.
1: Pěkné dopoledne přeju. Preventivní policejní akce na Benešovsku varují před jízdou dětí na elektrokoloběžkách bez řidičského oprávnění. Ve Varšavě našli aktivisti způsob, jak ženám umožnit rychlý a anonymní přístup k potratovým pilulkám. Tenistky Bartuňková a Nosková jsou v Pekingu v osmifinále. A v Praze a okolí je slunečno, během odpoledne bude až oblačno s teplotami do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie varuje děti a mladistvé před jízdou na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení s rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto středočeská policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňuje, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
3: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
1: Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
1: Nová lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 je pro zákazníky otevřená non-stop. Lidé ji v případě potřeby můžou navštívit i o víkendech nebo během svátků, říká ředitel nemocnice Jan Duben.
5: Nová lékárna v nemocnici na Františku je bezbariérová a dostupnější. Lidé ji najdou blíž k hlavnímu vstupu do nemocnice. Vydává kromě léků také zdravotnické prostředky, jako jsou berle, ortézy, bandáže a podobně.
1: Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský abortomat ženám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Inovace se objevila 6 let poté, co lidé po celém Polsku vyšli do ulic na protest proti zpřísnění zákonu o potratech. Polská legislativa je v tomto směru jednou z nejpřísnějších v Evropě. Držení nebo požití potratových pilulek zakázané není. Poskytování léků nebo pomoc k jejich získání, ale úřady považují za trestný čin, za který hrozí až 3 roky vězení. Tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková postoupily na turnaj v Pekingu do osmifinále. 20-letá Bartuňková po výhře 6-4 a 6-3 vyřadila světovou dvojku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Wimbledonská vítězka Linda Nosková pak zdolala Švýcarku Viktorii Golubičovou hladce 6-2, 6-1. Dnes se v Pekingu představí ještě Karolína Muchová a také Sára Bejlek. Neděle je v Praze okolí slunečná, na polojasné až skoro jasné obloze má ale odpoledne přibývat mraku až na oblačno a teploměry ukážou 19 až 21 stupňů. Zítra bude po rozpuštění možné mlhy slunečno s teplotami do 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích je vždy řada míst, kde byste si měli dát zvýšený pozor při průjezdu. Je to třeba v Praze ulice U Náhonu, tady havarovala před časem 2 osobní auta. Stále tady máme hlášené problémy, tak opatrně. Opatrně také na dálnici D1 na 26.5 až 27.5 km ve směru z Prahy na Brno. Probíhají tady práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Na Pražském okruhu máme stále komplikace mezi 61,5 a 61 kilometrem ve směru k D10. I tady probíhají práce údržby a pozor na neprůjezdnou krajnici. Na D8 máme problém mezi 9. a 2. kilometrem ve směru do Prahy. Je tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná krajnice. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 11 hodin 5,5 minuty a první říjnová neděle na Rádio Praha pokračuje. V pravidelné rubrice Pražských nej se v 11:30 vydáme na nejoblíbenější turistické místo Pražského hradu. Dozvíte se tak, čím tak moc láká Zlatá ulička. A nechybí ani další hity a s nimi David Guetta a Sam Martin. Sabrina Carpenter. I Pink. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám skvělý den i poslech.

0: Teď ve čtvrt na 12 můžu konstatovat, Leony střídá Pink. No ale na Leony si ještě počkejte, protože teď mám pro vás další pozvánku a také aktuální dopravu, ale tou pozvánkou začneme. Central Gallery na Staroměstském náměstí zve hned na 3 výstavy světově známých umělců. Alfons Mucha vás vezme do období secese a kromě slavných plakátů můžete vidět i dekorativní předměty a ranou tvorbu. Surrealistická díla pak prezentuje nebo reprezentuje Salvador Dalí, který zde má i sochy, fotografie a reklamy, ve kterých vystupoval. Posledním umělcem je Andy Warhol a jeho pop-artové práce. Central Gallery na Staroměstském náměstí můžete navštívit denně od 10 do 20 hodin. A další tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. A na Rádiu Praha nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. Máme tady problém hned na dálnici D1. Na 26,5 kilometru je nehoda a uzavřený levý jízdní pruh. Je to ještě po nehodě dodávky a nákladního auta z dnešního rána. Také projíždějte opatrně, ještě tam probíhají nějaké dočišťovací práce, které by měly trvat zhruba 3/4 hodinky. Odhadem D1, 26,5 až 27,5 kilometr ve směru na Brno, probíhají tady práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Pozor taky na D10, a to na 18. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady neprůjezdná krajnice kvůli odstavenému porouchanému osobnímu autu. A ještě připomínám nehodu, kterou máme v Praze v ulici U Náhonu. Tady havarovala před časem 2 osobní auta. Tak opatrně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kdysi před 30 lety jsme si mysleli, že to jsou čínské lyže, čajnasky, ale oni to jsou činasky, tedy hrdina z románu Charlese Bukovského. Teď na Rádiu Praha je 11:30. Je malá, barevná a možná jedna z nejznámějších pražských uliček. Zlatá ulička na Pražském hradě se ukrývá mnohem víc než jen malebné, nebo ukrývá mnohem víc než jen malebné domečky. Žili tu hradní střelci, psal tu Franz Kafka a dodnes se kolem ní drží legenda o alchymistech Rudolfa II. Jenže co je na ní pravda a co je jen pozdější mýtus, tak do Zlaté uličky se vydala natáčet naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Zlatá ulička je jedním z nejznámějších míst Pražského hradu. Barevné domečky vypadají skoro jako z pohádky. Jejich historie je ale mnohem zajímavější. Ulička vznikla v souvislosti s opevněním hradu a její malé domky byly doslova vestavěné do hradeb. Bydleli tu například hradní střelci, později řemeslníci, zlatníci nebo chudší obyvatelé. A právě se zlatníky souvisí i jedna z teorií o názvu. Ulička se totiž dřív označovala jako Zlatnická. Rozšířená představa, že tu za Rudolfa II. Žili alchymisté, je ale legenda. Historické prameny jejich pobyt ve Zlaté uličce nepotvrzují. Kdo ve Zlaté uličce ale skutečně působil, je Franz Kafka. V modrém domku číslo 22 měl pracovnu, kam chodil psát. Jak potvrzuje slečna, která ve stejném domě prodává jeho knihy.
2: Turisté většinou kupují tuto knihu od Franze Kafky, Venkovský lékař, protože Franz Kafka tu knihu napsal v tomto domečku v roce 1916-1917. To byla jako kancelář Franze Kafky.
1: Ještě silnější příběh se odehrával v domku číslo 12. Filmový historik Josef Kazda tu během nacistické okupace ukrýval československé filmy, které byly určené ke zničení. A tajemnou atmosféru uličky dotváří taky její sousedka, Daliborka. Věž dostala jméno po rytíři Daliboru z Kozojet, který tu byl vězněný. Podle legendy se ve vězení naučil hrát na housle.
3: My to máme jako školní akci teďka, takže procházíme takhle s naší třídou, ještě společnou třídou, co máme na trojdenním zájezdu.
1: Takže školní akce v rámci historie nebo dějepisu? Nebo...
3: A i literatury, že probíráme tady i tvůrce.
1: Říká jeden ze skupinky spolužáků, které jsem ve Zlaté uličce potkala.
4: Já si myslím, že jak jsem zvykla na větší barák, tak bych teďka v této době asi to nezvládla, ale jako... Dřív to bylo jiný, že jo?
1: A ještě jedno překvapení na závěr. Ani barevné domečky, které dnes známe, nejsou původní. Jejich charakteristické barevné fasády vznikly až v 50. letech 20. století. A to podle návrhu výtvarníka Jiřího Trnky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.

0: No a doplníme ještě aktuální dopravní informace. Stále si dávejte v Praze pozor na dopravní nehodu v ulici U Náhonu. Tady se střetla dvě osobní auta. Máme tady stále hlášené komplikace. Ty zůstávají také v Radlické ulici v Praze 5. Pracuje se tady na silnici, je tady omezení a v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce v tomto místě potrvají do konce října. V ulici Květnového vítězství v Praze 11 probíhají stavební práce, v místě je kvadlový provoz vedený jedním místním pruhem, a to mezi křižovatkami ulice Valentova a Benkova. S omezením tady počítejte do 20. listopadu. A pozor i na D10 na 18. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady neprůjezdná krajnice kvůli odstavenému porouchanému osobnímu autu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak tohle byli kanadští Nickelback na Rádiu Praha, je 11:45. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeně dnes bude hudební skladatel, zpěvák, scénárista a režisér Lukáš Daniel Pařík, stojící za úspěšnou sérií fantasy pohádek Princezna zakletá v čase, jednička a dvojka, kterou spolu vytváří. No a právě v těchto dnech vzniká závěrečný díl trilogie Princ zakletý v čase. Jak se pohádka s množstvím trikových scén natáčí, jak vzniká filmová hudba a jak může tvorba pomoci zpracovat osobní trápení, tak je o tom bude řeč na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A mrkneme se ještě na silnice, protože tam se stále něco děje. Připomínám komplikace například v Počernické ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická. Je provoz převedený do protisměru, a to ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají ještě do 10. října. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí na Vackově pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený, v tomto místě to potrvá do 11. října. V Radlické ulici v Praze 5 se také pracuje na silnici. I tady je omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati a práce potrvají do konce října. A v ulici Květnového vítězství v Praze 11 probíhají stavební práce, v místě je kivadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem, a to mezi křižovatkami ulice Valentová a Benkova. S omezením tady počítejte do 20. listopadu. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hi, Brad.

0: tady.
1: Tak Xyndla X necháme odfrčet na dovolenou. Se mnou už je tady ve studiu Rádia Praha Monika Vrchotová se zprávami. Ještě rychlá informace před zprávami, možná je inspirace pro ostatní. Mončo, jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo, protože se blíží čas oběda?
2: No, to je těžký. Asi a já s ním asi všechno, kromě teda žemlovky a rýžovýho nákypu.
1: Jo, tak je to takový antityp, no. Děkujeme.

0: Umělá inteligence pomáhá učitelům v přípravě hodin i v samotné výuce. Rusko znovu útočilo na Kyjev. Do ukrajinské metropole dnes dorazil německý kancléř. Hokejista Martin Nečas v NHL 3 body řídil výhru Koloráda. Odpoledne bude v Praze a okolí postupně až oblačno a teploty vystoupí maximálně na 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Pomáhají jim třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
2: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
3: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
3: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
5: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
3: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Nová pítka přibudou do konce roku v Praze 12. Dělnici je umístí do parku v Modřanech, Cholupicích a před základní školu v Kamíku. Městská část zařízení pořídí za více než 2 miliony korun. Z toho 800 tisíc pokryje dotace od magistrátu, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
6: Pítko v Píšovické ulici v Modřanech bude umístěno u stávajícího svažitého psího parku. Vybrali jsme proto takové zařízení, které bude určeno nejen pro lidi, ale i pro psy.
0: Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 135 dronů. Protivzdušné obraně se podařilo většinu zneškodnit, informuje o tom server Ukrajinská pravda. Údery mířily mimo jiné na hlavní město Kyjev. Jeho starosta Vitalij Kličko řekl, že trosky bezpilotního letounu dopadly na střechu obytného domu a taky na otevřenou plochu blízko silnice v Dnipropetrovské čtvrti. Do Kyjeva dnes na neohlášenou návštěvu přicestoval německý kancléř Friedrich Merz, a to den poté, co Moskva vyzvala diplomaty a cizince k opuštění metropole. Důvodem mají být další masivní útoky. Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v novém ročníku NHL. Colorado pomohl k vítězství nad St. Louis 6-1 dvěma góly a jednou asistencí. Jeho tým za úvodní dva duely zámořské soutěže nasázel 14 branek a Nečas po zápase popsal, co za vysokými výhrami Colorado stojí.
7: Vychází to z naší dobré defenzivy a toho, že netrávíme moc času v našem obraném pásmu. Pak můžeme v útoku tvořit šance, ale je to zásluha obrany. Tam to celé začíná.
0: V noci dali gól i další čeští útočníci Ondřej Palát a Jiří Kulich. Palát pomohl New Yorku Islanders k výhře nad New Jersey 6-0 a Kulich přispěl k vítězství Buffalo 4-3 nad Chicagem. Na polojasné obloze bude odpoledne přibývat mraků až na oblačno. Teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů. Stejné teploty se čekají v Praze a okolí taky zítra, kdy bude po rozpuštění mlhy nebo nízké oblačnosti opět slunečno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A jak to vypadá na silnicích a kde byste měli zpozornět? Je to třeba dálnice D1 mezi 26. a 27. a kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřený. Pozor taky na D7 mezi 9. a 17. kilometrem ve směru z Prahy na Chomutov. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. D8, 9. až 2. kilometr ve směru do Prahy. I zde se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice je tady neprůjezdná. A pozor i na D10, a to na 18. kilometru ve směru na Turnov. Je tady neprůjezdná krajnice a odstavené porouchané osobní auto. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
9: S Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Princ zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My dnes budeme hodně pohádkoví, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantazii, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
2: Ano, je to tak.
1: Pohádka Princ zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
2: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
1: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
2: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak, ale když se budeme bavit o Princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového, ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel, hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě ty kouzla, jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně i sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho. A to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 28.
1: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
2: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazie, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazii pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, my jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později, ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
1: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
2: Ano.
1: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
2: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu. A tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
1: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
2: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava. Když je to prostě jako...
1: Ta nejzlejší osoba.
2: Ta nejzlejší osoba v princezní jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví. Za prvé to je fenomenální herečka a za druhý tý postavě já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v český pohádce byla.

0: Až na dřeň.
1: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeně, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně lomeno princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
2: No, ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Zaprvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
1: to se musím podívat znovu.
2: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážník, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
1: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
2: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
1: Vy jste chtěl dostat vázu.
2: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím zloutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnu. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
1: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za to může Petr Kubík?
2: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli si tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takový vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
1: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
2: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhý. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to, většinou to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže potom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
1: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
2: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve dvou rovinách. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélii, ta je v tomhletom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélii má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věci. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas, tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.
0: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Víc informace na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
2: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá a jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
1: Vy jako jednou rukou píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
2: Noty ne, ale poznámky k hudbě. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele dost jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskládaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
1: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
2: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu, takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet ta hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se Eliška do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No, ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme. Ale tam nejsou dialogy.
1: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání? A jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání? AI a jiné věci.
2: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já si pořád cítil jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterního, jak vy říkáte, je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyjo, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny tak, abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živý orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živýma nástrojema. A tohle je moje workflow. No.
1: Takže moderní technologie, ano, AI jenom s omezením. Tak,
2: tak abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
1: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Hraje ve filmu?
2: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj. Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to být napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva. A v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější. Super je prostě z různých triky. Super je vygradovat hudbu, vygradovat a najednou úplně ticho. A tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrá vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: My se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
2: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně, jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím.
1: A svatá žena.
2: No, velmi, no jasně, že jo, jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy, to je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo. Tehdy, já když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Já tam rád přirovnávám.
1: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
2: Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gympl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gympl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gymplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal, ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně. I přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gymplu. Ale chtěl jsem jenom říct, že to nebyl omyl, protože já jsem tam našel paní učitelku Alenu Odehnalovou, která mě naučila psát. Ona vedla literární kroužek. A já jsem se tam přihlásil a ona už tehdy byla v docela pokročilém věku a ona byla neuvěřitelně soutěživá. Takže jakmile měla někoho, kdo psal a měl to zájem a makal, tak ona ho prostě přihlásila do všech soutěží možných a potom na něho tlačila, aby to dopsal. A ona mi vysvětlila, jak se staví postavy, co je to motivace. Vytříbila mi sloh, co se týká mýho psaní. Takže já si myslím, že kdybych nechodil na tenhle gympl, který byl ale matematicko-fyzikální, tak bych se nenaučil takhle správně psát třeba.
0: Rádio Praha
3: 107,1 FM
0: a DAB+.

Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
2: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo. U nás je to tak, že my jsme byli 4, táta, máma, brácha, já, mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně po tom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizerný, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi 4 prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další 3 vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď ti klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
1: Kolik vám vlastně bylo let? Relativně málo, když tatínek
2: odešel. 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat. No. A já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, co jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašný jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
1: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
2: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležité ho udržovat. Ono je důležité udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. Já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčný za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčný za to, že můžu žít tenhle život, ve kterém neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčný. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou.

0: na dřeň.
1: Princezna Elena z pohádek, které už léta tvoříte, se opakovaně vrací do jednoho dne, aby pod vlivem prožitých věcí vlastně dělala ty věci líp a líp a líp. Máte vy ve svém životě nějaký den, do kterého byste se, kdyby to šlo, vrátil a udělal třeba něco líp?
2: Určitě jo. Ale to nevím, jestli o tom chci mluvit. Ale stoprocentně, stoprocentně. Ale zase jako s rozvahou. Protože jsou to malé věci, jako třeba když se s někým pohádáte, tak si říkáte, a to jsem možná nemusel takhle reagovat. Prostě mohl jsem zůstat v klidu, mohl jsem se nad tím víc zamyslet. To je spousta věcí, které bych takhle rád změnil. Ale potom jsou věci, které jsou třeba zásadnější. Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhý si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
1: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
2: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Merlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hibernii. Premiéru máme 1.10.27. Předtím pojedeme ještě letní scény. A to je vlastně ohromná srdcová záležitost, protože to je vlastně, řekl bych, jako životní projekt pro mě. Je to muzikál, který navazuje na artušovské legendy, ale je to fantasy. A já jsem vždycky snil o tom přenést diváka v momentě, kdy přijde do divadla, přenést do toho jiného světa. Film je super, ale to divadlo je autentičtější. Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa. A já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té Hibernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Merlin, no. Merlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte co, on je čaroděj. Protože náš Merlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
1: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dřeň byl Lukáš Daniel Pařík. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
2: Já moc děkuju za pozvání.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Ministerstvo dopravy chce prodloužit platnost řidičských průkazů na 15 let. Pediatr Václav Holý a hudebník Jiří Hošek získali čestné občanství Prahy 8. Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska třídy Moto 2. A dnes i zítra se dočkáme slunečních paprsků a teplot v okolí 20.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá Ministerstvo dopravy.
2: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
3: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
4: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
3: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Vedení Prahy 8 udělilo čestné občanství 2 lidem. Vyznamenání získali pediatr a pedagog Václav Holý a hudebník Jiří Hošek. Městská část ocenění uděluje každoročně posledních 10 let.
5: Václav Holý působil na poliklinice Mazurská a ve fakultní nemocnici Bulovka. Zároveň vyučoval pediatrii na střední zdravotnické škole. Lékařskou praxi ukončil po 55 letech v roce 2019. Čestné občanství získal také Jiří Hošek, pedagog na hudební fakultě pražské AMU a bývalý koncertní mistr symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je považován za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli 2 lidé. Jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatele regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout mini hurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. Včerejší přívalové deště zaplavily domy i auta. V obrovských kalužích na dálnicích v Barceloně dokonce plavaly kachny. Lety na barcelonském letišti se zrušily nebo zpozdily. Problémy měla i doprava na železnici. Motocyklista Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto 2 v Motegi vyhrál Španěl Guevara, na kterého mladoboleslavský rodák ztratil zhruba sekundu. Salač závod hodnotil v rozhovoru s pořadateli.
6: Byl to zábavný týden v Japonsku. V úterý jsem si zašel na karaoke a teď dojel na pódiu. Tým mi připravil skvělou motorku, která měla na výhru, ale tempo přede mnou bylo neuvěřitelné.
0: Salač je v celkovém hodnocení světového šampionátu 7. Hlavní závod MotoGP vyhrál Španěl Marc Marquez a velkou cenu Malajzie Formule 1 vyhrál nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Během odpoledne mají sluneční paprsky v Praze a okolí postupně od západu přikrýt mraky, bude až oblačno s teplotami v rozmezí od 19 do 21 stupňů. Nový týden začne mlhami nebo nízkou oblačností, jinak ale bude zítra jasno nebo skoro jasno, opět s teplotami do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Zpátky na silnice, na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kratší zdržení od sjezdu na Starou Boleslav od 14. kilometru. Popojíždět budete v koloně asi 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 4 minuty po 13. Je neděle 4. října a já mám pro vás další muziku. Bude tu Miraj. Taky Dajdou. Nebo Dua Lipa, hezký den.

0: Miraj a Hometown, teď máme čtvrt na dvě. Vetřelci dala hrůzu a základnímu instinktu nebezpečnou přitažlivost. Filmová hudba dnes večer ovládne pražské Rudolfinum. Podrobnosti vám řekneme už za pár minut. A samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kratší zdržení od sjezdu na Starou Boleslav. Od 14. kilometru budete popojíždět na 13. kilometr a je to na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Kateřina Marie Tichá, Byt 66. A teď se budeme věnovat filmu, respektive filmové muzice. Vetřelec, Barbarkona nebo Základní instinkt. Filmy, které poznáte i po sluchu, hudbu Jerryho Goldsmithe a Basila Paula Dorise. Dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu.
1: Já se obávám, že ta jména nejsou tak úplně známá, jako třeba jména jejich slavnějších kolegů Johna Williamse nebo Hanse Zimmera.
2: Ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev.
1: On je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli právě nedělní koncert věnovat těmto dvěma autorům, abychom je trošičku víc připomněli, dali do povědomí, protože samozřejmě oni stojí za celou řadou velmi zajímavých a řekl bych i velmi populárních projektů.
2: Třeba za dnes už ikonickou hudbou k filmu Barbarkona s Arnoldem Schwarzeneggerem. V hlavní roli stojí právě Basil Paula Dorise.
1: To je dneska prostě jeden z nejlepších soundtracků minulého století. Vetřelec, Základní instinkt, celou řadu těch titulů my máme na programu toho nedělního koncertu.
2: A takhle zní zmiňovaný Základní instinkt Jerryho Goldsmithe. S Paulem Dorisem ho spojuje režisér Paul Verhoeven. Oba pomáhali vyprávět jeho příběhy. Od Robocopa po Total Recall.
1: Když člověk sleduje ten film, tak prostě ta hudba je často úplně podprahová a člověk ji nevnímá. A řada skladatelů věnuje práci na hudbě k filmu hodně času, hodně úsilí, hodně energie a ono se to projeví v tom výsledku.
2: Goldsmithova hudba k Muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Paula Dorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér, vysvětluje Nikola Bojčev.
1: Který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu a to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
2: Návštěvníci koncertu se dnes můžou těšit taky na hudbu ze Star Treku, Mumie, druhého dílu Ramba, Hvězdné pěchoty nebo filmu Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Praha žije filmy.
4: Praha žije filmy.
5: Somewhere in space.
0: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy zpozorněte hned u nájezdu od Zruče nad Sázavou. Na 56. kilometru v připojovacím pruhu překáží zatím neoznačená nepojízdná dodávka. A dálnici D1 z Prahy do Brna za Šmejkalkou mezi 26. a 28. kilometrem, tak tady jsou také komplikace. Silničáři zavřeli pravý pruh, zatím se ale nezdržíte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone dospíval na Rádiu Praha, blíží se další zprávy, tentokrát s Aničkou, budou tu přesně ve 14 hodin a dozvíte se třeba to, že v Praze 6 na sídlišti na Dědině hoří obchod s potravinami. Zaměstnanci stihli prodejnu evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Podrobně ve zprávách. A na Praze 6 na Dědině v souvislosti s požárem čekejte omezený průjezd. Jinak pojďme se podívat ještě na aktuální komplikace, které nás mohou potrápit na dálnici D1. Směrem z Brna do Prahy zpozorněte hned u nájezdu od Zruče nad Sázavou. Na 56. kilometru v připojovacím pruhu překáží neoznačená nepojízdná dodávka a vybočuje se. Na dálnici D1 z Brna do Prahy buďte opatrní u 38. kilometru, je to odstavené osobní auto. Dálnice D1 z Prahy do Brna za Šmejkalkou mezi 26. a 28. kilometrem zavřeli silničáři pravý pruh, zatím se ale nezdržíte. A pojďme se podívat ještě na Pražský okruh. Pražský okruh už je průjezdný bez výraznějšího zdržení. Víkendové omezení v obou tunelech je ukončené.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%.

0: 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: řidiči likvidují požár samoobsluhy v Praze. Umělou inteligenci využívají ve škole i učitelé, mají na to speciální výukové aplikace. V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Zbytek dne čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 6 na sídlišti na Dědině hoří obchod s potravinami. Zaměstnanci stihli prodejnu evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Jejich mluvčí Vojtěch Ročedl Českému rozhlasu řekl, že požár zasáhl dvě místnosti a rozšířil se i do strupní konstrukce. Kvůli jeho rozsahu hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Nové parkoviště můžou lidé využívat v pražské Hostivaři. Nachází se nedaleko křižovatky ulic U Průseku a Švehlovy. Je na něm stání pro 50 osobních aut a dodávek. Parkoviště je oplocené a hlídané kamerovým systémem. Na místě donedávna byla černá skládka, kterou městská část zlikvidovala za 150 tisíc korun.
2: Parkoviště provozuje soukromá firma. Jednodenní stání pro osobní auto na něm stojí 200 korun. Řidiči si můžou zarezervovat i dlouhodobé parkování na celý měsíc. U toho mají zvýhodněnou cenu lidé s trvalým bydlištěm v Praze 15. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy. Například vychází jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
0: Speciální aplikace pro školy vyvinuly například nezisková organizace AI dětem nebo společnosti Scio nebo For Classmates. 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu se sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Čeští fotbalisté měli po sobotní porážce v Lize národů ve Španělsku 1-3 dopolední regenerační trénink. Po 16. hodině by měli z Ovieda odletět do Londýna, kde se v úterý utkají na závěr reprezentačního srazu s domácí Anglií. Národní tým ve Wembley zaboduje o premiérové vítězství pod novým koučem Santim Deniou. Úvodní tři duely Ligy národů totiž prohrál. Zbytek odpoledne a večer bude polojasno až skoro jasno, později od západu až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Šmejkalkou mezi 26. a 28. kilometrem silničáři zavřeli pravý pruh, ale zatím se nezdržíte. Další komplikace na dálnici D1 jsou směrem z Brna do Prahy. Tady zpozorněte hned u nájezdu od Zruče nad Sázavou. Na 56. kilometru stojí neoznačená dodávka.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi, teď máme 3 minuty po 14. a bude tu třeba kapela Raxe. Eva Farná. Nebo Ed Sheeran.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, tohle byla kapela Raxet, teď máme krátce před 14:15 a už za chviličku tu bude Štěpánka, bude tu opět souhrn v pořadu Týden v Praze. Dnes třeba o investicích hlavního města. Už za chviličku.
1: Praha je nej.
2: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Vracíme se na silnice D1 z Brna směrem do Prahy, tak tady už se začíná lehce plnit před Šmejkalkou. Brzdí se za sjezdem na Chocerady v okolí 26. kilometru. Do zúžení pojedete zhruba 10 minut. Pojďme se podívat ještě, jak to vypadá na dálnici D10 na příjezdu do Prahy. Je odstavená dodávka u 10. kilometru. Náhle se vybočuje, dodávka je neoznačená, tak buďte velmi opatrní.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Praha. Jennifer Lopez a David Guetta dospívali na Rádiu Praha a teď už je tu týden v Praze.
1: Hezký den. Tento týden byl o jeden pracovní den kratší. Hned v pondělí byl totiž státní svátek. A na Pražském hradě skončila výstava českých korunovačních klenotů. Letos měla podtitul Habsburkové 500. Zo také slavila, a to konkrétně 95 let od svého otevření, a slavila ve stylu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. V úterý osadila Praha 6 dvě modré dodatkové tabulky, které upřesňují, po kom jsou pojmenovány ulice Eliášova a generála Píky. Tabule připomínají generály, kteří se zapojili do domácího a zahraničního odboje proti nacistům. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklu a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr koupilo město, a to za 260 tisíc. Praha Libuš oznámila, že se spolu s obecními volbami bude v městské části konat místní referendum. A to kvůli plánované revitalizaci sídliště na Písnici. Místní totiž nesouhlasí třeba s novou výstavbou. Ve třech propojených domech v Šlinově ulici vznikne domov pro seniory. Kapacita 99 míst. Rekonstrukce vybydlených objektů vyjde na 950 milionů a v bezbariérovém zařízení bude 69 pokojů, taky kavárna, společenské místnosti a ve vnitroboku zahrada. Praha plánuje do roku 2028 investovat do modernizace teplárenství dalších 270 milionů. Peníze by měly směřovat zejména do systematické obnovy zařízení. Investice tak mírně vzrostou, jak oznámilo vedení města. A vedení města taky vypsal tender za více než 64 milionů na úpravy části Vltavského nábřeží u ledáren v Braníku. Má tam vzniknout stezka pro pěší a cyklisty s lávkou přes tamní záliv. Ve středu se do základní školy v Újezdě nad Lesy vrátili zdraví žáci. Od minulého týdne byla škola uzavřená kvůli rozšíření nákazy salmonelózou. Ta se pravděpodobně rozšířila po použití prošlých vajec. V zasažených zařízeních proběhla dezinfekce a hygienické kontroly a v budovách také budou v blízké době platit zvýšená hygienická opatření. V Hodkovské ulici ve čtvrtek dopoledne unikal plyn a protože se ho nedařilo více než hodinu zastavit, byli na místě hasiči, kteří raději z nedalekých domů evakuovali jejich obyvatele. Na železniční trati mezi Prahou Bubny a Prahou Výstavištěm zastavila odpoledne provoz nedovolená jízda vlaku. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Dopravní omezení a netradiční podívaná. To byl čtvrtek večer na Trojském mostě. Hasiči a policisté tam zasahovali kvůli muži bez domova. Rozhodl se, že přespí na oblouku stavby. A jsou definitivně zpět a trvalo to 46 let. Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Na první tramvaje si tam ale ještě musíme počkat do příštího léta. Od soboty pak nejezdí tramvaje mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Tolik hlavní události tohoto týdne a rubrika Týden v Praze. Díky za pozornost a hezký zbytek dne od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: Vracíme se na silnice, Rádio Praha stále s vámi. Jedete-li po dálnici D1 z Brna do Prahy, připravte se na zatím kratší zdržení před Šmejkalkou. Aktuálně se zpomaluje v okolí 27. kilometru. Do zúžení se budete sunout maximálně 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Krásné odpoledne, James Harris dospíval na rádiu Praha přesně ve 3:15. Co nás čeká ve zprávách? Přesně v 15 hodin. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Podrobně ve zprávách s Aničkou. Pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá. Na silnicích trojka z Tábora směrem do Prahy se plní zatím jen zlehka, a to nejprve před Olbramovicemi, poté na příjezdu do Benešova. V obou případech naberte zdržení jen v nižších řádech minut. O něco delší čas strávíte před omezením na příjezdu do Senohrab. Pojďme se podívat ještě na dálnici D1. Jedete-li D1 z Brna do Prahy, připravte se na první menší potíž. Za sjezdem na Měřín na 130. kilometru blokuje stoupací pruh osobní auto s přívěsem a v tuhle chvíli je označené pouze výstražným trojúhelníkem a vybočuje se. O kus dál směrem do Prahy naberete zdržení před Šmejkalkou, aktuálně se zpomaluje v okolí 27. kilometru a to zdržení je na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

friend. Listen how the story ends. Well, you know what they say.

0: hasiči stále zasahují u požáru samoobsluhy v Praze 6 nedaleko letiště. Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Rusko podle ministerstva obrany vystupňuje údery na cíle v Kyjevě a dalších oblastech Ukrajiny. Zbytek odpoledne a večer bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 6 na sídlišti na Dědině pokračuje zásah hasičů u požáru obchodu s potravinami. Zaměstnanci ještě před jejich příjezdem stihli prodejnu evakuovat. Mluvčí hasičů Vojtěch Ročedl Českému rozhlasu řekl, že požár zasáhl dvě místnosti a rozšířil se i do stropní konstrukce. Kvůli jeho rozsahu hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmithe a Basila Polidorise dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede také dvě světové koncertní premiéry.
2: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér,
3: který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu. A to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
2: Vysvětluje ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev. Návštěvníci koncertu se můžou těšit taky na hudbu z filmů Star Trek, Mumie, Rambo, Hvězdná pěchota nebo Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmů. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Rusko hrozí vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina zintenzivní údery na ruské ropné rafinerie v odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků. Ty podle něj mají také za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. Hokejisté Třince můžou vytvořit na úvod sezóny Tipsport Extraligy nový rekord. Povede se jim to, pokud zůstanou 100% i po utkání 8. kola nejvyšší soutěže na ledě Olomouce, které začne v 17 hodin. V repríze semifinále play-off minulého ročníku se utkají Pardubice se Spartou. Úvodní buly padne v 18:30. O soupeři mluví brankář východu Čechů Roman Vil.
4: Ta rivalita je historická, kor teď vlastně s novýma majitelama je ještě o to větší a myslím si, že ty zápasy mají všechno. Tam jsou prostě tvrdý hity, jsou tam bitky, krásný góly, vyrovnaný zápasy.
0: Už v 16 hodin začnou duely Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin odstartuje souboj Hradec Králové Vítkovice a o půl hodiny později střetnutí Litvínova s Kladnem. Odpoledne a večer čekejte polojasno až skoro jasno, postupně od západu až oblačno. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova čekejte zdržení před omezením mezi Bezděčínem a sjezdem na Jičín, tedy mezi kilometry 40 a 46. Jinak na Benešovské trojce už vznikají kolony z Tábora směrem do Prahy na obvyklých místech a na dálnici D1 z Brna do Prahy trvá kratší zdržení před zúžením na Šmejkalce. Fronta popojíždí z mostu přes Sázavu přibližně z 28. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, nedělní vysílání stále s vámi. Teď máme 4 minuty po 15. a je tu další muzika, Miraj.
7: Chtěl by si víc, všechno beztrestný, kdo ví, co je na...
6: Taylor Swift.

0: Hezké odpoledne, minuta po čtvrt na čtyři. S kamarádkou ujížděla před policií, s dalšími čarodějkami vzdorovala samotnému ďáblu a na smrt doprovázela odsouzeného vraha. Americká herečka Susan Sarandonová slaví 80. Podrobnosti už za chvíli. Jaká je situace na silnicích? Komplikace už jsou na Benešovské trojce. Pokud míříte směrem do Prahy, tak kolony jsou na obvyklých místech. Aktuálně největší zdržení před omezením u Senohrab. Pokud jdete tedy z Tábora do Prahy, tady je zdržení 10 minut. A na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova čekejte zdržení mezi 40. a 46. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcel a Fiddlersky a jejich Vanilkové nebe. Oscara má doma, pouta si vyzkoušela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuvi. Hvězda filmu Thelma a Louisa nebo Mrtvý muž přichází dnes slaví 80.
2: Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going.
3: Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Louisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Thelma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přejít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat.
4: How can you sit with that scum?
2: I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act.
3: Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci.
5: And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking.
2: My. Thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors.
3: Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimo filmové plátno. Před týdnem jí policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije.
8: Somewhere in space.
1: Na dálnici D8 z Ústí do Prahy máme čerstvé komplikace. U 37. a 5. kilometru je nehoda a kolona je zatím k 38. kilometru. Zdržení maximálně 5 až 10 minut.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Dnes večer v České televizi.
11: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Hezké odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Dnes večer nás také poslouchejte. V 21 hodin čeká vás totiž hit týdne, protože neděle tak nesmí chybět. No a potom v týdnu od pondělí do čtvrtka můžete hlasovat pro hity na praha.rozhlas.cz. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy už je fronta před Šmejkalkou, zase je o něco kratší, ale je bohužel delší. Zpomaluje se už těsně za sjezdem na Chudce Rady na 29. kilometru. Zdržení na dálnici D1 zatím 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Propustit desetinu zaměstnanců by podle ministerstva, podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měla postupně během příštího roku. Hasiči dohasili požár obchodu v Praze 6. Německý kancléř Merz v Kyjevě vyzval k zastavení útoků na civilisty. Večer čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku, a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
2: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Hasiči dostali pod kontrolu požár obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročedla se při zásahu jeden z nich zranil. Nikomu dalšímu oheň ale neublížil. Zaměstnanci prodejně stihli ještě před příjezdem hasičů evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Jeho příčinu zatím hasiči prošetřují. Praha 10 bude spolupracovat se zástupci vlastníků bytů a domů na sídlišti Vlasta při proměně okolí Staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která naplánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo třeba pěší trasy, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
3: Jde o další krok k revitalizaci území kolem bývalé radnice a kulturního domu Eden po jejich prodeji silnému investorovi. Dokument tak vytváří prostor, aby se budoucí podoba lokality utvářela v dohodě mezi lidmi, kteří v ní žijí, městskou částí a investorem.
0: Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za více než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř řekl, že se tím nenechá zastrašit a vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Tokiu do semifinále. Vallecha z Paraguaje porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly po dvousetových výhrách do osmifinále turnaje v Pekingu. Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska, Nosková pak Švýcarku Golubičovou. Večer bude polojasno až skoro jasno, někde od západu až oblačno, teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D8 z Ústí do Prahy máme stále nehodu u 37. a 5. kilometru. Čekejte zdržení a další komplikace zůstávají na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy. Fronta před Šmejkalkou je zase o něco delší. Teď se zpomaluje už na 29. kilometru a celkové zdržení minimálně 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Jaká bude muzika v následující půl hodině? Linkin Park a Kiara. Patrik Malý a Sebastian. Nebo Víkend.

0: Lighthouse Family dozněli krátce před 16:45. Posloucháte nedělní vysílání Rádia Praha s Lenkou Vahalovou. Máme 4. října a pokud milujete letadla, zvlášť ta obří, pak dobře poslouchejte. V Praze opět přistává Airbus A380. Podrobnosti vám řekne Jirka Štefl už za pár minut. Počkejte si na to. Vracíme se na silnice, na dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy panuje o něco silnější provoz od sjezdu na Jičín z 42. kilometru. Odtud exitu 25 pojedete minimálně 20 minut. A na dálnici D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Hradce, zbystřete těsně za nájezdem od Městce Králové na 50. kilometru. Na začátku připojovacího pruhu překáží nepojízdná dodávka, je označená šipkou. A připomínám stále dálnici D1 z Brna do Prahy sílí provoz před Šmejkalkou. Fronta se natáhla už před sjezd na Chocerady, zpomalíte na 30. kilometru a je to minimálně na 15 minut. Ještě jednou, je to dálnice D1 z Brna do Prahy a obvyklá kolona u Šmejkalky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete?
3: Instagramujete?
2: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Ve vašem mobilu.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď už je tu Jirka Štefl a ten má pro vás tip, kde můžete vidět Airbus A380.
1: V Praze opět můžete vidět obří Airbus A380, který se po několika měsíční pauze vrátil na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Dvoupatrový letoun můžete na ruzyňském letišti vidět každý den, přilétá krátce po 13. hodině a zpět do Dubaje odlétá v 16 hodin. Jde o největší dopravní letadlo na světě a zároveň o jediný Airbus A380, který pravidelně přistává na pražském letišti. Jestli si ho chcete prohlédnout zblízka, tak využijte vyhlídkové valy nebo terasu přímo na letišti. A ještě v pondělí můžete zajít na festival Film a architektura. Ten představuje současnou architekturu a urbanismus prostřednictvím filmu. Ve světozoru se bude promítat dokument Dějiny betonu, který s nadsázkou a osobitým pohledem zkoumá, co všechno beton znamená pro náš svět a proč ani tak pevný materiál nemusí být symbolem jistoty. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A já možná ještě doplním, že Den architektury můžete navštívit až do středy 7. října. Koná se po celém Česku a Slovensku a podrobnosti najdete na našem webu praha.rozhlas.cz.
2: Praha je kulturou.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zůstává plnější a před Šmejkalkou nesouvislá fronta se sune od sjezdu na chodce rady z 29. kilometru. Zdržení není dlouhé, držíte se maximálně 10 minut. Jinak na Benešovské trojce stále připomínám, že z Tábora do Prahy je řada kratších roztrhaných kolon. První zdržení čekejte mezi Voticemi a Olbramovicemi, další u Benešova a třetí u Senohrab.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Pavla Lucie a Marie, teď máme krátce před 4:45, posloucháte Rádio Praha a čekají nás další zprávy přesně v 17 hodin s Aničkou. A dozvíte třeba to, že z 80 km v hodině na 100 by se mohla zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily a navrhuje to ministerstvo dopravy. Podrobnosti ve zprávách už za pár minut. Jaká je situace na silnicích? Dálnice D1 z Brna do Prahy zůstává plnější před Šmejkalkou. Nesouvislá fronta se sune od sjezdu na chodce Rady z 29. kilometru. Zdržení stále 10 minut, a to minimálně. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy zpomalíte u sjezdu na Jičín na 42. kilometru. Na 40. kilometru máme další střet dvou osobních aut a celkové zdržení 20 minut. Na Benešovské trojce z Tábora do Prahy řada kratších roztrhaných kolon. První zdržení čekejte mezi Voticemi a Olbramovicemi, poté se zdržíte za Benešovem a do Třetice i na příjezdu do Senohrab.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: 90 km v hodině na 100 by se mohla zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily. Lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 funguje 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Norská policie prohlásila 3 pohřešované Čechy z převrácené lodi za mrtvé. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Mil.
2: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
0: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 5 až 7 tuny. Nová lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 je pro zákazníky otevřená non-stop. Lidé ji v případě potřeby můžou navštívit i o víkendech nebo během svátků, říká ředitel nemocnice Jan Duben.
3: Nová lékárna v nemocnici na Františku je bezbariérová a dostupnější. Lidé ji najdou blíž k hlavnímu vstupu do nemocnice. Vydává kromě léků také zdravotnické prostředky, jako jsou berle, ortézy, bandáže a podobně.
0: Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili také část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028, pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
4: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
0: V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili také poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Malajzie Formule 1, jejíž start zpozdil silný déšť. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno se může objevit mlha nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, postupně jižní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte zdržení od Brandýsa, zpomaluje se v okolí 10. kilometru a 20 minut se budete sunout k nehodě, která je u 3. a 5. kilometru. Ještě jednou je to D10 z Turnova do Prahy.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Ale posloucháte Rádio Praha a jaká nás čeká muzika v následující půl hodině? Milky. Imagine Dragons. Bude tu i Adele.

0: 16:15 Nirvana dozněla na rádiu Praha a dnes naposledy pro vás budeme mít už za chvíli řidičskou abecedu. Radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. Dnes si povíme něco o tom, kdy používat denní svícení a nebo mlhovky. Řidičská abeceda už za chvíli. A jak to vypadá aktuálně na silnicích? Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte zdržení od Brandýsa, zpomaluje se před mostem přes Labe v okolí 12. kilometru a víc než 20 minut se popojíždí k nehodě a ta zůstává u 3. a 5. kilometru. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy D11 se zaplnila před sjezdem na Jičín. Kolona začíná u 43. kilometru a popojíždět budete téměř až na kilometr 25. Celé je to na 40 minut. A na dálnici D1 z Brna do Prahy plnější dálnice je od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Čtvrt hodiny ztratíte ke zúžení na Šmejkalce. Ještě jednou je to D1 z Brna do Prahy.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: A dokola teď máme přesně 17:30. Vytáčím tě. Dokola. Je to tak, dokola. Osvíšte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky, a slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
2: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: A co s tím, abych to změnil?
2: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek, a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
0: Jaká je aktuální situace na silnicích? Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy těsně před sjezdem na Radonice na 3,5 kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Stále se projíždí pouze jedním pruhem, zpomaluje se za sjezdem na Starou Boleslav v okolí 12. kilometru, výrazně se brzdí na úrovni Brandýsa na 9. kilometru. Celou trasu pojedete půl hodiny.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha.

0: Hezké odpoledne, kapela Jelena v oblacích. Nezapomeňte poslouchat Rádio Praha i dnes v 21 hodin je neděle a to znamená jediné, čeká nás hit týdne. A samozřejmě budeme rádi, pokud pak budete hlasovat od pondělí do čtvrtka na praha.rozhlas.cz. Teď je souhrn toho, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy těsně před sjezdem na Radonice na 3,5 kilometru stále řeší nehodu dvou osobních aut. Stále se projíždí pouze jedním pruhem. Zpomaluje se za sjezdem na Starou Boleslav v okolí 12. kilometru a je to na půl hodiny. Na dálnici D11, pokud jdete z Hradce do Prahy, tak tady je velmi silný provoz za sjezdem na Městec na 44. kilometru. Po pojíždět budete až na 25. kilometr. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zůstává plnější průjezd před omezením na mostě Šmejkalka. Po pojíždět budete z 29. kilometru, je to na 10 až 15 minut. A trojka z Tábora do Prahy je zaplněná už jen v úseku mezi Čtyřkoly a Senohraby a tam ztratíte 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: polovinu zaměstnanců by podle ministerstva podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měla postupně během příštího roku. V Praze 12 přibudou tři nová pítka, jedno z nich bude i pro psy. Začátek voleb v Bosně a Hercegovině provázely problémy s novými technologiemi. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
2: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Tři nová pítka přibudou do konce roku v Praze 12. Dělníci je umístí do parků v Modřanech, Cholupicích a před základní školu v Kamíku. Městská část zařízení pořídí za více než 2 miliony korun. Z toho 800 tisíc pokryje dotace od magistrátu, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
3: Pítko v Píšovické ulici v Modřanech bude umístěno u stávajícího svažitého psího parku. Vybrali jsme proto takové zařízení, které bude určeno nejen pro lidi, ale i pro psy.
0: Středočeský kraj vybuduje mezi Příbramskem novou cyklostezku. Vznikne mezi Chotilskem, Prostřední Lhotou a Mokrskem a měřit bude více než 3 kilometry. Stavba za skoro 70 milionů korun by mohla začít v roce 2028. Cyklostezka má být součástí mezinárodní trasy, která vede z Norska až na Maltu, říká středočeský radní pro dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
4: Po dokončení se stane důležitou součástí české i evropské cyklistické infrastruktury. No a my samozřejmě připravujeme i další navazující části, na které se tento úsek do budoucna napojí.
0: Lidé v Bosně a Hercegovině volí do hlavních institucí země. Do 14 hodin hlasovalo necelých 21% oprávněných voličů. Část volebních místností otevřela později kvůli problémům s novými technologiemi, které mají zabránit volebním podvodům. Na některých místech nefungovaly nové skenery volebních lístků nebo čtečky otisků prstů. Hlasování skončí v 19 hodin. Místnosti, kde se začátek voleb zpozdil, zůstanou otevřené déle. Čeští fotbalisté měli po sobotní porážce v Lize národů ve Španělsku 1-3 dopolední regenerační trénink. Po 16. hodině by měli z Obidea odletět do Londýna, kde se v úterý utkají na závěr reprezentačního srazu s domácí Anglií. Národní tým ve Wembley zabojuje o premiérové vítězství pod novým koučem Santim Deniou. Úvodní tři duely Ligy národů totiž prohrál. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Vracíme se na silnice, trojka z Tábora do Prahy je zaplněná už jen v úseku mezi Čtyřkoly a Senohraby, zdržíte se 10 minut. Další komplikace zůstávají na dálnici D1 z Brna do Prahy, tady máme plno před omezením na mostě Šmejkalka, popojíždět budete z 29. kilometru a je to na 15 minut. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy je velmi silný provoz za sjezdem na Městec z 44. kilometru, popojíždět budete téměř až k 25. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
5: Pražský update. Pražský update začíná 4 minuty po 18. Krásný podvečer. Čeká nás týden v Praze také Perný den s Petrem Jungmanem. Vezmu vás i do Zlaté uličky. Za chvíli ale na filmovou hudbu.
6: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
11: Pražský update.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.
11: Pražský update.

0: Vetřelec nebo Základní instinkt, filmy, které poznáte i po sluchu, hudbu Jerryho Goldsmitha a Basila Polidorise dnes večera připomene koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede také dvě světové koncertní premiéry.
1: Já se obávám, že ta jména nejsou tak úplně známá, jako třeba jména jejich slavnějších kolegů Johna Williamse nebo Hanse Zimmera.
2: Ředitel festivalu Film Music Prague Nikola Bojčev.
1: On je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli právě nedělní koncert věnovat těmto dvěma autorům, abychom je trošičku víc připomněli, dali do povědomí, protože samozřejmě oni stojí za celou řadou velmi zajímavých a řekl bych i velmi populárních projektů.
2: Třeba za dnes už ikonickou hudbou k filmu Barbar Conan s Arnoldem Schwarzeneggerem. V hlavní roli stojí právě Basil Polidoris.
1: To je dneska prostě jeden z nejlepších soundtracků minulého století. Vetřelec, Základní instinkt, celou řadu těch titulů my máme na programu toho nedělního koncertu.
2: A takhle zní zmiňovaný Základní instinkt Jerryho Goldsmitha. S Polidorisem ho spojuje režisér Paul Verhoeven. Oba pomáhali vyprávět jeho příběhy. Od Robocopa po Total Recall.
1: Když člověk sleduje ten film, tak prostě ta hudba je často úplně podprahová a člověk ji nevnímá. A řada skladatelů věnuje práci na hudbě k filmu hodně času, hodně úsilí, hodně energie. A ono se to projeví v tom výsledku.
2: Goldsmithova hudba K muži bez stínu, ze které právě slyšíme ukázku, dnes v Rudolfinu zazní vůbec poprvé na koncertním pódiu. Stejnou premiéru bude mít i Polidorisova svita z filmu Maso a krev. Cesta od filmové nahrávky k živému orchestru ale někdy začíná pátráním po notách. Část partitur se totiž po nahrávání skartovala. Pokud se je nepodaří dohledat, přichází na řadu aranžér, vysvětluje Nikola Bojčev.
1: Který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu a to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
2: Návštěvníci koncertu se dnes můžou těšit taky na hudbu ze Star Treku, Mumie, druhého dílu Ramba, Hvězdné pěchoty nebo filmu Zachraňte Viliho. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Vracíme se na silnice na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v druhé polovině Cholupického tunelu. Pravý pruh blokuje nepojízdné osobní auto.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. V reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Bez reklam.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Krásný podvečer a já vás teď beru na malý výlet. Je malá, barevná a možná jedna z nejkratších v Praze. Zlatá ulička na Pražském hradě, tak ta ukrývá mnohem víc, než byste možná čekali. Žili tu hradní střelci, psal tu Franz Kafka. Dodnes se kolem ní drží legenda o alchymistech Rudolfa II. Jenže, co je na tom pravdy, tak to zjišťovala Sabina Vosecká.
2: Zlatá ulička je jedním z nejznámějších míst Pražského hradu. Barevné domečky vypadají skoro jako z pohádky. Jejich historie je ale mnohem zajímavější. Ulička vznikla v souvislosti s opevněním hradu a její malé domky byly doslova vestavěné do hradeb. Bydleli tu například hradní střelci, později řemeslníci, zlatníci nebo chudší obyvatelé. A právě se zlatníky souvisí i jedna z teorií o názvu. Ulička se totiž dřív označovala jako Zlatnická. Rozšířená představa, že tu za Rudolfa II. Žili alchymisté, je ale legenda. Historické prameny jejich pobyt ve Zlaté uličce nepotvrzují. Kdo ve Zlaté uličce ale skutečně působil, je Franz Kafka. V modrém domku číslo 22 měl pracovnu, kam chodil psát, jak potvrzuje slečná, která ve stejném domě prodává jeho knihy.
3: Lektory se většinou kupují tuto knihu od Franze Kafky, Venkovský lékař, protože Franz Kafka knihu napsal v tomto domečku. V roce 1916-1917 to bylo jako kancelář Franze Kafky.
2: Ještě silnější příběh se odehrával v domku číslo 12. Filmový historik Josef Kazda tu během nacistické okupace ukrýval československé filmy, které byly určené ke zničení. A tajemnou atmosféru uličky dotváří taky její sousedka, Daliborka. Věž dostala jméno po rytíři Daliboru z Kozojet, který tu byl vězněný. Podle legendy se ve vězení naučil hrát na housle.
4: My to máme jako školní akci teďka, takže procházíme takhle s naší třídou, ještě společnou třídou, co máme na trojdenním zájezdu.
2: Takže školní akce v rámci historie nebo dějepisu?
4: No, i literatury, že probíráme tady i tvůrce.
2: Říká jeden ze skupinky spolužáků, které jsem ve Zlaté uličce potkala.
5: Já si myslím, že jak jsem zvykla na větší barák, tak bych teďka v této době asi to nezvládla, ale jako dřív to bylo jiný, že jo?
2: A ještě jedno překvapení na závěr. Ani barevné domečky, které dnes známe, nejsou původní. Jejich charakteristické barevné fasády vznikly až v 50. letech 20. století. A to podle návrhu výtvarníka Jiřího Trnky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Hezký podvečer, 18.30, stále posloucháte Pražský update a teď už je na řadě souhrn pražských zpráv s Aničkou.
1: Hasiči dnes zasahovali u požáru obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Podle mluvčího hasiče Vojtěcha Rotčetla se při zásahu jeden z nich zranil. Zaměstnanci prodejny stihli ještě před příjezdem hasičů bezpečně evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Vedení Prahy 8 udělilo čestné občanství dvou lidem. A vyznamenání získali pediatr a pedagog Václav Holý a hudebník Jiří Hošek. Městská část ocenění uděluje každoročně posledních 10 let. Nové parkoviště můžou využívat lidé v pražské Hostivaři. Nachází se nedaleko křižovatky ulic U Průseku a Švehlovy. Je na něm stání pro 50 osobních aut a dodávek. Parkoviště je oplocené a hlídané kamerovým systémem. A tvorbu filmových skladatelů Jerryho Goldsmitha a Basila Polidory se dnes večer připomene koncert v pražském Rudolfínu. Filharmonie Hradec Králové se sborem uvede také dvě světové koncertní premiéry. Večer bude polojasno až skoro jasno, někde od západu až oblačno, teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Mám novinky z dálnice D8, z Ústí do Prahy brzdíte za roudnicí na 22. kilometru, hoří osobní auto, zjišťujeme podrobnosti.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
4: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
4: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
3: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
5: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
6: Chlapci.
3: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Zákon umožňující stavbu plotu na hranici s Mexikem, který má bránit vstupu imigrantů, podepsal americký prezident George Bush před 20 lety. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
7: Dělám to nerad, ale musí to být. O Bušku. Hitler, hej.
3: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: teď už je čas na hlavní události týdne v krátkém souhrnu. Je to rubrika Týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den. Tento týden byl o jeden pracovní den kratší. Hned v pondělí byl totiž státní svátek. A na Pražském hradě skončila výstava českých korunovačních klenotů. Letos měla podtitul Habsburkové 500. Zoo také slavila. A to konkrétně 95 let od svého otevření. A slavila ve stylu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. V úterý osadila Praha 6 dvě modré dodatkové tabulky, které upřesňují, po kom jsou pojmenovány ulice Eliášova a generála Píky. Tabule připomínají generály, kteří se zapojili do domácího a zahraničního odboje proti nacistům. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr koupilo město, a to za 260 tisíc. Praha Libuš oznámila, že se spolu s obecními volbami bude v městské části konat místní referendum. A to kvůli plánované revitalizaci sídliště na Písnici. Místní totiž nesouhlasí třeba s novou výstavbou. Ve třech propojených domech v Šulinově ulici vznikne domov pro seniory. Kapacita 99 míst. Rekonstrukce vybydlených objektů vyjde na 950 milionů a v bezbariérovém zařízení bude 69 pokojů, taky kavárna, společenské místnosti a ve vnitrobloku zahrada. Praha plánuje do roku 2028 investovat do modernizace teplárenství dalších 270 milionů. Peníze by měly směřovat zejména do systematické obnovy zařízení. Investice tak mírně vzrostou, jak oznámilo vedení města. A vedení města taky vypsal tender za více než 64 milionů na úpravy části Vltavského nábřeží u ledáren v Braníku. Má tam vzniknout stezka pro pěší a cyklisty s lávkou přes Starý záliv. Ve středu se do základní školy v Újezdě nad Lesy vrátili zdraví žáci. Od minulého týdne byla škola uzavřená kvůli rozšíření nákazy salmonelózou. Ta se pravděpodobně rozšířila po použití prošlých vajec. V zasažených zařízeních proběhla dezinfekce a hygienické kontroly a v budovách také budou v blízké době platit zvýšená hygienická opatření. V Hodkovské ulici ve čtvrtek dopoledne unikal plyn a protože se ho nedařilo více než hodinu zastavit, byli na místě hasiči, kteří raději z nedalekých domů evakuovali jejich obyvatele. Na železniční trati mezi Prahou Bubny a Prahou Výstavištěm zastavila odpoledne provoz nedovolená jízda vlaku. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Dopravní omezení a netradiční podívaná. To byl čtvrtek večer na Trojském mostě. Hasiči a policisté tam zasahovali kvůli muži bez domova. Rozhodlo se, že přespí na oblouku stavby. A jsou definitivně zpět a trvalo to 46 let. Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Na první tramvaje si tam ale ještě musíme počkat do příštího léta. Od soboty pak nejezdí tramvaje mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Důvodem je poslední část rekonstrukce železničního mostu nad Nádražní ulicí. Tolik hlavní události tohoto týdne a rubrika Týden v Praze. Díky za pozornost a hezký zbytek dne od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Na Rádiu Praha pro vás máme upřesnění k dálnici D8 z Ústí do Prahy. Brzděte za Roudnicí na 22. kilometru, hoří osobní auto. Lepší je jet po souběžné silnici 608, kolony se tvoří už u 23. kilometru. Pokud už jste v koloně, nezapomínejte na záchranářskou uličku. Jinak na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy trvá hodně silný provoz už před exitem Jičín. Kolona začíná u 43. kilometru a po pojíždět bude až na kilometr 25.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako

0: stanice ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Pražský update na rádiu Praha a já už se dívám, jaké bude zítra počasí. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno v Praze a okolí, ráno s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 21 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, navrhuje to ministerstvo dopravy v novele. Praha 10 chce spolupracovat se společenstvím vlastníků na sídlišti Vlasta v proměně okolí bývalé radnice a kulturního domu Eden. V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklu a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Mil.
2: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Praha 10 bude spolupracovat se zástupci vlastníků bytů a domů na sídlišti Vlasta při proměně okolí staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která naplánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo třeba pěší trasy, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
3: Jde o další krok k revitalizaci území kolem bývalé radnice a kulturního domu Eden po jejich prodeji silnému investorovi. Dokument tak vytváří prostor, aby se budoucí podoba lokality utvářela v dohodě mezi lidmi, kteří v ní žijí, městskou částí a investorem.
0: Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili také část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého objektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028. Pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
4: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
0: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Großes Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Tokiu do semifinále. Vajecha z Paraguaje porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly po dvousetových výhrách do osmifinále turnaje v Pekingu. Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska, Nosková Švýcarku Golubičovou. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno. Ráno se objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D8 z Ústí do Prahy stále opatrně u 22. kilometru hořelo auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Policisté upozorňují, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění. Která zařízení žáci nesmí vůbec používat? O tom budeme mluvit už za chvíli. Z muziky Šabuzi. Bats and Boone. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see. Nebo The Tears and Tears.

0: Business, teď máme 7:45 a teď už důležité upozornění. Středočeští policisté začali kontrolovat elektrokoloběžky, na kterých jezdí děti. Pro zařízení, která mají rychlost nad 25 km v hodině a výkon nad 250 W, je totiž nutné mít řidičské oprávnění.
1: Prosím všechny žáky, kteří dnes přijeli na elektrokoloběžkách, aby přišli školy.
2: Iva Červenková, paní učitelka, teď slyšela hlášení, vyšla a říkala, já jsem pro, ať se to řeší.
3: Děti jezdí bez helmy, jezdí velkou rychlostí a se o ně bojím.
4: Vyšli jsme tady teď ze školy ven a teď už tady policejní preventista Jaroslav Bican prochází koloběžky zaparkované před školou.
5: Šest koloběžek nejsou pro tuto mládež.
4: Takže už tu máme skvadru dětí.
5: Situace, která tady je nastala.
6: Každý se teďka postavíte k té koloběžce, která je vaše, jo?
4: Na tu kontrolu koloběžek jsem přijel taky Ondřej Žabenský, krajský koordinátor BESIPu.
7: Kukyrin M4, tak má maximální rychlost 45 km v hodině. Vozidlo, které má větší rychlost než 25 km v hodině, už není elektrokoloběžka. Už je to brané jako vozidlo Z.
6: Jak jste získali ty koloběžky? Rodiče vám je koupili. Budou postiženi i rodiče, protože se dopustili přestupku s tím, že vám neoprávněně umožnili řídit něco, co řídit nemáte, protože nemáte řidičské oprávnění. To by se postoupilo na OSPO, takže by to řešila sociálka.
4: Je někdo, kdo to nevěděl, že jezdí na něčem, na čem nemá?
8: Já myslel, že já mám dost pomalou koloběžku na to, abych nemusel.
4: A teď jsi tady zjistil, že vlastně taky nesmíš.
9: No, jenom problém prostě ty vaty.
4: Takže zítra všichni pěšky?
8: Nebo na kole.
4: Já bych teda ještě se obrátila tady znovu k panu Žabenskému z BESIPu. Pojďme tedy připomenout, co platí u těch elektrokoloběžek.
7: Elektrokoloběžka jako jízdní kolo musí splňovat parametry, že rychlost může být maximálně 25 km v hodině a výkon maximálně 250 W.
4: Akce zaměřené na koloběžky jsou zatím preventivní a budou i na dalších školách. Z Benešovská, Věra Hájková, Český rozhlas.
10: Rádio Praha. Co se děje?
11: Co se děje?
10: Viny. Každé pondělí na Rádio Praha.
12: Na Rádio Praha.
10: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

Krásný večer, Bryan Adams dospíval na Rádiu Praha a pokud milujete létání, ale hlavně letadla, tak o jednom obřím bude mluvit už za chvíli Jirka Štafl v rámci svých tipů, tak si to nenechte ujít už za chvíli.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, hezký večer, teď nás minuta dělí od 7:45, je tu Jirka Štefl a ten nám prozradí, kde můžeme vidět Airbus A380.
2: V Praze opět můžete vidět obří Airbus A380, který se po několika měsíční pauze vrátil na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Dvoupatrový letoun můžete na ruzyňském letišti vidět každý den, přilétá krátce po 13. hodině a zpět do Dubaje odlétá v 16 hodin. Jde o největší dopravní letadlo na světě a zároveň o jediný Airbus A380, který pravidelně přistává na pražském letišti. Jestli si ho chcete prohlédnout zblízka, tak využijte vyhlídkové valy nebo terasu přímo na letišti. A ještě v pondělí můžete zajít na festival Film a architektura. Ten představuje současnou architekturu a urbanismus prostřednictvím filmu. Ve světozoru se bude promítat dokument Dějiny betonu, který s nadsázkou a osobitým pohledem zkoumá, co všechno beton znamená pro náš svět a proč ani tak pevný materiál nemusí být symbolem jistoty. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
3: Pražská kultura.
4: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Český rozhlas dnes vysílal speciál k výročí narozenin Václava Havla. Zítra by se dožil 90 let. Lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 funguje 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Přes 10% středních škol ve Francii zůstane v pondělí kvůli protestům uzavřených. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: První prezident České republiky by se zítra dožil 90 let. Český rozhlas proto připravil speciální vysílání ze zámecké zahrady v Lánech. Mezi hosty byli Havlovi spolupracovníci, například jeho mluvčí Ladislav Špaček nebo tajemník Martin Vidlák. Pozvání ale přijali i jeho kolegové z kulturní sféry, například režisér Jiří Havelka. Ten zpracoval jednu z nedokončených Havlových her s názvem Varování.
2: Dali jsme to dohromady podle samozřejmě nějakých jako vzorů, které nám zanechal v audienci, v protestu a především taky podle toho deníku, který si psal ve svém prvním vězení právě po publikování Charty 77, kde je k tomu určitý klíč, jak to zamýšlel.
0: Podle Havelky je dílo i tak nedokončené, například protože nikdo neví, jaký závěr příběhu Havel zamýšlel. Scénické čtení hry Varování je součástí programu festivalu Havel Alive na Pražském hradě. Zájemci ho můžou vidět 5. a 6. listopadu. Nová lékárna v nemocnici na Františku v Praze 1 je pro zákazníky otevřená non-stop. Lidé ji v případě potřeby můžou navštívit i o víkendech nebo během svátků, říká ředitel nemocnice Jan Duben.
3: Nová lékárna v nemocnici na Františku je bezbariérová a dostupnější. Lidé ji najdou blíž k hlavnímu vstupu do nemocnice. Vydává kromě léků také zdravotnické prostředky, jako jsou berle, ortézy, bandáže a podobně.
0: Tři nová pítka přibudou do konce roku v Praze 12. Dělníci je umístí do parku v Modřanech, Cholupicích a před základní školu v Kamíku. Městská část zařízení pořídí za více než 2 miliony korun. Z toho 800 tisíc pokryje dotace od magistrátu, říká mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.
4: Pítko v Píšovické ulici v Modřanek bude umístěno u stávajícího svažitého psího parku. Vybrali jsme proto takové zařízení, které bude určeno nejen pro lidi, ale i pro psy.
0: Prokuratura ve Francii vyšetřuje dva nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli policistu, který skončil v bezvědomí. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému je 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. V pondělí proto zůstane ve Francii zavřeno přes 10% středních škol. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Malajzie Formule 1, jejíž start spozdil silný déšť. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno se může objevit mlha nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, postupně jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Hustší provoz čekejte v Praze na magistrále z Pankráce do Holešovic. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně z 24. kilometru na 22. a na dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy se dojíždí stále do kolony před sjezdem na Jičín na 42. kilometru a v hustém provozu se budete sunout až na kilometr 25. No a Benešovská trojka z Benešova do Prahy zůstává plnější na příjezdu do Synohrab. Zdržení čekejte maximálně 5 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky se Štěpánkou. Má pro vás pozvánku do kina. Do kina totiž můžete nově vrazit na temný příběh podle knižního bestselleru americké spisovatelky Colleen Hoover. Podrobnosti už za chvíli. A z muziky Damiano David. Michal Hruza.
6: Tohle to je můj kompliment.
5: Nebo teď Clean Bandit a Zara Larsson.

Rádio Praha. Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Hezký večer, posloucháte Rádio Praha, teď už slíbená pozvánka do kina. Komu můžete věřit, když každý vypráví svoji vlastní pravdu? Právě kolem téhle otázky se točí děj napínavého amerického psychologického thrilleru Pravda nebo lež.
1: Začínající spisovatelka Lou Wien se nachází ve finanční tísni. Když dostane nečekanou a velmi lukrativní životní nabídku, neváhá. Má jako anonymní autorka dokončit úspěšnou knižní sérii světoznámé spisovatelky Verity Crawfordové. Slavná autorka totiž po autonehodě se záhadnými okolnostmi zůstala paralyzovaná a neschopná psát. You're the only writer who can finish this last novel. Her fans know her voice. Lou Wien se za účelem prostudování podkladů dočasně nastěhuje do odlehlého sídla rodiny Crawfordových. V domě žije pouze ochromená Verity a její charismatický manžel Jeremy, ke kterému Lou Wien začne brzy cítit silnou přitažlivost. My autobiography. A writer's words. Should be honest. Během procházení poznámek v pracovně Lou Wien náhodou objeví skrytý rukopis. Ten obsahuje děsivé informace. Atmosféra v domě začíná pod vlivem strašlivých odhalení hostnout. I was his drug. And he was mine. V hlavních rolích amerického thrilleru Pravda nebo lež se představí hvězdná trojice, která slibuje silné herecké výkony. Postavu Verity stvárnila Anne Hathaway, zatímco jejího manžela Jeremyho hraje Josh Hartnett. Roli spisovatelky Lou Wien, která odkrývá tajemství skrytá v rukopisu, se ujala Dakota Johnson. Say something. This is your final warning. Only darkness ahead.
2: Praha. Žije filmy.
3: Praha žije filmy. Somewhere in space.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, co nás čeká za chvíli, tak to je další reportáž. Tentokrát se zaměříme na architekturu. Obnovená Millerova vila v pražských Střešovicích je znovu otevřená pro návštěvníky. Podrobnosti už za chvíli.

0: Knižnici Millerových. Zachovala se tady původní tapeta i částečně nábytek.
1: Nově jsou pro návštěvníky přístupné také místnosti, do kterých se předtím lidé nemohli podívat.
0: V těchto prostorách, které byly nejméně dochovanou součástí vily, kdysi byly kanceláře, ty už máme v externí budově kousíček od Millerovy vily. Jeden z těchto pokojů je pokoj pro hosty, tam se nyní půjdeme podívat. Přesunuli jsme se do pokoje pro hosta, nikoli pro hosty, protože vidíte, že do postele by se víc hostů tady ani nevešlo. Je to prostor, kam si vlastně Millerovi umístili nábytek, který měli dříve ve svém plzeňském bytě. Lo jsem prostě zavřel nábytek, který se už mu jinam do vily nehodil, takže i třeba starší koberce se potom umístěvaly právě do toho prostoru pro hosta.
1: Půjdeme se tedy podívat dál a stoupáme do vyšších pater.
0: Stoupáme po služebním schodišti, ale takto by se sem dostávali jenom zaměstnanci.
1: Míříme ještě na střechu, kterou restaurátoři taky obnovili. Vidíme tu krásný výhled na Prahu, tam v dále je Pražský hrad.
0: Je to Lohosův záměr opravdu takto zarámovat výhled na Pražský hrad. Udělal tady takový rám, takové neprosklené okno na terase. Ten boční pilíř je vlastně zároveň komín.
1: Hlavním důvodem k rekonstrukci byla právě chátrající střešní terasa. Podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka byla nynější obnova Millerovy vily nejrozsáhlejší za posledních víc než 20 let. Restaurátoři se zaměřili taky na interiéry.
2: Vlastně se tady vrátilo k všem dřevěným prvkům, malovalo se to, opravovali se okna, kupovali jsme nové koberce.
1: Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Muzeum Prahy ve vile taky plánuje nové prohlídky a doprovodný program, pokračuje Macek.
2: Budou tady prohlídky pro rodiny s dětmi, budou tady různé třeba i divadelní inscenace, noční prohlídky, pouze pod umělým osvětlením, abyste viděli, jak ten dům vypadá v noci.
1: Celkem stála obnova Millerovy vily zhruba 20 milionů korun. Z toho asi 15 milionů zaplatilo hlavní město. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
3: Co se děje v Praze?
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika.

0: Desetinu zaměstnanců by ministerstva podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měla postupně během příštího roku. V pražské Hostivaři je nové hlídané parkoviště pro 50 aut. Všeobecné volby v Bosně a Hercegovině měly nejnižší volební účast v historii. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
2: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by se mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Nové parkoviště můžou využívat lidé v pražské Hostivaři. Nachází se nedaleko křižovatky ulic U Průseku a Švehlovy. Je na něm stání pro 50 osobních aut a dodávek. Parkoviště je oplocené a hlídané kamerovým systémem. Na místě donedávna byla černá skládka, kterou městská část zlikvidovala za 150 tisíc korun.
3: Parkoviště provozuje soukromá firma. Jednodenní stání pro osobní auto na něm stojí 200 korun. Řidiči si můžou zarezervovat i dlouhodobé parkování na celý měsíc. U toho mají zvýhodněnou cenu lidé s trvalým bydlištěm v Praze 15. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Vedení Prahy 8 udělilo čestné občanství dvou lidem. Vyznamenání získali pediatr a pedagog Václav Holý a hudebník Jiří Hošek. Městská část ocenění uděluje každoročně posledních 10 let.
4: Václav Holý působil na poliklinice Mazurská a ve fakultní nemocnici Bulovka. Zároveň vyučoval pediatrii na střední zdravotnické škole. Lékařskou praxi ukončil po 55 letech v roce 2019. Čestné občanství získal také Jiří Hošek, pedagog na hudební fakultě pražské AMU a bývalý koncertní mistr symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je považován za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Ke všeobecným volbám v Bosně a Hercegovině přišlo asi 42% registrovaných voličů. To je nejnižší volební účast v historii země. Po sečtení 85% volebních místností by se do tříčleného etnicky smíšeného předsednictva země měli dostat dva dosavadní zástupci. Za Srby nacionalistka Želojka Cvijanovičová a za Bosňáky umírněný Denis Bečirovič. V souboji o chorvatské místo vede nacionalistka Darijana Filipovičová. Lidé v Bosně a Hercegovině vybírali kromě tříčleného předsednictva také složení několika parlamentů. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Tokiu do semifinále. Vallecha z Paraguaye porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly po dvousetových výhrách do osmifinále turnaje v Pekingu. Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska a Nosková Švýcarku Golubičovou. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno, ráno se objeví mlhy nebo nízká oblačnost, teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povene slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
5: Hit týdne, letos po 40. Vítejte, tady je Petr Jungmann a nejlepší desítka podle vašeho hlasování pro týden od 4. do 10. října. Děkujeme za všechny hlasy i za to, že jste si naladili chart Rádia Praha. Než tu bude desítka, 5 nasazených. Dobře se bavte. Rodák z amerického Seattlu Ray Dalton se poprvé proslavil ve slavném McLemoreově hitu. Poslední léta nahrává svoje songy v Evropě a evropská rádia ho mají ráda. Parádní hlas, dobré songy. Ten nejnovější, dnes první nasazený, Go Dead High.

Ray Dalton je první nasazený Go Dead High a druhý narodil se v Brémách jako Nico Vellenbring. Ale my ho známe pod nicknamem Nico Santos. Letos vstoupil do Kristových let a každým hitem boduje v evropských čártech. I tím posledním Why Don't You Stay, Nico Santos.

Niko Santos je v hitu týdne na Rádiu Praha druhý nasazený s hitem Why Don't You Stay. A je tu třetí nasazená dcera amerického otce a íránské matky, narozená ve Švýcarsku a proslavila se v československé Superstar. Jestli tipujete Celeste Buckingham, tipujete správně. Ještě můžete poslat i nějaký hlas pro horkou novinku Watch Me Win.

Nová Celeste Buckingham a Watch Me Win, třetí nasazená ve 40. vydání hitu týdne na Rádiu Praha. Minulý týden v pátek 25. září U2 oslavili půl století od založení. Ve stejný den oznámili i novou desku Carnaval de Luz, tedy Carnaval světla, a vydali i single Silencio, tak tedy pst.

YouTube jsou najednou pánové kolem 65. Toto letí, ale chuť na novou muziku jim nechybí. Fandové se nové desky Carnaval Deluxe dočkají 13. listopadu. To byla novinka Silencio, čtvrtá nasazená. A s pátou k nám domů. Ve čtvrtek byl hostem Vojty Přívětivého Slávek Fam. S Polí Garandem má velmi úspěšný single Chci si být jistý. Pátá nasazená.

0: týdne.
1: Celý rozhovor se Slávkem Famem najdete u nás na webu praha-rozhlas.cz. Zrovna tam najdete i hlasování do našeho hitu týdne. A o pořadí rozhodujete jen vy, kdo bude top a kdo poletí. Máme za sebou 5 nasazených. Byli to první nasazený Ray Dalton, Go That High. Druhý nasazený Nico Santos, Why Don't You Stay. Třetí nasazená Celeste Buckingham, Watch Me Win. Čtvrtý nasazení U2 a horká novinka Silencio. A pátá nasazená Slávek Fam a Pauli Garán, Chci si být jistý. Koho z nich uslyšíme příští neděli? Rozhodněte. Tady je 10 nejlepších pro týden od 4. do 10. října. Ellie vypadla. Stejně jako Shabuzi a Born to Die, ten byl 9. Z 8. místa vypadl James Blunt a Tastes Like Summer. A dokonce z 5. vyletěl Teddy Swims a Break Up in the Reverse. 4 songy jsou pryč, přivítáme 4 novinky. První je z Bratislavy, 19-letá Anika Iris, Morning Blues. Hit

Slovenka Anika Iris a první novinka 40. vydání čártu Rádia Praha na 107.1 FM a v DAB+ Morning Blues. Z Bratislavy na českou stranu jen kousek za hranice, ale severněji do Třince. Tam vznikla přesně před 13 lety v září skupina Lake Malawi. Ti nás třeba reprezentovali i na Eurovizi. Jejich hlavní postavou byl a do dneška je Albert Černý. Druhá novinka, Let's Cancel the Wedding, Lake Malawi. 9.

Desáté a deváté místo, první dva přírůstky aktuálního vydání čártu Rádia Praha. Annika Iris a teď Lake Malawi a Let's Cancel The Wedding. Na další dvě novinky, slibuju, si počkáme. Před týdnem i před minulou neděli třetí. Patrik Malý a Sebastián. Dnes pát týdne 2005. Číslo 8.

0: zapomenout. Ladíte Rádio Praha 40. kolo našeho čártu. Je tady hit týdne a tohle byl pád týdne. Patrik Malý a Sebastián 2005. Minulou neděli 3. teď 8. Dnes bodovali po 5. a to je velmi slušné. BB Rexa s Davidem Guettou jsou tu ještě o týden déle s hitem Sad Girls. Stejně jako před týdnem.
1: Číslo 7.

0: BB Rexa má albánskou krev, ale narodila se v Brooklynu. Táta přišel do Ameriky z Debaru v Makedonii a její matka, taky Albánka, tam za velkou louží byla už taky. Hit Repeat It napsali Martin Garrix s Edem Sheeranem před 12 lety, kdy se poprvé potkali v Amsterdamu. Song vydali až letos ke Garrixovým 30. Před týdnem dostal druhou šanci a byl na Praze dvojkou. Dneska je to o 4 místa horší. Repeat It, Ed Sheeran a Martin Garrix.
1: Číslo 6.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha 107.1 FM a DA+. V neděli večer po 9. nebo v pondělí ještě o hodinu později. To chart vysíláme v premiéře a repríze. Avšak pustit hit týdne si můžete kdykoliv jako podcast z našich stránek. Je tu 40. kolo v roce 2026 a 5 nejlepších hitů, jak jste odhlasovali na webu Praha rozhlas.cz. Ještě jednou díky všem, kteří tak učinili. Bez vás by to nešlo. Elitní pětku startuje nejstarší track v pořadí. Je tu dnes po 8. a tudíž naposledy. Příště už Calvin Harris jazzy nebudou. Za 8 týdnů stačili dvakrát vyhrát a jisto jistě je uslyšíme i v roční hitparádě. Tam mají jako vítězové dveře otevřené. Dnes naposledy Satisfy.
0: Hit týdne. Číslo 5.

0: vydržet se 8 týdnů, to je obdivuhodný výkon. Velký aplaus si zaslouží Calvin Harris Jazzy. Právě to dokázali s hitem Satisfy. Tak díky za fajn zábavu.
1: Číslo 4.
0: Jdeme vítat třetí novinku. I ta dostala druhou šanci, když byla hodně čerstvá, do desítky neprošla. Čas zapracoval v její prospěch a dostala se nám pod kůži. Band z Colorado Springs, One Republic, Need Your Love.

poprvé zabodovali v čátu Rádia Praha na 107.1 FM a v DAB Plus One Republic s hitem Need Your Love. Leto 27. června za úmorného vedra zahráli v Praze v Letňanech. Ani tenhle hit v setlistu nechyběl. Dámy a pánové, jsou tu tři nejlepší hity na Rádiu Praha pro týden od 4. do 10. října. O jedno místo si Kygo, Griffin a Khalid polepšili a berou tak ve 40. kole bronz hitem Save My Love.

novinka a šampionka posledního vydání. Mezi nimi se rozhodne, budeme mít šampionku nebo šampionky. Každopádně vyhrajou holky. Cat's Eye ještě šampionkami nebudou. Vstoupili do čátu triumfálně, ale jeden song by

Působivý vstup do chartu. První týden a hned těsně pod vrcholem jsou Cats Eyes hitem Animal. A to je nová dvojka na Praze. Před staronovou jedničkou celá patnáctka. Dnešní nasazené Ray Dalton Go Get High. Druhý nasazený Nico Santos Why Don't You Stay. Třetí je Celeste Buckingham Watch Me Win. Čtvrtá nasazená U2 Silencio. Pátá nasazená Slávek Pam a Polly Gara Chci si být jistý. Desítka, první novinka, Anika Iris, Morning Blues. Devítka, druhá novinka, Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding. Osmička, Patrick Malý a Sebastian Vaky.

0: naposledy. Po 8. Calvin Harris a Jazzy Satisfy. 4. Třetí novinka One Republic Need Your Love. 3. Kygo Khalid Griffin Save My Love. 2. Nejlepší novinka Cat's Eye Animal. A 1. Fandové Miley Cyrus nesklamali a 33-letou blondýnku poslali po druhé za sebou na vrchol hitu týdne s titulním songem její čerstvé desky Bass Persuades. Tady je Miley Cyrus.
1: Number one.
2: Number one.
3: Number one.
4: Number one.

0: Miley podruhé vyhrála chart na Rádiu Praha s novinkou Bass Persuades. Podruhé dostala nejvíc hlasů a minimálně až do soboty 10. října bude naší jedničkou. 11. října v neděli už to může být všechno úplně jinak. V 9 večer tu bude další 41. kolo vydání hitu týdne. Ale to ještě musíte poskládat. Tak se nenechte rušit a puste se do toho. Mějte se.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: 22 hodin.
1: Z 80 km v hodině na 100 by se mohla zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily. Praha 10 chce spolupracovat se společenstvím vlastníků na sídlišti Vlasta v proměně okolí bývalé radnice a kulturního domu Eden. Německý kancléř Merz v Kyjevě vyzval k zastavení útoků na civilisty. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje Ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Mill.
3: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
1: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Praha 10 bude spolupracovat se zástupci vlastníků bytů a domů na sídlišti Vlasta při proměně okolí staré radnice a kulturního domu Eden. Obyvatelé se zapojí do přípravy soutěže, která naplánuje novou výsadbu, parkovací místa nebo třeba pěší trasy, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
4: Jde o další krok k revitalizaci území kolem bývalé radnice a kulturního domu Eden po jejich prodeji silnému investorovi. Dokument tak vytváří prostor, aby se budoucí podoba lokality utvářela v dohodě mezi lidmi, kteří v ní žijí, městskou částí a investorem.
1: Dělníci pokračují ve stavbě kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Kromě podlaží a základové konstrukce dokončili také část věže a základy budoucí fary. Jednotlivé díly celého projektu tisknou technici na 3D tiskárně. Areál za 250 milionů korun by měl být hotový v roce 2028, pokračuje administrátor farnosti Neratovice Petr Kováč.
5: Celá symbolika stavby je, že ta samotná stavba má symbolizovat Boha přítomného v tomto světě a ta věž vlastně symbolizuje člověka, který se přiklání a dotýká tajemství Boha v tomto světě.
1: Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za více než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř řekl, že se tím nenechá zastrašit a vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války. Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil od reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno. Ráno se objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Teplotní maxima 19 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně jižní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

jezdily tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy do jeho Malty putovala vejce, tvaroh i víno, aby konstrukce vydržela co nejdéle. Karlův most se dnes řadí mezi nejfotografovanější

na Rádiu Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha.

0: dne.
1: Čtyři novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
0: 9.
1: Na pátém místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně zapače si One Republic. Need Your Love je čtyřkou. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin. Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc?

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Princ zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My dnes budeme hodně pohádkoví, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantazii, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
2: Ano, je to tak.
1: Pohádka Princ zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
2: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
1: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
2: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak, ale když se budeme bavit o Princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového, ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel, hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě ty kouzla, jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně i sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho. A to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 28.
1: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Mm-hmm. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
2: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazy, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazi pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, my jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později, ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
1: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
2: Ano.
1: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
2: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu. A tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
1: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
2: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava, když je to prostě jako...
1: Ta nejzlejší osoba.
2: Ta nejzlejší osoba v princezní jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví. Za prvé to je fenomenální herečka a za druhý tý postavě já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v český pohádce byla.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Až na dřeň.
2: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeně, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně lomeno princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
3: No, ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Za prvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
2: to se musím podívat znovu.
3: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážník, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
2: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
3: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
2: Vy jste chtěl dostat vázu.
3: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím s loutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnu. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
2: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za to může Petr Kubík?
3: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli se tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takový vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
2: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
3: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhý. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to, většinou to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže potom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
2: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
3: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve dvou rovinách. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélie, ta je v tomhletom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélie má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věci. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas, tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.
1: Viny.
4: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
5: V pondělí si dáme rok. Čerstvý z letošního roku od Muse, The Wow Signal. Nebo léty ověřené album Faith No More, Angel Dust. Muse nebo Faith No More. Hlasujte u nás na Facebooku.

0: na dřeň.
1: Jak už jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
2: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá a jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
1: Když vy jako když jednou rukou píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
2: Noty ne, ale poznámky k hudbě. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele prostě jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskládaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
1: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
2: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu. Takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet ta hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se Eliška do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No, ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme. Ale tam nejsou dialogy.
1: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání? A jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání? AI a jiné věci.
2: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já si pořád seděl jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterního, jak vy říkáte, je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyjo, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny tak, abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živej orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živýma nástrojema. A tohle je moje workflow, no.
1: Takže moderní technologie, ano, AI jenom s omezením. Tak.
2: Tak, abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
1: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Hraje ve filmu?
2: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. Ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj. Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to být napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva. A v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější. Super je prostě z různých triky. Super je vygradovat hudbu, vygradovat, a najednou úplně ticho. A tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrá vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

0: až na dřeň.
1: Pojďme se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
2: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. Mm-hmm. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně. Jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím. A
1: svatá žena.
2: Do, velmi, no jasně, že jo. Jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy, to je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo, tehdy. Já, když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Mm-hmm. Já tam rád přirovnávám.
1: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
2: Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gimpl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gimpl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gimplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal, ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně. I přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gimplu. Ale chtěl jsem jenom říct, že to nebyl omyl, protože já jsem tam našel paní učitelku Alenu Odehnalovou, která mě naučila psát. Ona vedla literární kroužek a já jsem se tam přihlásil a ona už tehdy byla v docela pokročilém věku a ona byla neuvěřitelně soutěživá. Takže jakmile měla někoho, kdo psal a měl to zájem a makal, tak ona ho prostě přihlásila do všech soutěží možných a potom na něho tlačila, aby to dopsal. A ona mi vysvětlila, jak se staví postavy, co je to motivace. Vytříbila mi sloh, co se týká mýho psaní. Takže já si myslím, že kdybych nechodil na tenhle gimpl, který byl ale matematicko-fyzikální, tak bych se nenaučil takhle správně psát třeba.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
2: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo. U nás je to tak, že my jsme byli 4, táta, máma, brácha, já, mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně potom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizerný, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi 4 prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další 3 vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď ti klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
1: Kolik vám vlastně bylo let? To relativně málo, když tatínek odešel.
2: 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat. No. A já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, co jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašný jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco, na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
1: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
2: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležitý ho udržovat. Ono je důležitý udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. Já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčný za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčný za to, že můžu žít tenhle život, ve kterém neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčný. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: mohl jsem se nad tím víc zamyslet. To je spousta věcí, které bych takhle rád změnil. Ale potom jsou věci, které jsou třeba zásadnější. Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhý si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
1: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
0: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Medlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hybernii. Premiéru máme 1.10.27. Předtím pojedeme ještě letní scény. A to je vlastně ohromná srdcová záležitost, protože to je vlastně, řekl bych, jako životní projekt pro mě. Je to muzikál, který navazuje na artušovské legendy, ale je to fantasy. A já jsem vždycky snil o tom přenést diváka v momentě, kdy přijde do divadla, přenést do toho jiného světa. Film je super, ale to divadlo je autentičtější. Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa. A já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té Hybernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Medlin, no. Medlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte co, on je čaroděj. Protože náš Medlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
1: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dření byl Lukáš Daniel Pařík. Dík moc za to. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásný pátek všem posluchačům radiožurnálu Sport, krásný den všem, kteří nás posloucháte, kteří máte rádi. Kilometry Jiřího Ješka ve studiu radiožurnálu Sport vítá Martina Charváta. Martine, krásný den.
2: Krásný den.
1: A velmi rád vidím po velmi dlouhé době taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
3: Krásný den, krásný pátek a je před námi nádherný i víkend babího léta, tak doufám, že si to všichni užijeme.
1: Já ten tady vtípek na úvod byl, protože včera jsme natáčeli věnči Kilometry Jiřího Ješka s Pavlem Bittnerem, Martinem Hačeckým a určitě se později či dříve dostanou i k našim posluchačům, ale ne dnes. Dnes jsme moc rádi, že jsi sem zase dorazil za námi přímo do budovy Českého rozhlasu a domluvili jsme se, že se ještě vrátíme k mistrovství světa, které se konalo v Kanadě, v Montrealu a já bych možná začal otázkou na tebe, jak bys hodnotil ten mužský závod bez Tadeje Pogačara. Je to ten takzvaný slon v místnosti, tak jak se ti to takzvaně líbilo? Oblíbená první otázka.
3: No, já si myslím, že to byl jako jeden z nejotevřeně závodu vůbec profesionální cyklistice za dlouhou dobu. Samozřejmě tady Pogačar by tomu dal úplně jiný formát, možná i třeba větší mistrovský lesk, ale dalo to šanci jiným. Vyhrál zaslouženě Brandon McNulty, který nejenom tím, že v pravý čas zaútočil, ale i vlastně zúročil převahu Američanů v tomhletom závodě, kteří v konci měli vlastně největší početní převahu a dá se říct, že to tak jako česky řečeno umlátili čepicemi, protože kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak by asi za chvíli nastoupil Quinn Simmons a nebo Matteo Jorgensen a asi by to dopadlo podobně. Brandon McNulty vlastně zúročil znalost toho okruhu montrealského, kde se každý rok vlastně jezdí Grand Prix Montreal, což je jeden z těch profesionálních závodů v klasickém kalendáři vždycky na konci léta a Brandon McNulty, já mám pocit, že ho loni vyhrál, je to tak?
1: Ano.
3: Takže on věděl asi, kde má nastoupit a nastoupil v pravý čas. Byl to šílený závod, jako 273 kilometrů na tom náročném okruhu, jako klobouk dolů a myslím si, že budeme mít o čem mluvit dneska.
1: Jak se líbil závod bez Tadeje Pogačara Martinu Charvátovi?
2: Ono těžko říct, jestli by to s Tadejem Pogačarem teoreticky mohlo být lepší, když to bylo naprosto spektakulární. Ale vlastně těžko říct, že by to s Pogačarem při tom, kdyby Pogačar předvedl očekávatelný výkon, mohlo být lepší vzhledem k tomu, že by to vlastně mělo jednoznačného favorita a velmi pravděpodobně asi dominanci jednoho člověka dříve, než přišlo rozuzlení toho závodu, který tam byl, takže vlastně s Tadejem Pogačarem by ten závod podle mě tak dobrý, jak byl, těžko mohl být, když si ale odmyslíme tu cyklistickou úroveň, která by ale byla zase jako vyšší, protože těžko říct, jak by s Pogačarem to jako nemohlo být vyšší.
3: Rozhodně musím říct, že by asi bylo jiné obsazení nastupních vítězů a teď nemyslím jenom Tadeje Pogačara, ale ten jeho styl závodění, to znamená, že by prostě nastoupil nějakých 80 kilometrů do cíle a jel by neskutečné vaty, tak by třeba za sebou odvezl někoho, kdo je na to zvyklý, typu Isaac del Toro, možná Paul Sexas. Tihleti mladíčci by si s ním třeba vystřídali a jelo by se nějaké jakoby takové pravidelnější tempo a možná by jim to vyhovovalo. Takhle ten závod nejdřív tvořila francouzská reprezentace, která se snažila pro Paula Sexase udělat ten závod co nejtěžší, jako odpravili podle mě půlku toho pelotonu i půlku těch favoritů, protože třeba Remco Evenepoel říkal, že to tempo, které rozjeli Francouzi, tak jemu vlastně uřízlo nohy.
1: No a když se tě na to, Jirko, zeptám, že ti do toho skočím, promiň, je to tak, oni ten okruh jeli snad 12krát a vlastně, když ho jeli poprvé a ten peloton tahal Bruno Armirai za Francii pro Paula Sexase, tak to byl ten nejrychlejší okruh, což je trošku zajímavé, pro mě asi překvapivé, já bych třeba čekal, že pak, když bude nějaký nástup nebo v závěru toho závodu, i když je to po 6 hodinách, rozumím, že jsou ti závodníci čím dál unavenější, takže tam bude ten nejrychlejší okruh, ale Francouzi prostě ten závod pojali tak, že oni jsou hlavní favoriti a že to všem chtějí udělat tak těžké, jak je to jen možné.
3: No, mě to trošku připomínalo třeba taktiku týmu Decathlon na Vueltě, vlastně taky francouzského týmu, i když jako třeba Bruno Armeray je s Vismy, ale jako ta taktika byla podobná a vlastně odpravila na Vueltě i toho Felixe Gála, pro kterého to na té Vueltě bylo rozjeté. A tady já si myslím, že to bylo přehnané tempo a že to popravilo nejenom teda Remka Evenpoola, ale že to popravilo i toho Paula Sexase, že prostě takhle mladý závodník na takhle náročném jednorázovém závodě, který má přes 270 kilometrů a když ten závod byl takhle těžký, tak prostě jemu to do toho mladého těla podle mě hráblo do těch rezerv tolik, že on sám přiznal chybu. Až teda jako na můj vkus se příliš bičoval za ten nezdár, protože sám říkal, že je to ostuda, jak jel a že jako byla to školácká chyba, že málo jedl, málo pil a že ho to asi dohnalo, protože ke konci bylo vidět, že ho prostě trápili křeče, ale já si myslím, že to je daný tím věkem, že prostě v tomhle věku člověk na takovýhle těžký závod musí dozrát.
2: No dobře, tak když se vrátíme k tomu nástupu Francie, myslíš si, že kdyby to neudělali, jsme ve fázi kdyby, ano. Kdyby to neudělali, takže potom nastane takové to postupné, postupné odpadávání, kdy projedou cílem, potom byl ten dlouhý kopec, takže v každém kopci někdo trochu škubne, potom další kolo, zase někdo, takhle se to bude postupně trhat. Protože tím pádem z jejich pohledu to takové to, tak to už roztrhněme, ať potom jedou jenom proti sobě ti nejlepší, tak vlastně dává smysl.
3: No, já mám ale jako opačný názor na to, Martine, protože já si myslím, že tohle právě byla taktika těch Francouzů, že oni pojedou tak vysoké tempo, že v každém kole budou odpadat ty lidi jakoby dozadu. To znamená, že to bude taková vylučovačka a že vždycky, kdo na to nemá, tak v tom kole prostě z toho pelotonu odpadne, až tam zbydou jenom ti nejlepší, Paul Sexas, Isaac Del Toro, Mathieu Van Der Poel. Ale kdyby to ty Francouzi neudělali, tak naopak si myslím, že než aby někdo odpadal ze zadu toho pelotonu, tak spíš budou lidi odjíždět. Bude odjíždět Mathieu Van Der Poel, bude odjíždět s ním třeba Wout van Aert, že ta taktika byla spíš daná, aby někdo nezačal útočit hned na začátku, aby se nestalo to, že odejde silná skupinka, ve které třeba Paul Sexas nebude a pak by to měli hrozně těžké dohánět. Jo? Takže oni se snažili spíš ten závod udělat tak těžký, aby tam zbyli opravdu jenom ti favoriti, které by si pak už třeba Paul Sexas hlídal.
2: Ale to se jim ale ve výsledku vlastně stalo.
1: No, ale oni to udělali takovým způsobem, že když ten Bruno Armeray vlastně skončil po té hodině a půl, kdy jel vepředu on sám, neuvěřitelná čísla, a vlastně způsobil to, že těch 90 minut nikdo nedokázal nastoupit, protože z toho jeho tempa v podstatě nešlo nastoupit. Tak v okamžiku, kdy mu ale došla energie, tak bylo do cíle strašlivě daleko a Francouzi neměli vlastně už ani oni sami nikoho dalšího, kdo by to po něm v tomhle tempu mohl převzít. V tom okamžiku, kdy Bruno Armeray skončil, tak vlastně zavládlo bezvládí, do cíle bylo strašně daleko a najednou se všichni jako koukali na Francouze, co teda dál, protože když Bruno Armeray přijel dopředu, tak v tom pelotonu bylo 7 nebo 8 Francouzů a ve chvíli, kdy on skončil, tak za prvé už jich tam nebylo 7 a za druhé ti, kteří tam zbyli, tak byli popraveni. My jsme viděli vlastně do několika minut po tom, co on skončil, tak vlastně Parepenter skončil, že už všichni odjížděli na stranu, odstřihávali jim čísla a myslím si, že jestli on dostal takhle zadání, tak za mě je to trochu chyba Thomase Fecklera a jestli ne, tak to musela být nějaká špatná komunikace, protože to opravdu bylo tak zběsile rozjeté, že to vlastně všechny zabilo.
3: A pak z toho začal nastupovat Mathieu Van Der Poel a začal se ten závod tvořit najednou jako na těžce selektivní jenom mezi těmi největšími favority. A bohužel na to doplatil i Wout van Aert, doplatil na to ten Remco Evenpoel, který prostě se z toho tempa, které rozjeli Francouzi, vlastně až do konce nespamatoval. Bylo to takové furt nahoru, dolů, on se furt jakoby vracel do těch předních skupinek, nevracel. Kdo na tom byl výborně, byl Isaac Del Toro, ale zase, stejně jako Paul Sexas, oni se snažili ve svém mladém věku ten závod nějakým způsobem zkoušet jako roztrhat, aktivně jeli, ale já nevím, jestli si třeba Isaac Del Toro nevěřil, protože mně přišlo, že on, kdyby tou formou, kterou měl, nastoupil v tom kopci, který na tom okruhu byl, ten nejtěžší kopec, kdyby jel takhle rychle celý ten kopec, tak ta jeho energie by mu umožnila v tom kopci se prostě odpojit, vzal by sebou jednoho, dva lidi a už by se nikdy, jako už by je nikdo neviděl. Ale ten Isaac Del Toro, já nevím, jestli to byla že si nevěřil, nebo jestli to byla prostě nějaká neskušenost. On nastupoval vždycky v posledních 200 metrech až na horizontu a tam už jako nikoho, tam už ten rozdíl neudělá. Jo, on kdyby jel celou dobu, tak ten rozdíl udělal, protože měl neskutečnou formu, ale prostě ji nedokázal použít. No a nakonec to skončilo tak, že v těch posledních dvou kolech rozhodujících tam byly už prostě skupinka polomrtvých závodníků, z nich jako pak už bylo o tom, kdo nastoupí v ten pravý moment, v momentě, kdy ostatní jsou popraveni a nemůžou na to reagovat, a to jako využil Brandon McNulty.
1: Já nás ještě vezmu kousek zpátky, protože přijde mi, že vlastně po tom, co zavládlo to bezvládí, tak já bych ještě začal u Matějho van der Poela, protože on byl tím, kdo to prostě vlastně celé zase roztrhal a zničil, protože to bylo nějakých, řekněme, řádově 100 kilometrů do cíle, možná 90. My jsme na možná takovéhle věci v éře tady je Pogačara zvyklí, ale klidně to můžu hodit, Martine, na tebe, jak ty, nebo nevím, jestli se chceš vlastně vyjádřit k tomu, ale mně to přišlo strašně zajímavé, jak byly kontrastní prostě postoje těch závodníků, že na jednu stranu šlo se dostat k fantastickému úspěchu, dojet třeba druhý, spoiler, a vlastně být relativně pasivní, nebo v těch závěrečných fázích prostě našetřit síly až do toho úplně posledního okruhu, anebo ten, kdo skončil třetí, to prostě naopak se snažil roztrhat, dostat se vlastně před ty favority a prostě byl neuvěřitelně aktivní, být strašně vidět. A přijde mi jako skvělé, že vlastně v tom závodě byly evidentně různé cesty k tomu, jak dospět ke skvělému úspěchu. A opravdu si myslím, že jako to nemuselo dopadnout, že ten, kdo vyhrál, vyhrál, kdo byl druhý a kdo byl třetí, byl třetí. Tak když se zastavím u van der Poela, tak překvapilo tě to třeba, že takhle začal?
2: Na jednu stranu ano, na druhou stranu vlastně jistým způsobem ne, když si vezmeme, že týden předtím se vydal na solo více než 150 kilometrů, tak jestli už jede jenom 100 v uvozovkách, tak to vlastně vypadá relativně pohodově. A jak si říkal s tím spoilerem, ještě bychom se vlastně s podobným způsobem mohli dostat k Matsi Pedersenovi, který to vzal vlastně úplně s podobným způsobem a najednou se tam vynoří v posledním okruhu s tím, že si tam na to naše třil, nebo v rámci možností nejspíš, protože já jsem ho neviděl většinu závodu, ale tak jako odhaduje člověk, že si tam nejspíš jako nechal asi nějaké síly. Ale když necháme tu linku Wout van Aert, Mathieu van der Poel a jeho nástup, vlastně i s Woutem van Aertem, tak ten jeho nástup podle mě byl daný tím, co se říkalo před závodem po velké ceně Montrealu, tedy, že mladí a lehcí muži zkrátka budou mít velmi pravděpodobně, pokud se to nechá na závěrečných okruzích, dostatek síly vůči své hmotnosti a také i vzhledem ke svému věku, na to, aby ho porazili, tak to prostě zkusí, což je hezké a zejména, a to mě zase osobně dostávalo spolu s Isákem Deltorem ke stejné myšlence, že zatímco Mathieu van der Poel v závodě bez vysílaček se umí orientovat, tak jsem se nebyl jistý, jestli Isák Deltoro tam naopak není ztracený. Nevím, jaké dostává informace během běžných závodů. Ale jestli náhodou v závodě kdy neví, kolik jsou před ním, jestli si to neumí dopočítat, jestli to nepočítá, jak to tam vlastně má, tak jestli tohle nebyl ten důvod, proč jel tak vlastně zvláštně možná, nebo netakticky?
1: Jak když to řeknu legračně, omlouvám se, a teď to vůbec nechci zesměšňovat, podle mě van der Poelovi se to strašně dobře počítá, když je první v tom závodě. Já si myslím, že on se na to dívá úplně jako takhle, že jo, protože pak ty rozestupy, anebo on navíc nemá týmové parťáky, což je teda stejné jako Del Toro. Vlastně Del Toro, děkuju. Ale třeba právě ta dynamika belgického dua, kdy oni vlastně nevědí, jo, ten druhý Wout van Aert tu chvíli prostě neví, jak je na tom Remco Evenepoel, Remco neví, jak je na tom Wout, který je před ním, jako je to extrémně zajímavé bez těch vysílaček.
3: No to chci říct, že právě ten závod ještě jakoby byl okořeněný tím, že tam nejsou ty vysílačky. Ti závodníci najednou spolupracují s lidmi, se kterými vlastně závodí a soupeří během roku, protože jsou z jiných profesionálních týmů a teď najednou se ty koalice tvoří strašně těžko. Spousta lidí říkalo, že Isaac Del Toro, když odjel Brandon McNulty, tak Isaac Del Toro přestal závodit, protože si uvědomil, že jeho týmový parťák Brandon McNulty z týmu UAE Emirates, sice soupeř v tomhle závodě, ale jinak týmový parťák, má šanci dostat duhový trikot mistra světa, takže už přestal potom být aktivní, což jako může být pravda a vůbec bych se nedivil, zvlášť po té, co pro Isaaca del Toro vlastně třeba předváděl jeho týmový úplný boss a vlastně kapitán toho týmu Tadej Pogačar na Tour de France, takže ta týmová jako souhra tam musí nějaká určitě být. A když Isaac del Toro věděl, že asi ve Spurtu ten závod stejně nevyhraje, tak aspoň potom teda už nechal ty síly, aby Brandon McNulty o ten trikot nakonec nepřijel, když prostě byl ten první, který nastoupil. A další věc je, že v tom závodě potom jako nejlíp se orientovali ti zkušení. Michael Matthews, Matthew Van Der Poel, Mats Pedersen, Tom Pidcock, kteří vlastně ty vysílačky jakoby nepotřebují. Jsou to výborní klasikáři, výborní závodníci na ty jednorázové závody. Giulio Ciccone, další prostě zkušený závodník. Ben Healy, jo, to jsou lidé, kteří nepotřebují taktiku, kteří prostě jenom útočí a jenom to zkoušejí a je vidět, že prostě v té první patnáctce tam nebylo jméno, které by člověk řekl, že tam nepatří. Jo. To byl tak selektivní a tak spravedlivý závod, že samozřejmě můžeme si říkat, jestli Brandon McNulty je opravdu ten mistr světa, protože to není to jméno, o kterém by jako cyklistika asi řekla, jo, tak tenhle ten člověk poveze hrdě ten bílý trikot s duhou uprostřed celou sezónu, protože já si fakt nedovedu představit, a teď teda jako zase skáču asi na další téma, ale já si nedovedu představit tu příští sezónu, že Brandon McNulty, který je vlastně domestik v tom týmu UAE Emirates, bude jezdit v duhovém trikotu pro Bidony Tadej Pogačarovi nebo Isaacu del Torovi.
1: Teď to tak rok měli ženy, že jo? No. Jo, tam prostě Magdalena Valier, Kanaďanka, která byla mistryně světa, vlastně to její kariéru jako nějakým způsobem jako neposunulo. Je otázka, jestli to tým UAE teď nějakým způsobem zkusí využít. Třeba Brandon McNulty bude dostávat víc šancí v závodech, ve kterých není Tadej Pogačar, ale myslím si, že na té hierarchii, pokud Tadej Pogačar bude na startu, věřme tedy, že se uzdraví, že ten jeho pát jako nebude znamenat nějaký razantní pokles formy, tak si myslím, že se nic jako že se nic nezmění. No.
2: No ironie je, že on dostane prostor, ale v časovce, ve které ten dres nemá.
1: Ne, já jsem myslel, že pojede, rozumím ti, jsem myslel, že pojede třeba na jiné závody, víš, že mu jakoby dají víc jiný kalendář, než má tady Pogačar, aby mohl jezdit víc na svůj výsledek a Brandon McNulty třeba v těch týdenních závodech, protože je skvělý časovkář, tak si myslím, že má na to, aby zajel dobrý výsledek, ale jako shodneme se na to, že je to mistr světa zasloužený, ale že to jako neznamená, že teď bude vyhrávat jako ty další závody, no.
3: No právě, že to bude jako trošku jakoby krok zpátky po tom, co světovým šampionem byl Tadej Pogačar a je prostě krásný, když člověk v duhovém trikotu vyhrává ty nejelitnější závody, že to je prostě jako úplná výkladní skříň té cyklistiky a teď prostě na UCI v marketingovém oddělení si drbou hlavu a říkají, tyjo, tak co s tím Brandonem McNultym, jak tohle využijem, protože on jestli dostane v týmu UAE Emirates šanci na nějaký etapák, aby ho jel na sebe, tak to bude třeba okolo Polska, čímž jako nechci říkat, že to je podřadný etapák, ale prostě v té hierarchii jako fajn, ale jinak prostě ten Brandon McNulty je pro ten tým důležitý v tom, že prostě je to elitní domestik, elitní tahoun na těch rovinách, skvělý časovkář, možná dostane šanci i v nějakém jako jednorázovém závodě, které taky umí vyhrát, ale prostě jako je to škoda, no. A zase pro jeho osobní jako kariéru, já si myslím, že to je zasloužený výsledek, protože to je neskutečný dříž a je to takový to jméno, který jako nevidíte, je to taková ta černá práce, ale jako on si to zasloužil a jel fakt skvěle a jako asi v ten pravý moment prostě vyhrál takovýhle závod. Měli jsme víc titulů mistra světa v historii za posledních 25 let. Byly tam jména, která jako se dá říct, že vyhrávali náhodou a pak celý rok vozili ten trikot, ale přesně jim to moc tu kariéru nezměnilo. No.
1: Jako otevírá to spoustu zajímavých témat. Já chci jenom připomenout to, co jsme tady taky už jako hodněkrát řekli, že to jedna věc, kterou to jasně ukazuje, je, jak kvalitní lidi v týmu Tadeje Pogačara jsou jen pomocníci. To tady prostě neříká máme poprvé a je to fakt, je to pravda, ten tým je nejbohatší a prostě má vynikající scouting a dokáže lidi, kteří by v jiném týmu, menším týmu, mohli mít ambice na to být lídrem, aby pomáhali. A prostě tohle je jeden z nich, jelo se na něj částečně a on to dokázal jako proměnit v nejlepší den jeho života, což bylo pak jako vidět v těch reakcích po závodě. A vlastně jenom se chci ještě vrátit, když jsme si povídali, Jirko, před mistrovstvím světa, tak my jsme zmiňovali ten americký tým, ale já si pamatuju, co jsme tady řekli, pamatuju si, co jsem řekl já, tři fantastičtí lidé, fantastičtí cyklisté, ale umíš si, Jirko, představit, že by Quinn Simons jel na Brandona McNultyho? Tohle přesně jsem řekl a já si zatím stojím, já si to představit nedokážu. A on to vlastně jakoby neudělal úplně takhle přímo, ale tím, že tam byli ve třech a tím, že tam byli ve třech pak snad nějakých devíti lidech, tak to sehráli jako absolutně dokonale a já prostě smekám, jenom chci ještě říct, dám ti slovo, chci říct jedno jméno, Matteo Jorgensen. Už prostě možná zapomenutý, opominovaný, prostě měl zdravotní problémy, nevyšla mu tour, ale co on tady předváděl, tak myslím, že Brandon McNulty by to tričko měl rozstřihnout na půl, možná na třetiny a kousíček poslat Matteu Jorgensenovi, protože Američani to udělali fantasticky.
3: Je pravda, že jak jsme tady říkali, že si nedovedem představit žádný vlastně národ, žádný stát, žádný ten reprezentační tým právě pro to mistrovství světa, že budou vlastně bez pochyby opravdu parťáci na ten jeden den, přestože jsou jinak soupeři celý rok v těch profesionálních týmech. Ale teď zpětně si to uvědomuju, že jestli některý národ by takhle měl fungovat, tak to jsou právě Američani. Že oni mají to národní cítění, já to znám z toho paralympijského sportu, znám to z jiných sportovních disciplín a vůbec třeba, jak funguje tým, já nevím, třeba ta dráhová reprezentace, když je mistrovství světa, tak prostě oni tohle to dokážou. Oni jako mají to, tu hrdost národní tak velkou a...
1: A myslíš, že jim pomohlo, že to bylo za rohem? Že to bylo jakoby poblíž, oni to taky nemají tak často, prostě. Mně to přijde pořád, že je cyklistika evropský sport. Myslí,
3: je to možný, ale zase fakt si myslím, že prostě jim to sedlo jako týmově, že Michael Creed, který jako ten tým vede, tak je neskutečný motivátor, já jsem s ním závodil párkrát, je to prostě takový ten typický Američan, který prostě we are great, we gonna win, jo, a oni byli jako silově, početně, prostě nejlepší a fakt si myslím, že kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak mohl okamžitě nastoupit Quinn Simons, který tohle to umí úplně stejně a Matteo Jorgensen, který tam pokrýval všechny ty nástupy neskutečným způsobem, tak jim prostě jim dvou potom jako to vítězství zařídil a bylo by jedno, jestli by nastoupil ten Quinn Simons nebo Brandon McNulty, oba na to měli neskutečně. Tohle to třeba nejsem si jako fakt schopnej tvrdit, že by to zvládli Belgičani. Jo, že kdyby najednou Remco Evenepoel a Wout van Aert byli v téhletý situaci a byl tam s nima, já nevím, ještě někdo, tak podle mě by takhle jako spíš by jeli proti sobě a spíš by to bylo jako kdo první nastoupí. Byla by to taková ta situace jako kdysi, kdo to z našich posluchačů bude pamatovat v týmu Quickstep, když prostě v klasikách oni jeli Paříž-Roubaix nebo Flandry a bylo tam v první skupině 7 závodníků z Quickstepu a nastupovali prostě neskutečně brzo jenom proto, aby ten, kdo je první nastoupí, ty ostatní už ho nesměli sjíždět, tak takhle prostě několikrát Zdeněk Štybar přišel o skvělý výsledek, protože prostě někdo z těch jeho parťáků nastoupil o 2 vteřiny dřív, než chtěl Zdeněk Štybar a on už ho nesměl sjíždět a vlastně ten člověk vyhrál, protože oni dokázali to, ten peloton už potom uhlídat. No.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se o mistrovství světa v cyklistice, především o tom mužském silničním závodě. Jedno téma nastolím a trochu už jsem to naznačil, ale vrátíme se k němu a chtěl bych ho více probrat, protože už jsme to tady zmiňovali několikrát a sice roli vysílaček v tomhletom závodě a sám si, Jirko, řekl, že vpředu v závodě bez vysílaček nakonec jsou ti nejlepší, ti, kteří jsou zkušení. Závodí se na okruzích, takže faktor a argument bezpečnosti v tomhletom závodě není pro vysílačky až tak velký, možná vzhledem k tomu, že ten okruh byl opravdu krátký za plného obsazení podél bariér, tak bych řekl, že téměř až nulový. Tak myslíš si, že opravdu by vysílačky v těch závodech, které budou takto koncipované, byly tak nutné, protože jejich vliv a to pozitivní v tom smyslu chaosu pro diváka absolutně jako skvělé situace byl velký?
3: Já jenom jako naprosto souhlasím a jako byl bych i za to, kdyby se dali jezdit třeba jednorázový závody takhle na těch okruzích. Samozřejmě máme ty největší klasiky, prostě Paříž-Roubaix vede jako z Compiègne do Roubaix, jo. Tam těžko to uděláme na okruzích.
2: Ano.
3: Ale kdyby světová cyklistika přišla s nějakým novým jakoby jednorázovým závodem, který by byl podobný typu mistrovství světa, že by se jelo prostě na 15-10-kilometrovém okruhu a byl to takhle selektivní závod a někdo chtěl uspořádat prostě takovouhle novou klasiku, tak tam to má naprosto jako odůvodnění, protože přesně všechny ty argumenty, pro které hovoří pro vysílačky, ať je to bezpečnost, ať je to třeba rychlá pomoc při defektu, tak tady na těch okruzích krátkých se to dá vyřešit těma stacionárníma depama, kde prostě ten závodník tam prostě dojede, je tam vždycky nějaké auto, které prostě ten defekt vymění a co se týče informací, tak mohou fungovat i týmy prostě s nějakou cedulí jako na biatlonu nebo jakémkoliv jiném sportu, kde se dokážou ty odstupy nějakým způsobem ukázat. Ale jinak jakoby ta taktika, to přemýšlení, tak samozřejmě jako bez těch vysílaček je to samozřejmě strašně zajímavý a dává to velkou šanci těm zkušeným závodníkům. No.
1: Určitě tady to dává smysl na městském ohrazeném okruhu, jak ty jsi to řekl, jenom mě v souvislosti s tím vlastně napadlo, že bych třeba v tom případě, pokud by závod vypadal takhle, škrtnul auta, což jsme viděli v tom juniorském závodě, kdy tam ten španělský řidič proletěl cílem a jel podle odhadu asi 150, pak za to dostal teda pokutu, vyloučili ho z celého toho šampionátu, ale ten okamžik, i když jako vlastně na začátku vypadal docela úsměvně, tak člověk si říkal, jako stačilo opravdu, aby on dopadl a jako škubnul rukou, anebo aby, já nevím, to auto je plné věcí, že jo, jako to ty víš líp než já, tak jako aby ho cokoliv praštilo, tak skončil v lidech, vletěl by do nich jako stovkou a byli by tam prostě mrtví. Tak si říkám, jestli tohle, a vlastně je to jako strašně zajímavá myšlenka, protože my jsme zvyklí na to, že ten cyklistický závod nějakým způsobem vypadá a vlastně ten servis, který závodníci mají, zdá se mi, že jako vlastně pořád roste, jo? Že prostě ty občerstovačky se trošku jako regulují, to je pravda, ale to, že si jezdí, nebo že jim jezdí ti jejich domestici dozadu pro věci, to je taky zajímavá věc, prostě jestli vlastně by se neměli třeba, já nevím, vzít toho jídla víc na záda, anebo si prostě vzít tu pláštěnku taky na záda, holt, my všichni ostatní obyčejní lidé to tak děláme, tak nevím, proč oni by nemohli. Určitě je to zajímavé, jenom si říkám, jestli prostě bez těch vysílaček, on ten chaos opravdu vypadá krásně, když je to v tomhle trošku sterilním prostředí, když je to jednou za rok a říkám si, že přesně jak jste oba dva i jako řekli, že vlastně kdyby tohle se dělalo na nějakém normálním závodě, tak já bych se toho strašně bál.
2: Má to řadu podmínek, ano, jednoznačně, řada podmínek je velká, ale sám si Karle naznačoval v minulých dílech, že se objevují situace, kdy se pořadatelé závodu snaží od někud vjet a vlastně na stejné místo dojet. Už se to kolikrát objevuje i na Grand Tour, že projedeš několikrát, jednou, dvakrát, třikrát, to povětšinou bývá, stejný okruh, tak aby si zabezpečoval menší okruh, menší vzdálenost na tom závodě, pro pořadatele samozřejmě také výhodné.
1: A pro fanoušky extrémně výhodné.
2: Navíc. Takže tohle je možná ten způsob, kdy se všechno posouvá dopředu, ale říkám si, jestli v takových situacích není možné z hlediska technologií udělat naopak krok zpět. Ale je to samozřejmě za hrozné řady podmínek a za dlouhé řady podmínek, co by se muselo stát, aby to takto mohlo být.
3: Ne, ta cyklistika se bude muset vyvíjet jako každý jiný sport, bude muset samozřejmě i třeba jít naproti těm divákům, spousta lidí, ale i z cyklistiky říkalo třeba z těch majitelů, těch profesionálních týmů na tenhle ten závod, na to mistrovství světa říkalo, jak chcete přinutit lidi, aby koukali 7 hodin na cyklistický závod, jo, že jsou to závody zbytečně dlouhé, já si to nemyslím, já jsem fanoušek a pro mě 7-hodinový závod, pokud je takhle atraktivní, tak já u toho klidně vydržím. Jsou fanoušci kriketu, který vydrží u test eventu celý týden, jako u jednoho zápasu. Jo. Takže asi v tom ten problém není. Ale pokud se budou zakládat nové závody, které budou chtít mít jednorázovky, které budou chtít mít prostě nějak jinak se odlišit od těch klasických Paříž-Roubaix kolem Flander a Strade Bianche, tak já bych byl proto udělat to přesně takhle na tom krátkém okruhu někde ve městě a bez těch vysílaček, ať prostě i ty profesionální týmy jednou za čas zkusí fungovat právě bez těch technologií.
1: Když to malinko dám na stranu, jenom mě na to přivedla teď ta tvoje myšlenka, jak cyklistika musí bojovat o diváky a snaží se o to, tak možná budu střílet trošku do vlastních řad anebo do řad kolegů v televizích. Já jako fanoušek tohohle sportu vidím prostě obrovský prostor ke zlepšení v tom, jak ten přenos je pojatý. Bylo to vidět na časovce, kde mi to přijde opravdu, Jirko, jako absolutně zoufalé, kdy v dnešní době se mi zdá, že ti závodníci dělají to stejné, co já dělám doma. Já se dívám na televizní obrazovku a v ruce mám mobil, protože ta televizní obrazovka mi prostě neposkytuje informace, které tou dobou jsou veřejně známé. A já prostě v roce 2026, když se dívám na jednoho závodníka, jak jede, tak ano, to je nudné. Já to uznávám, prostě sledovat jedno kolo, minutu a pak je prostřih režiséra, který tu má větší štěstí a tu nemá větší štěstí na někoho jiného. A mezi tím propásnu spoustu lidí na mezičasech. Přitom prostě ty kamery tam jsou ta data k dispozici. A my je jako fanoušci tohohle sportu prostě nedostáváme, snad jako s výjimkou jedné prostě placené verze jako jednoho streamovacího poskytovatele, kde to jako částečně tímhle správným směrem jako vystupuje. Ale prostě my to vůbec nevidíme. A na tom mistrovství světa teď zrovna, jak Martin říkal, je to na okruhu. Tam se vlastně děje tolik věcí zároveň a my o nich nevíme. My vlastně nevíme, jaký závod jel Mats Pedersen, kterému nechybělo vůbec moc a on ho mohl vyhrát. Ale to je přece pro boha úplná šílenost. Ten závod se jel 6,5 hodiny a opravdu tam jako chybělo takhle malinko, aby Pitcock s Chikonem dojeli McNultyho. Tím pádem by podle mě se k ním dojelo těch dalších 7 lidí, sprintovalo by se a Pedersen mohl být mistr světa, jo. A my jsme koukali 6,5 hodiny na závod a my bychom vůbec nevěděli, co ten Mats Pedersen dělal.
3: Přesně tak, jako stejně jako nikdo nevěděl, že Tomáš Pitcock a Matias Vacek měli pád, jak ten pád vypadal. A tohle jsou věci, které toho fanouška zajímají. Nejenom nás jako z České republiky, protože v tom byl Matias Vacek, ale vůbec prostě pro ten vývoj toho závodu je to klíčový. Ale prostě jako i v tomhle tom se bude muset pořád jako ten sport rozvíjet, no.
2: Tipuju, že drony půjdou tímto směrem.
3: Jo,
2: osobní tip je, že tímto směrem jako to celé může jít a že zmizí motorky a tím pádem se budou závodníci schovávat za dron. Ne, to si dělám legraci, ale že zkrátka nastane tahle situace, kdy drony mohou vyřešit to, co si Karle naznačil, jenom ještě mobilní signál, přenos a podobně ještě asi není úplně
1: ale je to
2: na
1: další
2: takové úrovni. A ta cena, pardon, cena ještě asi.
1: Ale je to, Martine, další podpůrný vlastně asi argument, proč to možná půjde tímhle směrem těch okruhů, protože zase ten dron vlastně operátor, nějaký člověk tam musí být poblíž a zase je to věc, kterou prostě na tady nějakém městském okruhu provedeme velmi snadno. Napadá mě, viděl jsem krásný záběr dronu na Tour de France, ale bylo to v té časovce asi loni, závěrečná do Nice a prostě bylo tam jedno místo, kde oni dopředu, tam byl ten člověk připravený, ale že jo, dělá se to jako na závodě z bodu A do bodu B výrazně obtížněji. A je pravda, jako všechno to nahrává, že se to tímhle směrem bude prostě posouvat z hlediska bezpečnosti, financí, nějaké organizace. Asi jo, asi prostě cyklistika si bude muset připustit, že jedna věc, krásná věc je historie a druhá věc je, že prostě bojuje se o diváka. No.
3: Jo, je to tradiční sport, pořád se odkazuje k té době Eddieho Merckxe a já nevím, ještě možná předválečné cyklistiky, kdy byly etapy 400 kilometrů. Tohle to prostě z toho se bude muset asi trošku ustoupit. Navíc třeba pro mě, jako pro závodníka, tyhle ty akce v těch městských okruzích, jako to je nejlepší, protože ty diváky vidíš několikrát, oni vidí tebe několikrát, je tam skvělá atmosféra, dá se to krásně zabezpečit, ty bariéry vlastně můžou být kolem celé té trati. Najedno jsem teda myslel během toho závodu a já jsem to pak jako našel řešení, kam chodí na záchod ty závodníci, protože když máš vlastně tu trať obsypanou těmi plutky a všude jsou lidi, tak bylo tam jedno místo, které jsem pak našel, že tam byly jako ty toaletní budky, tojtojky.
2: Bylo na začátku toho stoupání.
3: A bylo tam paraván, za který si mohou jenom prostě na malou odskočit ty závodníci, že nejsou vidět, protože třeba v tom ženském závodě juniorky do 23 let, tak ty holky prostě si taky musí odskočit. Ono jsou, ty závody byly extrémně dlouhý i pro ty ženské kategorie. Pro ženy to byl vlastně nejdelší závod v historii. Tak i tohle to se musí řešit. A to, že sice třeba muži měli prvních 100 kilometrů po rovině a pak se teprve najelo na ty okruhy, tak dobře, tak si ty si potřebuješ odskočit po nějakých 50 kilometrech, protože to tělo reaguje tak, že jak se začne ten závodník v tom závodě hýbat, tak samozřejmě se začnou vyplavovat ještě ty zbytky únavy z posledních tréninků, z posledních závodů. A jako na tu malou se ti chce vždycky po té první hodině, možná někomu i dřív, ale pak, když ten závod trvá 7 hodin a ten závodník správně pije, tak pak ještě na těch okruzích taky musí minimálně jedno.
2: A vážně šli, Jirko?
3: No, já jsem právě nikoho neviděl, no, ale jako ono...
2: Možná tam byl jenom Pedersen.
3: Možná v ten moment, kdy jako najeli na ten okruh a ty Francouzi to takhle rozjeli.
2: Aby ses nevrátil přece.
3: Tak už se nevrátíš a... Je pravda, že když se jede to tempo, tak se ti přestane chtít, jo, protože prostě jako máš úplně jiný starosti, jo. Ale pak teda jako nechápu, že když dojel do cíle, abych okamžitě jel na záchod, já bych jako už nevydržel. A já teda jsem vždycky hodně pil a málo jsem se potil, takže já jsem byl schopný si jít odskočit jako 3x za jeden závod. A jako přesně, jako na kole se to v tomhletom prostředí vlastně dělat nedá, protože prostě ty lidi jsou všude a ty nemůžeš jako močit před lidma. A vlastně jako zastavit si v kopci na začátku stoupání, to nejtěžší, on tak jako sorry, tak to už, jako, to už pak nemusíš jezdit dál, to už tam můžeš zůstat.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, bavíme se o mistrovství světa v silniční cyklistice, konkrétně o závodě mužů, tom hromadném závodě mužů. Ještě zpátky k samotnému průběhu závodu. Čím si vysvětlujete to, jak skončili Belgičani? Jak skončila dvojice, především Wout van Aert a Remco Evenepoel?
3: Oba řekli po závodě, že neměli svůj den, jo, což se může stát, jako prostě se probudíš do blbýho dne.
2: I na komunikaci.
3: Ale jako podle mě Remka fakt zařízlo to tempo těch Francouzů. A Wout van Aert podle mě to zkoušel, ale bylo vidět, i když prostě jel s tím Matthew van der Poelem, tak bylo vidět, že prostě tam není ten tah. A pak teda, když se Remco Evenepoel vracel do té skupiny s Woutem van Aertem, tak Wout van Aert dokázal přepnout do toho módu, že mu teda pomůže. Hmm. Ale podle mě jako spolu neúplně dobře komunikovali. A jako... Samozřejmě, bez vysílaček je to těžký a ty můžeš těžko vědět, jak se cítí tvůj parťák, který je půl minuty za tebou v jiný skupině a ty nemáš šanci z toho něj nějak říct. Možná chyba i v komunikaci toho belgického týmu, toho těch pomocníků, kteří určitě na trati byli, na těch bufetech, vždycky se dá říct, hele, Remko se vrací, nadechnul se zpátky, tak na něj počkej, jestli ty se necítíš na to, že vyhraješ, tak se tam vrát a počkej mu, nebo minimálně nebuď aktivní v té první skupině, ať si to Remko může dojet a pak mu pomož. Ale přišlo mi, že každý si jede ten závod tak nějak jako sám na sebe. No.
1: Nakonec 12. 28. místo. Já jenom zkusím ti taky odpovědět, Martin, ale jenom chci říct jednu věc, která vlastně navazuje i na to téma komunikace. Mě hodně pobavil Thibonis, který když odstoupil, tak prostě v cíli okamžitě dával rozhovor s Porze, což je v pořádku. A v tom rozhovoru v průběhu toho závodu řekl, že mu Remko řekl, že dneska nemá dobrý den. A jako jsme zase u mistrovství světa bez vysílaček, ale prostě tahle informace jako zazněla do éteru nějakých 70 nebo 80 kilometrů před cílem. A to mi teda přišlo taky, že je jako hodně zvláštní. Prostě dobře, tak ho neměl, ale jako by posílat to prostě ven, když se ještě pořád závodí, mi přišlo jako přinejmenším na zdvednout obočí. A já se přiznám, že Remco Evenepoel byl jako favoritem sázkových kanceláří před tím závodem. A já jsem mu prostě nevěřil z toho důvodu, že mě se pořád... On mě strašně mate jako závodník. On je jednoznačně podle mě nejlepší časovkář dnešní doby, posledních několika let. O tom se vůbec nemusíme bavit. Dost možná nejlepší časovkář všech dob. Ale v těch silničních závodech on má prostě při těch opakovaných vysokých úsilích, on má strašný problém, když se nejede podle něj. On se dokáže do těch skupin vracet, protože on je prostě neuvěřitelný v tom vlnitém terénu. Ale jakmile jakoby on má reagovat na tempo někoho jiného a nástupy, tak on buď teda jde a tím pádem vybuchne a je konec, a protože tohle nechce, tak ty lidi nechává odjet a pak je jako postupně sjíždí. No ale vede to prostě v závodě, kdy nemá informace dostatečné, kde je daleko, že prostě je to vlastně mimo jeho kontrolu, no. A podle mě pro Wouta van Aerta se ukázalo to, co jsme taky řešili předtím, jestli to pro Mathieu van der Poela a Wouta van Aerta náhodou není moc těžké. A myslím si, že pokud Wout van Aert řekl, že to nebyl jeho nejlepší den, tak odpověď u něj byla, že pro něj to prostě moc těžké bylo, no.
3: A zároveň on to sám říkal. Ano. On říkal jako tenhle okruh, jako když jsme tam najeli v tomhle tempu, tak jsem věděl, že jako se svojí váhou tam nemám co dělat, no.
2: Zároveň, když se podíváme, jak se to posledních 60-70 kilometrů u těchto dvou vyvíjelo, tak když už z nich někdo něco pro někoho dělal, tak to byl Van Aert pro Evenpoola, což vlastně v tom, co si naznačil, Karle, že ještě před koncem závodu a v průběhu se Evenpool svěří, že to úplně nevidí, tak by přece mohlo být spíše obráceně.
1: No, on to neví. To je právě ono. Ty nemáš ty vysílačky. To je přesně ono. Tohle je přece odvrácená strana té stejné mince. Protože když všichni známe I'm gone, I'm dead, tak to je informace, kterou tady Pogačar dává svým kolegům: Adame, jeď si pro třetí místo, na mě se vůbec neohlížejte, já si nějak dojedu do cíle. A tady ta informace nemůže zaznít. A Wout van Aert prostě je vepředu, tam ho dropne Mathieu van der Poel, on je najednou vepředu, ale není vepředu. Remco to neví, že Wout van Aert už není úplně vepředu, a Wout van Aert neví, že Remco má trošku problémy a že by měl třeba zastavit okamžitě a pokusit se Remka dotáhnout dopředu. On to prostě neví. Ty jakmile ty informace nemáš, tak je to jako na nějakém tvém instinktu, ale je to na tvém jako odhadu toho, co se děje jinde, no.
3: A já to hodím i trošku do toho charakteru těch závodníků. Wout van Aert jako je ten typ, který fakt jako v téhle fázi jeho kariéry, zvlášť potom, co konečně vyhrál Paříž-Roubaix, a když věděl, že jako asi tenhle závod nevyhraje, tak je přesně ten typ, který fakt jako rád pomůže, protože prostě má ten tah, je na to zvyklý, vlastně celý rok to dělá v tuhletu práci ve Vismě, pokud nejede zrovna nějakou klasiku sám na sebe, tak prostě on tohle umí. Já si nedovedu představit, že by Remco Evenpool jako s jeho charakterem někomu někdy pomáhal. Jo, prostě on je sólový hráč, toho dělá vynikajícího v těch profilech, kdy buď jede časovku, nebo se mu podaří v takovémhle jednorázovém závodě včas ujet, a pak, jak už je tam sám, tak on přepne do toho časovkářského módu a už nikomu nedá čuchnout. Jo? Kdežto tady, on je přesně taky ten typ, že když se mu úplně nedaří, ty jsi to říkal dobře, Karla, že když on prostě musí jet ne podle sebe, ale podle někoho, tak za chvilku začne být vzteklej, protože prostě začne být naštvaný, že mu tamhle někdo jako najednou nastoupil, začne mlátit
1: do cesty,
3: nebo mu někdo vjel do cesty, nebo naopak někdo netahá, když potřebuje se někam vrátit. Jo, já to chápu, tyhle ty emoce, já jsem je měl taky, já jsem taky nadával buď na hlas, nebo sám pro sebe, ale spíš na hlas, když se mi něco jako nelíbilo v tom závodě, když někdo jel moc rychle, nebo naopak jako zase nestřídal. Jo. Znám to, dokážu to pochopit, mám pro to jako nějaký vnitřní jako pochopení, ale zase prostě je to ten typ, který fakt jako těžko by pomohl. On by radši podle mě odstoupil a řekl dobře, tak dneska se mi nejede dobře a odstoupím, než aby třeba Woutu van Aertovi pomáhal, no. Což nemyslím, že je prostě špatně, jako jeho tohle ten egoismus dovedl až jako na to mistrovství světa, nebo vyhrál díky tomu olympiádu v Paříži, jak časovku, tak silniční závod. Tady se také jako předpokládalo, že po tom, co vyhrál tu časovku, tak jestli pojede takhle, tak by ten nedělní závod s hromadným startem klidně mohl vyhrát taky, ale prostě bohužel.
2: Belgie je vyřešená, co Slovinsko bez Pogačara, protože Primož Roglič vypadal, že mu zbylo nějaké to závodění po Vueltě.
1: To mě to zahřálo u srdce, ta pasáž, jo. I když nakonec nebyla tak dlouhá, tak já jsem měl strašnou radost. Vypadal výborně, vypadal, že si to užívá.
3: Jo, tak rozhodně, a jako myslím si, že ta letošní sezóna, jeho představení na Vueltě, tak stejně tak i tohle to bylo strašně fajn.

0: od Petra Kaltofena, když tam česká výprava odlétala, že ty ambice vlastně byly v podstatě v každém závodě a ono to bohužel nedopadlo doslova ani v jednom, protože ta top ten, já vím, vůbec to nemyslím špatně na kohokoliv, ale bohužel to prostě neklaplo, je to zklamání.
1: Hele, já si nemůžu říct, že by to bylo těžký hodnotit, já myslím, že to je úplně jednoduchý hodnotit, je to zklamání. Prostě se to jako nepovedlo a teď si to pojďme zanalyzovat, proč. Já jsem nečekal, jako že by to bylo extra něco, protože prostě během toho roku to nenadpovídá ty výsledky. A my tam prostě nemáme Báru Bukovskou ani v těch juniorkách, která by byla schopná předvést něco jako Viktorie Chladoňová pro Slovensko a prostě vyhrát ten silniční závod, což je prostě naprostá bomba. Ale my jsme měli dřív jako závodníky, kteří byli schopni vyhrát mistrovství světa juniorů a pak se z nich stali skvělí profesionálové. Tak jako je fakt teďko na české cyklistice, aby si zhodnotila v těch silničních závodech, jako kam chce jít dál, protože takhle to prostě nejde. Samozřejmě výsledky by nám asi udělal ten Matyáš Vacek, protože on byl zklamaný ze svojí časovky a já si myslím, že tak do té doby, jak jel, než měl ten pád, jak jel ten silniční závod, tak on by tam byl minimálně v té desítce. Teď nechci jako říkat, co by kdyby, ale on jel pozičně skvěle, vypadal na tom kole skvěle. On myslím si, že měl tu ambici jako napravit si tu reputaci po té časovce nepovedené, kdy měl prostě taky špatný den a to se mohlo během toho týdne změnit. Ale bohužel prostě k tomu nedošlo a nikdo jiný jako holky, juniorky super, dobrý, ale jako pořád to není to aspoň ty stupně vítězů. Hmm. A to prostě jako nemějme malý cíle mě trošičku totiž vadí, když jsem poslouchal některý experty třeba v tom vysílání, že říkali, jo, že to je vlastně fajn a že to je super, že tam ty dresy jsou někde vepředu. Tyjo, je to málo, jako pojďme si říct, že to je prostě špatně. Máme, ta cyklistika tady má velkou tradici v téhle zemi, máme tady týmy, máme tady jako skvělý závody, zvlášť v těch juniorských kategoriích, máme tady excelentní závody, který pak nám vyhrávají borci, ze kterých je potom Tadej Pogačar nebo Fabien Cancellara. A když tady ta struktura je, tak si pojďme říct, že tohle je fakt jako neúspěch a jako pojďme to hodně zanalyzovat a říct si, jak to dělat líp, no.
2: Ono ani navíc nejde o ten profil, protože být jiný profil, ať to bude pro vrcháře přímo, ať to bude takhle pro klasikáře, ať to bude pro sprintera, tak by to vlastně z českého pohledu ve všech těch ohledech bylo stejné.
1: Jako podle mě, a teď to nechci, aby to vyznělo špatně vůči jako domácí scéně cyklistický, ale pokud chtějí už ty junioři jako myslet tu cyklistiku vážně, tak prostě sorry, ale v této situaci musí do těch týmů. Mám radost, že ta Bára Bukovská prostě se rozhodla jít touhletou cestou, že Václav Ježek má před sebou neskutečný kontrakt, protože ho beru jako prostě největšího talenta v těch 23. A je škoda prostě tady zůstávat v tom rybníčku, pohodlným sice, ale jako objíždět pořád stejných 5 závodů českého poháru je prostě málo.
0: No teď i na tohle téma Kristýna Zemanová, ano. Že jo, jakoby to je vlastně taky závodnice, u které se roky říkalo, že ty nabídky dostává, ale že chtěla zůstat v České republice, tak i Kristýna Zemanová, teď nevím přesně, co za tím bylo, snad se to dozvíme, moc rád bych se jí na to zeptal, ale rozhoupala se a vlastně přestupuje taky do zahraničí.
1: Haleluja, jako konečně, protože jako talent má obrovský, měla před sebou neskutečnou kariéru a teď už mě přišlo, že tenhle rok, jako kdy zůstávala v týmu VIF Cycling jako super tým, jako tady na poloamatérský úrovni pro holky v České republice, ale jako z tohohle prostě jako nešlo nikam růst, jo. A je super, že ten tým tady je, ale jakože prostě z něj konečně se ta Kristýna rozhodla jít do toho nejlepšího týmu, jak na cyklokros, a bude s Bárou Bukovskou v té struktuře vlastně toho týmu Fénix pro silniční závody. Tyjo, haleluja, konečně.
2: No ale je to vlastně v té ženské cyklistice. Ať už bychom se podívali na novou smlouvu Julie Kopecký, tak ty přestupy jsou v ženské cyklistice a u mužů je to v současnosti především tedy o Matyasi Vackovi a pak snad Pavel Bittner se tím vítězstvím také naladil na to, že to půjde znovu vítězit.
0: Ale ono je to

0: Tohle, Jirko, strašně těžké. Já i jako s kamarády ze Slovenska jsme se vlastně bavili o Viktorii Chladoňové, což ty si řekli, prostě úplně fantastické, to je neuvěřitelné, pořád jí je ještě, myslím, 19 let. Ale vlastně i tam oni to vnímají, že to je prostě příběh jedné holky, že to nemá vlastně nic společného s tím, jak je organizovaný profesionální sport, s tím, jak se vyhledávají, s tím, jak se vypiplávají talenty. Tohle je prostě jedna holka se skvělou rodinou, která dostala tu podporu a využila ji naplno. Prostě svůj talent rozvíjí fantastickým způsobem, je ve mě teď mistrně světa do 23 let, ale že by někdo vlastně byl spokojený s tím, jak to celé, jak se pracuje prostě s těmi mladými cyklisty, to ani tedy u východních sousedů, kterým jinak i jako já chci moc pogratulovat, tak to lidi nejsou, no.
1: Jo, sorry, ale to je úplně stejná situace tady u nás, jako my si můžeme říkat, jako že tady se staráme o ty juniory, o ten růst. My tady vytváříme jako skvělý kadety, v porovnání s Evropou, jo, pak v prvoročáci junioři pořád jako z tohohle těží, ale v momentě, kdy oni by teprv měli začít, tak už jsou unavení z toho, že prostě my z nich děláme mistry světa v kadetech a v juniorech, ale to důležitý je 23 a potom přechod do těch elitních kategorií a to pořád tady nemáme. Já se těším na to, jak bude produkovat nový závodníky ten projekt Zdeňka Štybara, Czech Cycling Academy, protože právě třeba Václav Ježek je jako prvním hmatatelným důkazem, že ta podpora toho nejlepšího coachingu, který jsem prostě Zdeněk Štybar je schopný dosáhnout, tak těch nejmodernějších přístupů, takže už třeba na něm se podepsalo a fakt jako ta letošní sezóna, kdy on už v tomhletém struktuře byl, Václav Ježek, tak ho neskutečně jako posunula a teďko s tím novým kontraktem doufám, že prostě se rozvine dál, protože by to byla strašná škoda o tenhle ten talent přijít a že to bude cesta prostě jako vytvářet podmínky pro to, aby ti závodníci potom mohli do těch nejlepších týmů, protože prostě tady z České republiky, sorry, to jako nepůjde, no.
2: A je to vlastně ale pořád systém, kdy ty si hledáš talent, ne že ten talent si vlastně najde ten sport, jo, že pořád je to vlastně celé tak trochu zvrácené, byť záslužné, výborné, skvělé, ale vlastně celý ten postup je obrácený, než by vlastně měl být nastavený.
1: No a tak zase na druhou stranu, když se podíváme do historie, tak jako my tady nemůžeme tvořit ty obrovské akademie pro tolik závodníků, zvlášť tak náročným sportu, jako je cyklistika, kde opravdu ti závodníci by měli růst až kolem toho 17. roku, že do té doby bych je nechal dělat klidně paralelně dva sporty do 16 let, jako a dobře, jako jezdí základy v cyklokrosu, na dráze, na silnici, ale do toho dělej ještě třeba gymnastiku nebo fotbal, hokej, to je jedno. A pak teprve, až když jako se rozhodneš, že chceš se věnovat té cyklistice, tak až v těch, já nevím, 17 letech tomu dej maximální bomby a pak teda využij nějakou podporu těch nejlepších těch. Ale jako Zdeněk Štybar, jako zásluha jeho rodiny, jeho táty, lidí, který jako potom potkal v Dukle a tak dále a šel, ale nejdřív hned jak to šlo, tak šel ven a už šel tou cestou té zahraniční cyklistiky. Roman Kreuziger to samý, jo, takže prostě jako podle mě je cesta jít co nejrychleji ven a tam se snažit prosadit.
2: Začali jsme kilometry Jiřího Ježka mistrovství světa, tak mistrovství světa také skončeme. Závodil jsi někdy v Indii?
1: Tak to je možná země, jedna z mála zemí, kde jsem nezávodil a vůbec si to nedo představit, ale tím, že jsem závodil v několika podobných exotických destinacích, takže vím, že se závodí na kole kdekoliv, jak v Africe, tak třeba v Latinské Americe. Je to šílené, ale věřím, že mistrovství světa v Indii nakonec bude úspěch, protože jako kde se už jako rozhodne, že tam ten závod bude, tak stejně jako ve Rwandě, kdyby mi řekl někdo 20 let zpátky, že bude mistrovství světa ve Rwandě, tak bych tomu taky nevěřil a ten loňský šampionát byl vlastně boží, jako byl hezký, tak v té Indii to bude, minimálně bude spoustu lidí podél trati.
0: Martine, krátce to můžeš dovysvětlit, že tam bude mistrovství světa silniční cyklistice.
2: Přesně tak, v roce 2031 tuším, že teďko z hlavy.
0: Nebo možná 30.
1: A to těch Indů bude ještě více, takže tam bude obsypáno kolem těch tratí.
2: Teď jsem se nebyl jistý, rokem každopádně mají více než 5 let na to minimálně ty silnice postavit, kdyby náhodou nebyly.
0: Tak to je velká novinka, velká neznámá, ale taky docela za dlouho ještě to příští mistrovství ve francouzských Alpách, absolutní nesmysl, pokud jde o jako těžkost té trati, prostě něco podobného. V roce 1980 vyhrál Bernard Hinault a vyhrál to o minuty, dojelo to pár lidí, tak uvidíme, co za rok. Každopádně každopádně, už teď se na to můžeme začít těšit. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, já jsem si to moc užil, moc děkuji, že jste tu byli, pánové, se mnou. Martin Charvát, přeju krásný zbytek dne.
2: Hezký den.
0: A moc děkuji Jirkovi Ješkovi.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.

0: 4 novinky i výrazné změny. V nejvyšších patrech přineslo 40. letošní vydání. Do desítky prošla dívka z Bratislavy, Anika Iris. A také naši Lake Malawi s Albertem Černým.
1: 9.
0: Na 5. místě se povinně loučí Calvin Harris Jazzy. Chart vyhráli dvakrát. Druhou šanci chytili pevně zapače si One Republic, Need Your Love je 4. Třetí jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Nejlepší novinku mají Kecaj. Animal je nová dvojka na Praze. A jednička. Po druhé a mnohem jasněji. Miley Cyrus, Bass Persuades. Za 40. kolem děláme tlustou čáru a začínáme na novo od nuly. Který song dostane tentokrát nejvíc hlasů?
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vá.

Radio Praha a mým hostem bude už za chvíli hudební producent a také kytarista Lukáš Chromek. S jakými osobnostmi spolupracoval? Proč ho láká filmová hudba a jakou práci měl ve Spojených státech? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Lukáš Chromek. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den a moc krát děkuji za pozvání.
1: Kytarista a hudební producent a já na úvod musím úplně jednoduše říct, že už tady bylo tolik muzikantů a zpěváků a umělců a tvůrců, kteří o vás tak hezky mluvili, že jsme si řekli, že Lukáš Chromka musíme poznat osobně. Asi budete hodně talentovaný producent a kytarista.
2: Děkuji teda za ty slova. Já mám velký štěstí na lidi kolem sebe a na spolupracovníky, kteří si váží moji práce a já si vážím jejich talentu a vlastně dohromady je to taková symbióza, takže to je vždycky velký štěstí, když tohle člověka potká.
1: Já jsem si schválně vypsala několik jmén. Karel Gott, David Koller, Richard Krajčo, Sofian, Eva Farná, Michal Hruza, Sebastian, Pam Rabbit, Tom Ardway, Klára Vitisková, Miraj, Bernika Kohoutová, Adam Mišík, Anna Julie Slováčková, Dev Hart, Šimon Bylina a spousta dalších. Já je teda nemám všechny zapsané, ale to jsou všechno lidi, se kterými buď spolupracujete, anebo i tvoříte autorsky, anebo u té Evy Farné, teda jsem pochopila, primárně hrajete na kytaru, ale taky stojíte producentsky za některými songy.
2: Tak s Evičkou to je taková moje domovská stanice, kde jsme na sebe napojení opravdu ve velkém standardu lidským, řekl bych, jako sourozenci. A složili jsme spolu pár písniček, potom jsem ji nějaký produkoval, třeba který jsem nesložil, ale dělal jsem tam hudebního producenta, to znamená ty aranže a taková ta myšlenka za tím zvukem skladby v podstatě a dotáhnout to, tak to je ta hudební produkce. A jinak s Evou hraju v kapele, jezdíme spolu v dodávce třeba do Polska, to jsou takový ty 8-hodinové cesty, kdy už jsme si všechno řekli 100krát v životě a rozjíždíme 101. kolo.
1: A nemlčíte? Povídáte si, máte pořád o čem mluvit?
2: Máme pořád o čem mluvit, no určitě.
1: A v rámci té produkce dělal jste i Vlny?
2: Ano, to je písnička, kterou vlastně byla poptávka složit píseň do tady toho velkolepého filmu, který se dotýká událostí. Podle mě tuhle dobu by každý mladý člověk měl znát a pokud ty teda nezažil, tak by se potom měl trošku ještě popídit. Já jsem byl hrozně rád, že mě do toho přizvali. Vzal jsem to fakt zodpovědně. Zrovna jsem byl v Thajsku v té době a složil jsem tam asi 5 písniček a jedna z nich, kterou jsem dělal zrovna ve spolupráci s producentem Matějem Turcrem, to je jeden z nejtalentovanějších lidí na Slovensku. Takže jsme udělali spolu takový první nápad na tady tu písničku a tu nakonec Eva vybrala, že ji vezmeme do toho filmu a pak jsme ji společně dodělali. Takže to vzniklo tak jako bizarně na jiném kontinentu, ale vrátilo se to do Čech, tam, kam to patří.
1: A to, že tam herečka Táňa Pahochová ze začátku mluví, tak to byl váš nápad, anebo producentů filmu?
2: To si myslím, že byl nápad Evy, která chtěla něco do toho intra ještě přidat z toho filmu, nějaký fragment. A tahle ta věta, kdy varuje vlastně populaci před tou hrozbou příchodu armád, že jo, začala okupace. Takže to byl Evy nápad, že to tam použijeme, že to je vhodná věta a myslím, že to tam sedlo takzvaně jak víte co na hrnec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále můj dnešní host Lukáš Chromek. Natáčíme v karlínském studiu Českého rozhlasu a Lukáš se pozastavil nad Ačkem, což je naše legendární studio, kde natáčí například symfonický orchestr Českého rozhlasu a tak dále. A to mě přivádí k filmové muzice, protože jste dělal muziku k One Man Show od Kazmy a v nějakém rozhovoru jste zmínil, že ta filmová muzika je ještě úplně jiný level, než dělat produkci songům. V čem je to tak zásadně odlišné?
2: No tak pokud někdo dělá vyloženě tu filmovou scénickou hudbu a ty pompézní jako témata, tak to je opravdu jiný šálek a tam jsem se ještě za stolik nepodíval, ale vím, že mě to asi čeká, nebo že je to takový logický další krok a dost mě to tam táhne. Cítím tam jako svůj budoucí vášeň. Ale to, co jsem dělal třeba s Kazmou, nebo to, co jsem já dělal do filmu obecně, tak to byly většinou písničky, které jsou celku podobné tomu, co dělám normálně. To znamená klasická stavba písňová.
1: Sloka, refrén.
2: Třeba, no. Nebo do toho filmu od Kazmy vlastně, tak tam jsme si dali jasný zadání, že chceme se pohybovat někde jako v 70. letech, v takovém retro stylu, ať už to je funk, co dělal třeba James Brown, takový jako otec funku, že jo. A nebo...
1: A vlastně Bruno Mars se k tomu vrací svým způsobem.
2: Jo. A nebo třeba rock'n'roll z téhletý doby, takovej ten syrovej, špinavej, neučesanej i s chybama klidně. Takže dali jsme si v podstatě takovejhle retro rámec a pak jsem sebral ty nejlepší muzikanty, který jsem znal, což tady v Čechách jsou ty od Evy. A šel jsem s nima do studia. Podobný studio jako vaše Ačko tady. Prostě velká místnost, kde jsme se všichni rozestavili, všichni jsme se nazvučili a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát. Tam nebyla jako jediná myšlenka hozená na papíře. No a dali jsme si jediný úkol, složit co nejvíc písniček za 2 dny. No a po 2 dnech jsme odcházeli, měli jsme 20 skladeb.
1: Takže jste jamovali?
2: Který jsme tam vytahli z prstu vyloženě. No.
1: Fakt?
2: No prostě vždycky dali jsme si 30 minut na jednu skladbu, tak já jsem přišel s nějakým nápadem a představil jsem to ostatním, řekli jsme si takhle, tady bude třeba stopka, tady zahrajeme nějakou fintu, pak se vrátíme do sloky. Zkusili jsme to jednou, kluci si to jako načetli do hlavy a po druhý jsme to zahrali na ostro a šlo se dál.

0: Lukáš Chromek, a když zůstaneme u té filmové muziky, tak bavilo by vás i natáčet přímo v synchronizaci na to filmové plátno, tak jak se to dělalo dřív, že tam stojí ten orchestr nebo sedí a natáčí se ta hudba přímo na klik?
1: To by bylo krásný. Já jsem takhle točil pár věcí jenom s akustickou kytarou, když jsem doprovázel nějaký obraz, a to je totální synergie obrazu a hudby a člověka to podněcuje úplně k jiným myšlenkám, než když skládá jako svoje písničky. Protože se opravdu snaží podpořit tu emoci, která tam je a vlastně slouží tomu obrazu v tom nejlepším slova smyslu. A je to skvělý. Hrozně mě to baví, chtěl bych to dělat častěji. A samozřejmě, když se už potom takhle natáčí s větším tělesem, nějakým orchestrem, tak je to jako složitý, protože čím víc lidí, že jo, tak tím důležitý je mít dobrou přípravu a tam ty věci musí být jako vlastně napsaný dopředu. Akorát potom to tempo a ta jako dynamika toho, tak se potom snaží napasovat, nacítit na ten obraz. No.
0: Na druhou stranu častým problémem jsou asi finance. Velké tělo jsou velký budget.
1: U takovýchhle projektů, o kterých jste teďka mluvila, tak to samozřejmě je problém, protože to jsou nákladné věci a už ani v zahraničí častokrát se to takhle nedělá. Dokonce i lidi jako Hans Zimmer třeba častokrát vlastně ty věci dělají v počítači. Jo. A potom si pozvou jenom třeba pár muzikantů, tady houslistů, a ten tam na to natočí ještě další vrstvu, aby tam dostali ten takový ten sense of jako human, trošku potřebuji udělat humanize, takže tam dostanu do toho ten tah toho smyčce a takový ty roztomilý chybičky a drobný šelesti. Ale jinak ten základ je třeba udělaný jako ze samplů, z bank různých na počítači a jde to dneska velmi dobře. Takže tím spíš se ty živý orchestry už moc netočejí, ale pokud to budget dovolí a chtějí režiséři, aby to bylo co nejvíc autentický a na míru a živý, jako z těch starých dobrých časů, tak se to dělá ještě furt. Ale já vlastně, když dělám něco s orchestrem, jako jsem dělal třeba pro Karla Gotta, nebo tam to byl teda smyčcový kvartet, takže většinou spolupracuju ještě s někým, kdo je v tom fakt kovaný, a to byl třeba v tomhle případě Honza Steinsdorfer, můj dobrý kamarád, který je prostě genius.
0: Pianista,
1: původně jazzovej, dneska hraje v Činasky a on umí krásně rozepsat ty smyčce a pracovat s těma muzikantama vlastně klasickýho rázu. Jo. Takže většinou se na to takhle s někým spojím. Že jo, nikdo nejsme tak... Neměli bychom si myslet, že zvládneme úplně všechno.
0: A další skvělý pianista Jan Uvira. A jestli jsem to správně pochopila, tak on je momentálně ve Spojených státech?
1: Tak to je můj úplný miláček. A zrovna shodou okolností zítra s ním jdu na jeden chmelový mok. Určitě to skončí jenom u jednoho. A to je člověk, který žil v Americe dlouho, no, předtím studoval v Polsku vysokou školu, nějakou jazzovou. Teďka teda zrovna odcestoval někam na Maltu a myslím, že ho to vede do Kanady, takže je to opravdu světoběžník a takovej dobrý příklad výborného instrumentalisty, který se nebál zvednout ty křídla a pohybovat se jako globálně a nebyl tady upnutý jenom na Českou republiku. No. Což podle mě, když se někdo dostane na takovou úroveň, na jaký je on, tak je to strašně nutný jako hrát s jinýma lidma z různých kultur a s těma nejlepšíma, který třeba právě v tom New Yorku se scházejí ty opravdu špičkový hráči z celého světa, takže ono by jinak člověk zakrněl, že jo? Kdyby jako ve 30 narazil na takový ten skleněný strop, který hodně lidí si myslí, že nejde už prorazit, a v takovém tom horším případě se může stát, že zahořknou a přestanou si ten život užívat. Takže
0: ale já jsem ty Spojené státy a vůbec to zahraničí zmínila schválně s ohledem na vás, protože vy jste tam taky měl udičku. Taky jo, jste se tam mohl dostat.
1: Já jsem tam jako vlastně dělal nějaký věci. Já jsem žil asi čtvrt roku v LA. A asi bych tam mohl dělat doteď, protože ty nabídky tam byly a měl jsem tam i dobrý kontakty, ale zároveň jsem si říkal, že už je to prostě, je to trošku takový případ, že musíte tomu dát 120% a všeho se vzdát. A já jsem to nechtěl. Já už jsem byl ve věku jako zhruba, nevím, 34 mi bylo, kdy jsem tady v Čechách měl něco vybudovaného, dobře mi to fungovalo a hrál jsem taky už s Evou v kapele, a s kterou vlastně jezdíme i Polsko, takže taky se trošku projedeme. A říkal jsem si, že abych jako všechno zahodil, vsadil na tu jednu kartu a tam pak žil někde v malém bytě a čekal na tu svoji příležitost, jo, tak že už jsem na to asi starý, že tam strašně rád pojedu třeba na nějakou jednorázovou práci, je to hrozná inspirace, ale já jsem šťastný vlastně takhle, jo, tady, a baví mě právě pozvedávat to místo, odkud pocházím, a třeba pomáhat mladým talentům, a v tom vidím jako svoje poslání, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. A teď úplně jednoduše, pro nás neznalé, hudební producentství spočívá v čem? Co je to gro té vaší práce?
2: No, dělat pěkný písničky.
1: Takže... To se lehko řekne.
2: No, já to vždycky přirovnávám jako k režisérovi u filmu. Protože ten režisér, ten to třeba nenapsal ten film, ani na něj třeba nesehnal peníze, ale je to ta osoba, která zodpovídá za ten výsledek. A musí tak nějak rozumět všem těm profesím, musí rozumět tomu, jak se má hrát, musí rozumět trochu scénáři, musí třeba poznat, že má špatně stage design, nebo ten tu scénu třeba špatně udělanou, nebo že tam mají blbý světlo, že to třeba nemá takovou atmosféru, jakou by potřeboval. A tohle všechno vlastně dělá ten producent u hudby, kdy já zodpovídám za výsledek celý ty nahrávky a někdy, když to vezmu jako s tím plným, když to jde v tom úplně největším zápřahu, tak je to od složení písničky po to aranžování i po to, že nahraju ty nástroje, třeba i všechny. Někdy nahrávám všechny nástroje, jenom vlastně to někdo naspívá potom. A potom dělám takovou vocal couche, vlastně to je další fáze, když už je to nahraný, takže se zpívá a tak nějak s těma lidma se snažím najít ten správný výraz, jo, jak jim ty slova zaspívat a taky hledat tu jejich formu správnou. Někteří zpěváci se nemůžou do toho dostat, jako sportovci, jo, takže je potřeba s nima najít jako ten moment, kdy jsou stoprocentní, někoho třeba musím naštvat, jo. Třeba vy jste jmenovala Toma Artvé, tak toho jsem musel vždycky vytočit ve studiu, trošku mu nadávat, že to stojí za prd.
1: Aby se zmobilizoval.
2: Potom se zmobilizoval, on je taky sportovec bývalý, takže potřebuje tu agresi vnitřní a probudit a v tom jsem skvělý, já jako umím v lidech probouzet agresi, protože mám takový jízlivý poznámky, že jo, když je potřeba. A takže i tohle je taky cesta, nebo když naopak je někdo citlivý, tak prostě rozsvítit svíčku, zasnout všude a ubezpečit ho, že už to máme natočený a že teďka si uděláme jenom prosichr.
1: Aha, to je dobrý.
2: Takový pocitový take. Aha. Take se říká tomu jako jetí, když se zpívá třeba. No a tak my si uděláme úplně jiný setup, takový citlivější, takový noční, kdy člověk si připadá třeba, jak když jde už do postele a už za sebou má ten úspěšný den, už to povedlo, už je to hotový. A většinou v takovou chvíli udělá to nejlepší a všechno, co udělal do té doby, tak se pak smaže. To už není potřeba, protože ta nová atmosféra a ten nový pohled na tu věc a takový jako bezpečí, že už to vlastně máme hotový, tak přinesou nový výsledky potom.
1: A Eva Farná dává takzvaně na první take?
2: Jo, Eva tak
1: na první dobrou?
2: Eva prostě, to je skvělá, no. To je světová extraliga a udělá to na první dobrou, potom uděláme ještě jeden pro pojišťovnu, takzvaně, kdyby něco. Ale reálně dáváme ty takey třeba 4, protože ještě třeba zkoušíme, jo, různý variace, třeba slova, nějakého slova, jak to zaspívat jinak, nebo i třeba trochu jiný text, jedna věta třeba se změní. Takže uděláme třeba 4-5 takeů a je hotovo.
1: Vy jste generačně vlastně spolupracoval s různými typy umělců. Takže dejme tomu Karel Gott, pak nějaký střed Richard Krajčo a Sofián. Je tam velký rozdíl k přístupu k muzice z jejich strany?
2: No, to jste jmenovala zrovna takový 3 hodně pracovitý umělce. Takže tam ten přístup paradoxně byl docela podobný, protože Karel ten byl perfekcionista, který za ty roky už věděl, co to všechno obnáší a chtěl tam nechat 120% v tom studiu. Když jsme spolu točili, tak už na tom byl zdravotně hodně špatně a věděl to. Takže myslím, že tam měli takovou zodpovědnost toho, že třeba už v tom studiu nikdy nebude. A potom, co nás pílo vždycky 5 nějakých úseků, tak se potřeboval trochu rozdýchat a šel do režie a všech se nás ptal. Já ten hlas neumím napodobit, ale všichni ho známe. Takovej ten chlapci, je to všechno v pořádku? A hrozně se zajímal, jak nám to zní a že cokoliv, když tak můžeme okamžitě přetočit, já se jenom trošku rozdýchám a jo, a tam byl cítit ten obrovský zájem a ta vášeň, která v něm nikdy...
1: A pokora obrovská.
2: A pokora. A nikdy to v něm nezhaslo. A zároveň byl taky do poslední chvíle vtipnej. Což cením. No a tak Richard ten to má taky podobně, že je vidět, že mu na tom opravdu záleží, co dělá, a stejně tak to má Sofian. Ten se to teda musel trošku naučit, to na začátku, ty mladý jako...
1: Byl to rebel?
2: No, no, občas ta mladá generace mám pocit, že neví, co to všechno obnáší a kolik práce zatím jako je. Když je někdo na té scéně už etablovaný a chodí na ně tisíce lidí, tak to není náhoda. Jo. To je prostě řemeslo, který se musí dělat dlouho a dobře a poctivě a věnovat tomu fakt jako velkou část svého srdce, jinak se to nikdy nestane. A tak je to asi i v jiných zaměstnáních. Jo. Když někdo chce prostě excelovat a být v 1% těch nejlepších, tak prostě musí jít všechno stranou v nějakou dobu života.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek. No a co uděláte, když vám přijde do studia umělec? Myslím si, že jsme žádného takového nejmenovali, dejme tomu nějaký virtuální, kdy víte, že to vůbec nemá žádný smysl.
2: No tak pokud je to mladý člověk, tak snažím se s takovými lidmi nepracovat, protože to, ať si to zkoušej někde jinde. To nemyslím nějak zlé.
1: Takže ale ho slušně vyprovodíte ze studia.
2: Tak oni se ke mně ani nedostanou, když to neprojde tím prvním filtrem, jako demo v mailu třeba, tak spolu netočíme. Ale když se ke mně dostane někdo třeba, kdo už je známý, ale ztratil tu vášeň někde po cestě, to začal dělat jenom jako mechanicky pro peníze, nebo prostě, rozumíte, život ubíhá a člověk už není tak zapálený jako dřív, tak to jsem už taky zažil u velice známého jména. Jeden vlastně skvělý skladatel, písničkář a zpěvák. Jsem s ním točil desku a bylo to trápení, no. Potom dokonce já jsem si nebral žádný servítky, takže potom o mě řekl v rozhovoru někde, že jsem se choval jak blbec a celý to skončilo tím, že jsme se udobřili a objímali a řekli si, jak se máme rádi, že to bylo skvělý vlastně, že jsme se každý při tom natáčení museli popasovat s tou nepříznivou jako situací a byli jsme v takové nekomfortní zóně, ale vlastně to je taky zkušenost, že? Takže důležité je umět ty konce, jako ty lidský, aby jsme z toho vyšli jako přátelé třeba, nebo aspoň jako kamarádi a ne na sebe nějak nadávat, že jsme si tam házeli v tom studiu klacky pod nohy.
1: Jak hledáte ty mladé talenty? Já jsem si tady napsala jedno jméno. David Málek. Chodí vám často do mailů různé demáče a různé nabídky spolupráce?
2: No, jako tak každý týden bych řekl třeba dvě. A David, většinou si ty lidi, se kterýma pracují, takhle mladí lidi, se kterýma pracují třeba bez nároku na honorář, nebo s tím, že si třeba do budoucna uděláme nějakou dohodu, tak ty si většinou hledám sám. Ale ten David, to byla taková výjimka. Ten mě normálně poslal na Instagram prostě svoji písničku a napsal mi jako, jestli se mi to líbí, že by to někam chtěl posouvat. A já jsem si to poslechnul a říkal jsem si, jo, tyjo, to je vlastně super. Ten člověk má takový taky zvláštní rys v tom zpěvu, že to není ani o tom, jestli je dobrý zpěvák nebo skvělý zpěvák. Jako dobrý zpěvák je, ale nemusí být skvělý zpěvák. Ale má tam takový faktor, co měl třeba David Stipka, že lidi baví ho poslouchat. Mm-hmm. Že já jsem mu začal viset na každém slovu a úplně jsem čekal, co bude to další slovo. Jako když si čtete knížku a nemůžete přestat prostě. Takže pokud tohle někdo má, tak má to nejdůležitější, co zpěvák potřebuje. Protože skvělých zpěváků, který vám zaspívá nějaký vysoký tóny, těch je spousta, jo. Ale když to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože je to takový nějaký hlas, jako který nepromlouvá, tak co s tím, no?
1: Takže mě okamžitě napadl Šimon Bylina. To je hlas, který nejde jedním uchem sem a druhým ven.
2: Šimona nejde ignorovat.
1: Nejde.
2: Což je taková dvousečná zbraň občas. On je tak intenzivní, že třeba to nahrávání pro nás bylo dost složitý, protože já už jsem občas chtěl utíct ze studia a nechal ho tam samotnýho, ale on by si to nenahrál, že jo, takže to nešlo. No, ale jasně, no, Šimon je prostě úžasný.
1: Intenzivní nebo urputný?
2: No, obojí, on je všechno prostě a občas už je toho moc, ale je to zároveň jeden z nejzajímavějších hlasů, který jsem tady vůbec slyšel, jako za posledních 20 let třeba. Opravdu výjimečný hlas a jako vlastně skvělý člověk. Ale ještě podle mě je před ním nějaký vývoj a jestli to všechno sedne, tak to bude úplně dokonalý. Každopádně je to jako výborný muzikant, taky zároveň hraje skvěle na klavír, na kytaru a je takový jako uvolněný, dobře to umí na stage přirozeně. To je taky důležitý, protože některý lidi jsou tam takový sešněrovaný. Takže myslím si, že má jako takový ten whole package, prostě ten celkový balíček k tomu, co je potřeba. Teďka se ukáže, jak ji napíše dál písničky a jak bude schopný jako konzistentně pracovat, no, to je důležitý.
0: Rádio Praha 107,1 FM.
3: Když nemá konce,

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Jsme ve finále, mým hostem je Lukáš Chromek, producent a kytarista. Já jsem si klikla na váš Instagram a co mě zaujalo, to jsou samé kytary.
2: No já jsem takový trošku fanatik kytarovej a máme na to s kamarádama pořad, který se jmenuje Kdo má nejlepší gear, takže to si můžete najít na YouTube a tam mluvíme hodně o kytarách. No je to takový koníček, který mě provází celý život. Prostě.
1: Kolik máte kytar?
2: Asi 45, no.
1: Jo.
2: Nějak tak. A je to super, no, tak je to takový, to je jako auta třeba, nebo takový ty chlapský jako hračky, že jo. Mm-hmm. Že tam se snoubí takový design, historie, ty různý periody jako 50. let a 60. let a ty vlastně ty kytary z těch období definovaly celý jako zvuk té doby. Mm-hmm. Jo, když se prostě řekne Beatles nebo Pink Floyd, tak prostě to je jasně spojený s nějakýma nástrojema, třeba Pink Floyd Fender Stratocaster z roku, nevím, prostě to jsou nějaký 60. 70. a ten jeho nejslavnější, ten byl z 80. let. A ty nástroje, bez nich jakoby ta hudba vůbec nezněla tak, jak zní, že jo? Takže je v tom hodně faktorů. A plus je to teda taky mezi náma jako dobrý udržitel hodnoty, jo? Že třeba jsou i investiční kytary. Takže tam vlastně není žádný důvod, proč ty kytary nemít.
1: A třeba na koncertě plácnu v Edenu s Evou Farnou, tak tam jste měl na stage kolik kytar?
2: Asi 9. Něco takového. Něco mezi 7 a 10. Protože to je ono to je jako z logiky věci. Ten playlist je dlouhej. Musel jsem tam mít 2 akustické kytary, protože jednu písničku jsem hrál mezi lidma na akustiku, tak to zase byla na jiném místě. A potom asi 6 nebo 7 elektrických různý ladění. Potom, že záložní, kdyby se něco stalo, na různý písničky, různý snímače, ty kytary mají trošku jiný zvuk, takže takhle jako člověk se snaží to vymyslet, aby ty písničky zahrál co nejvěrnějc, jak to má být na té nahrávce.
1: Rozumím.
2: No. Asi tak.
1: Můžete říct, která kytara je nejdražší?
2: Z těch, co mám? No tak nedávno, před rokem asi jsem si pořídil takový Fender Telecaster z roku 68, originál, což je takový příznačný rok pro Českou republiku, takže já to mám rád, tady ty odkazy a ta kytara byla úplně skvělá, našel jsem ji v Paříži v takovém maličkém shopu, který se specializoval na starý nástroje a tak třeba tahle ta kytara je tak nějak 13 000 euro, no. Takže to už je taková jako investiční kytara. Jinak ty běžné kytary, na který se hraje a jsou profesionální,

0: tak to jsou jako mnohem levnější kytary.
1: A na úplný závěr, jak vás tak poslouchám, tak se vší úctou musím říct, že jste takový analogový typ hudebního producenta s úctou k hudbě, že máte rád ty tradice a takovou tu dobrou poctivou muziku. Moje jednoduchá otázka směřuje k tomu, jak vnímáte umělou inteligenci a jestli ji vůbec pro svoji práci využíváte.
0: Já jako jsem analogovej, ale umělou inteligenci používat nějak musím v podstatě, protože nechci, abych dopadnul jako takový ten člověk, co to odmítá a pak se diví, no, protože kdyby lidi odmítli auto, tak jezdíme do dneška na koních, takže to prostě nemůžu se dostat do té pozice. To bychom jezdili hodně dlouho do toho Polska. Snažím se držet krok s dobou a umělou inteligenci určitě používám na svoje soukromé věci. V té hudbě tak jako opatrně na to přicházím, jak to tam zapojit, aby to nebylo tak, že to jako udělá za vás. Jo? To určitě nechci. Ale na nějaký dílčí úkoly, nebo na třeba nějaké vyhledávání, jo? Nebo aby posoudila kvalitu mýho mixu. Když už mám třeba hotovou písničku, tak to tam dám a zeptám se jako řemeslně, jestli je všechno správně, frekvenčně a tak dále, takže taková analýza třeba zpětná, tak to jsou věci určitě, na kterých si to hodně dovedu představit a už to zapojuju. A myslím, že by byla velká chyba strkat předtím hlavu do písku. No. Spíš se jako bojím trošku, jak se to bude vyvíjet s ohledem na bezpečnost celé civilizace. Tak tam bych si tak jistý nebyl, jestli jdeme správnou cestou, protože samozřejmě se snaží z toho ty společnosti vytěžit co nejvíc finančních prostředků. Prostě jsou to firmy, jako které mají za úkol vydělávat peníze. Takže ten morální kompas pro mě tam je trošku porouchaný. No. Toho bych se lehce bál, ale to už je na jiný pořad. Nicméně v hudbě to vidím celkem pozitivně. Myslím, že takový ten boom, kdy na internetu bylo spousta těch AI skladeb, tak to lidi hrozně rychle omrzí, to už nebudou chtít poslouchat a tam bych se jako nebál. Potom jenom, jak to teda, otázka je, jak to používat při té práci, aby ta kreativa furt zůstala na člověku. No.
1: Se mnou byl hudební producent, taky kytarista Lukáš Chromek.
0: Děkuji za pozvání a pěkný den.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.